0: Chcete zažít něco nezapomenutelného? Vyberte si na lksobě.cz. Navštivte dílny nebo farmy regionálních výrobců a vyrobte si či poznávejte, jak vzniká něco hezkého. Ano, na webu lksobě.cz najdete inspiraci pro vaše výlety. Lokální značky na jednom místě, to je Liberecký kraj Sobě.
1: Každý den přináší nové výzvy.
2: Ať už pečujete o své blízké, nebo sami hledáte jistotu a pohodlí.
1: Ontex Turnov je tu pro vás. Staňte se Ontexákem jako operátor seřizovač a tvořte s námi výrobky pro jednodušší život.
2: Více na práce Ontex.cz.

0: Zařaď vyšší rychlost a dej plný plyn z DGS. Vyrábíme díly pro auta, která jezdí po celém světě a budujeme týmy, které míří dopředu. Hledáme nové kolegy pro závody ve Frýdlantě a Liberci. Naskočit může každý. Přidej se k nám. DGS s vášní pro lehkost.
1: Hit Radio Kontakt.
2: Zlepši si náladu.

0: Vidíš, ty dva mají rande a jdou si pro mě. Potřebujou schladit.
1: Viděla jsi ten pohled? Jak na mě mrkla? To je dortomilka.
0: Ať už máte chuť na osvěžující gelato nebo poctivý dort, v Gelato della Vita si vybere každý. Denně čerstvé gelato, dorty z těch nejlepších surovin i sladké chvíle, na které se nezapomíná. Gelato della Vita. V Liberci, Dolním Hanichově a naproti radnici. Gelato.dv.cz.
2: Hledáte kámen, který se nerozpadne dřív než nálada v pondělí ráno? CS Kámen Plus. V kamenolomu Dubičná Ukravař na Českolipsku už přes 20 let jako jediní v Česku ručně štípeme čedič. Dlažba, kostky, obrubníky, stavební i okrasný kámen. Když kámen, tak od profíků. CS Kámen CZ.
3: Zařaď vyšší rychlost a dej plný plyn z DGS. Vyrábíme díly pro auta, která jezdí po celém světě a budujeme týmy, které míří dopředu. Hledáme nové kolegy pro závody ve Frýdlantě a Liberci. Naskočit může každý. Přidej se k nám. DGS. S vášní pro lehkost.

Černá stavba? Žádný problém, pokud to ale řešíš včas. Comfort Group zajistí pasportizaci, projekt i vyřízení všech potřebných povolení. Legalizujeme tvou stavbu a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně, po celé České republice. Projekt @ateliér.cz. S námi dojdeš k výsledku.

0: Vidíš, ty dva mají rande a jdou si pro mě. Potřebujou schladit.
1: Viděla jsi ten pohled? Jak na mě mrkla? To je dortomilka.
0: Ať už máte chuť na osvěžující gelato nebo poctivý dort, v Gelato della Vita si vybere každý. Denně čerstvé gelato, dorty z těch nejlepších surovin i sladké chvíle, na které se nezapomíná. Gelato della Vita. V Liberci, Dolním Hanichově a naproti radnici. Gelato.dv.cz.
2: Hledáte kámen, který se nerozpadne dřív než nálada v pondělí ráno? CS Kámen Plus. V kamenolomu Dubičná u Kravař na Českolipsku už přes 20 let jako jediní v Česku ručně štípeme čedič. Dlažba, kostky, obrubníky, stavební i okrasný kámen. Když kámen, tak od profíků. CS Kámen CZ.
3: Zařaď vyšší rychlost a dej plný plyn z DGS. Vyrábíme díly pro auta, která jezdí po celém světě a budujeme týmy, které míří dopředu. Hledáme nové kolegy pro závody ve Frýdlantě a Liberci. Naskočit může každý. Přidej se k nám. DGS s vášní pro lehkost.
4: Hit Radio.
5: Zlepši si náladu.
4: Zlepši si náladu.

Hit Radio Kontakt.

0: Potřebuješ projektovou dokumentaci a vyřízení stavebního povolení? Comfort Group to zvládne celé za tebe. Od prvního návrhu až po projekt ke kolaudaci. Zaměříme původní stavbu, vytvoříme projekt, statiku i povolení kdekoliv po ČR. S našimi 17 lety zkušeností vše na klíč. Více na projekt@ateliér.cz.
1: Taky nechcete končit léto větou?
2: To zase nějak uteklo, viď?
1: Tak se zážitky od Allegrie se vám tohle stát nemůže.
3: Mami, ten Superland byl boží.
4: Večeře v kafé Imperial byla vynikající.
5: Ta jízda v tom sportáku byla fakt nejvíc.
6: Z tohohle tandemovýho seskoku budu žít fakt ještě dlouho.
7: Čau!
8: Užijte si zážitkové léto s Allegrií.
1: Tandemové seskoky v Čechách i na Moravě.
8: Romantika.
1: Sportáky.
8: Zábava pro děti a mnohem víc.
1: Vyberte si z více než 200 zážitků za akční ceny a získejte navíc slevu až 30%.
9: Firma na zážitky.
8: CZ.
10: Hit Radio. Hit Radio.

teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.

0: Proč máme všechno od konceptu?
1: To jen se zeptej, tatínka.
2: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
3: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
4: On air.
5: Online.
4: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
6: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Bouřky zaměstnaly hasiče po celé republice, nejvíc zásahů bylo včera na Příbramsku. Silné bouřky odpoledne komplikovaly situaci ve středních Čechách. Hasiči vyjížděli k desítkám případů spadlých stromů a čerpání vody. Provoz na dálnici D4 u Příbramy dočasně stěžovala voda, natekla z okolních polí. Situace se však podle hasičů postupně uklidnila. Čeká nás peklo a největší možná výzva, to jsou slova záložníka Michala Sadílka. Závěrečný zápas českých fotbalistů ve skupině mistrovství světa proti domácímu Mexiku označil za mimořádně náročnou zkoušku. Podle 27-letého reprezentanta bude atmosféra na stadionu v Mexico City připomínat peklo a případné vítězství by bylo jedním z nejcennějších výsledků českého týmu na turnaji. A teď už pojďme k nám do regionu.
7: Technická univerzita a muzeum v Liberci chtějí ještě víc prohloubit spolupráci a uzavřeli proto memorandum. Chystají velké projekty jako stálý videomapping na muzejní zdi, venkovní galerii nebo obnovenou ročenku architektury. Videomappingovou projekci na jedné zdi by chtělo muzeum ve spolupráci s univerzitou mít ještě letos. I na začátku tohoto týdne bude na severu Čech nadále horko s bouřkama. Dneska bude skoro jasno až polojasno, odpoledne pak přechodně až oblačno a místy přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty dneska naměříme mezi 26 až 30 stupni.
4: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.

0: začíná snídaně šampionů s Michalem, Jasmin a Davidem. Snídaně
1: šampionů. Ano, je to tak a jsme opět kompletní, posádka komplet. Ahoj Jasmin.
2: Ahoj Michale.
1: Nazdar Dave.
3: Ahoj všem.
1: Už jsi tam chyběl, Davide.
3: Chyběl jsem 3 dny, no a zase z toho dělá, dobrý, nic, pojďme na to.
1: A zdravím vás, já, krásné ráno. Kdo jste si nás pustil, hity připravený, Tones and I, tak jdeme na to.
0: Hit Radio Kontakt.

0: Tímhle jsme odstartovali pondělní snídaní šampionu na Hit Radio. Dobré ráno. Myslím, že se tady ve studiu i s váma, kdo ladíte, shodneme na jedné zásadní věci, a to je to, že tahle rána jsou vždycky vysvobození. Alespoň chvilkový vysvobození před tím aktuálním vedrem. Já jsem ráno jel, 18 stupňů ukazovalo auto, stažený všechny okýnka a jenom to... Jenom to foukalo, jo? Co vy? Jak to přežíváte?
1: No, když by to takhle bylo každý den, nebo respektive celý den, taky si říkám, že už toho je trošku moc, i když ta léta v podstatě teprve začala.
2: Jako zatím se dá dýchat, ale za chvíli to už bude špatný.
0: Jako léto super, jo, ale tohle už je možná jako moc léto za mě, jo. Já jsem si tady ráno utřel stůl a já jsem se třeba za 5 vteřin zase přilepil, jo, takže zase to lepka, ale nevím, vy, kdo máte garáž, možná mi budete rozumět, u nás v garáži je nejlíp, ale no, 17 jo. stupňů, a říkám si ještě chvíli a hodím si tam normálně matračku. No, takže stěhovačka. No tak jak to vypadá u vás, respektive jak přežíváte tahle vedra, co?
2: Dejte nám vědět, čeká nás minuta šampionů. Chceme po vás vědět, jak se jmenujete, odkud jste a jak jste to šílený horko o víkendu zvládli a strávili.
0: 777-937-777. Vrátíme se k tomu, teď k vám letí Linkin Park na Hit Radio 607. Hezké ráno. Jo.

0: Praha masakr a ta vlhkost v bytě 70%.
1: Šárka Mělník musí mít svých 7 až 8 hodin. Tady asi, jo, píše něco jiného.
0: Nevadí. David Jatler, přípravy na oslavu narozeniny na sobotu. Má děda hasič na rozky a dvojčata pozdravují do rádia.
1: Lenka Kladno celý víkend u větráku.
0: Martina Praha nedělala vůbec nic, jenom posedávali u větráku. S manželem byli od sebe dostatečně daleko, protože i z něj sálalo vedro.
1: Loli Solnice o víkendu byla 4x v bazénu, potom se chladila doma, má klímu.
0: Michal Brno stěhoval kámoše, kdo to naplánoval na 35 stupňů, ten vás opravdu nemá rád.
1: Pavel z Tábora na rybách, ryby nebrali, ale slunce prej, jo.
0: Mně se líbila zpráva od, kdo to napsal, od Martiny z Prahy, jo, že byli od sebe s manželem dostatečně daleko, protože i z něj sálalo vedro. A to je pravda,
1: to je
0: když se
1: pravda.
0: K tomu někdo, a nemusí se ani nalepit, jo, stačí, když je o tebe 5 cm a ono to prostě z něj žhne, jo. Hele, milování v tomhle vedru je taky úplně nonsense,
1: jo. No co milování, ale když máš děti, na mě se nalepila 10letá ségra a furt se chtěla jako mazlit a říkám, Emi, jdi, teď ne, promiň, prostě, ah.
0: Ale jako já jsem rád, že jsem to včera přežil, jo. David, taky my jsme se o tom tady bavili, hele, zvládli jsme to, jo. Ale to bylo volání divočiny, normálně. Je teda, opravdu stačí mrkat jenom proto, abych se spotil v téhle aktuálním nastavení, jo. Tak vy, kdo to máte podobně, tak pojďme si asi popřát, ať to zvládneme, protože tahle vedra nás čekají, Davide. Ty to tam máš odebřený, minimálně do příštího týdne.
2: Zrovna to tady dávám dokupy a není to úplně pozitivní zpráva.
1: Tak nic, tak to nechce.
0: Ale já bych si přál, aby to El Niño ušlo normálně do... Jo? Hezký ráno.

0: Musíme hnedka z kraje téhle písničky říct, že to rozhodně není provokace. Following the Sun na Hit Rádiu, 6 hodin 18 minut. My se před tím sluncem spíš tak jako schováváme teďka.
1: Česká republika se tenhle týden mění opravdu na horkovzdušnou fritézu. My jsme si tady říkali, že přichází krematorium Česko. Máme za sebou opravdu jako nejžhavější víkend a taky to vypadá na nejžhavější týden v červnu. Dave, kolik má být?
2: Hle, já jsem právě dočetl zprávu o tom, že začátkem týdne se ochladí, tak dneska v maximech jenom 30 stupňů, zatímco příští víkend tady čtu 37.
1: 37 a já čtu pocitově 45. 45 stupňů pocitově?
0: Já si myslím, že to pocitově nesedí, že už to je, teďka o víkendu bylo tak 60, no.
1: Co vás čeká o víkendu? Jakože při čem budete prožívat tuhle tu pocitovou teplotu?
0: Já budu na svatbě.
1: Ty budeš na svatbě?
2: Můj táta slaví 60. narozeniny, tak to bude taky veselo.
0: To bude rychlý. Ale člověče, teďka v sobotu na té svatbě, já jsem tam přijel, byl jsem tam třeba, nevím, 5 minut, a normálně jsem mohl vyždímat košile, jo.
1: No a to tam ale jakoby stojíš, jo, za pultem DJským.
0: No ono, taky musíš to postavit, že jo, a já říkám, no tak to nevím, co tady budu dělat, jo, a hele, pak člověk si dá pivko, hele, a teďka tam chodil, svědek říká, ale teďka jde s tím pivkem a říká, jo, mám první a to nakládá, co, říkám, strašně.
1: Ty si nestěžuj, mě čeká koncert v sobotu. Hodinu tam skáčeš, zpíváš v této pocitové teplotě a já věřím, že spoustu z vás čeká něco jako hodně pohybového.
0: No, musíš to udělat v takovém jako low power režimu, prostě, jo. Jako když si zapneš režim baterie na telefonu, tak prostě budeš tam muset jenom stát a budeš muset prostě zpívat. Když se někde přednášela nějakou básničku, jo.
1: No, zavedla bych tady v Česku taky si jesty, jako mají různě ve světě, ať to nějak přežijeme tyhle ty horka, no.
0: No, musíme si popřát, ať to zvládneme, no. No tak vy, kdo nás hladíte, už se dneska o počasí bavit nebudeme, museli jsme dodat teda, že o víkendu bude pocitová 45. A myslím si, že to už je na podepsání závěti teda. Strašný. Global DJs, What a Feeling, další parádní muzika za malý moment. A samozřejmě myslíme i na vás, kdo nás hladíte v autě, přidáme aktuální dopravu. Hezké ránko, šampioni.
3: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
4: Prémiový vzlet, technologie, výbava bez kompromisu. A cena? Ta vás překvapí. Omoda a JQ. Moderní SUV a crossovery nabité technologiemi, bezpečností a komfortem. Značka, která dobývá svět, nyní přijíždí i do České Lípy. Navštivte auto Dorda na sídlišti Špičák a poznejte Omoda a JQ na vlastní kůži. Omoda a JQ. Za ceny, které mění pravidla. www.autodorda.cz.
5: Klikni! Co frčí tohle léto?
6: Ravensburger kanetní hry. Minimum pravidel, maximum zábavy.
5: Ideální na prázdniny.
6: Doma, venku, na dovče.
5: Beru!
6: Když hry, tak Mironet.
7: Ty ještě pořád věříš, že značkový hadry jsou kvalitnější? Já ne. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
8: Denso Liberec slaví 25 let a vy můžete být u toho. V sobotu 5. září od 10 hodin vás čeká den otevřených dveří plný zábavy, japonské kultury, skvělého jídla i prohlídek závodu. Program pro malé i velké až do 5 hodin. Vstup zdarma. Denso vás srdečně zve.
9: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte, třeba jen proto, že je středa. Albert.
10: Ještě nemáš lístky na hrady? To je třeba napravit.
11: Dan Landa,
10: Mirá,
11: Rybičky,
10: Migové,
11: jdeme na hrady.
10: 8 hradů,
11: 8 víkendů.
10: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
11: Dan Landa,
10: Harley,
11: Tomáš Klus,
10: Xindl X.
11: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
12: Hlavní partneři, Penny a pojišťovna Kooperativa.
10: Tohle není jen festival, to jsou hrady.
11: www.hrady.cz.

0: Taky na www.levnězčiny.cz.
1: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
2: Stárnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete stárnetovat. Moderní internet www.starnet.cz.
3: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
4: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
5: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
4: A dárek je váš, tak ušetřete.
6: Náplně hned.
7: Hit Radio. Značka zmizela. Mapa nedává smysl a signál zůstal dole pod kopcem. Bludný kořen si překročil už 4x a žena hrozí rozvodem. Někdy se z nejspackanějšího výletu stane ten legendární, na který nezapomeneš. Hit Radio a For Camping ordinují terapii venkem. Napiš nám na náš web tvou vzpomínku na nejspackanější výlet a vyhraj luxusní výbavu od For Camping na další dobrodružství. Terapie venkem na Hit Radio.
8: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší For Camping. Vybavte se na všechny cesty na forcamping.cz a zkoušejte na prodejnách po celém Česku.
9: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkártová. Nehoda vás teď může zdržet v Ústí nad Labem, došlo k ní v přístavní ulici, kde se srazila dvě osobní vozidla. Provoz je zatím klidný, kolony se netvoří, projíždějte tam ale s opatrností.
7: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
10: Hit
7: Rádio Kontakt.

0: Tohle je Teddy Swims Bad Dreams na Hit Radio. 6 hodin 31 minut a po dlouhé době taky ranní update s naším Davidem. Tak jdeme na to.
1: Ranní update.
2: Král Karel III. Ukáže, kolik odvádí na daních. Jako první britský panovník v moderní historii zveřejní své daňové přiznání. Buckinghamský palác s tím chce zvýšit transparentnost a ukázat veřejnosti, jaké daně král za uplynulý rok zaplatil. Zveřejněné údaje budou zahrnovat příjmy z královského majetku, investic i soukromých panství. Fotbalisté Kapverdských ostrovů jsou blízko senzaci. Po Španělsku obrali o body i Uruguay, se kterou ve skupině H remizovali 2-2. Díky tomu stále živí naděj na senzační postup. Připomínám, že na Kapverdách žije jen zhruba 600 tisíc obyvatel. Češi letos nejčastěji vyrazí na jih. Dovolenou u moře plánuje většina Čechů. Nejoblíbenějšími cíly jsou letos Itálie a Chorvatsko. Obě země si podle průzkumu vybralo 12% lidí, třetí skončilo Španělsko. Přímořské oblasti celkově lákají 55% Čechů, zároveň ale roste zájem i o dovolené na horách nebo na venkově.
0: To mě zajímalo, co by ty Češi dělali na jihu, tak na jih se jezdilo za teplem, ne? Na dovolenou, nebo?
2: To je fakt, že já se tady schválně kouknul na předpověď v Chorvatsku a tam by mělo být o víkendu ještě o 3 stupně méně než tady u nás. Příjemných 34.
0: My se od letoška vlastně jezdíme k moři ochladit, že? A ne, objednejte si u nás First Minute zájezd, vaše cestovní kancelář El Niño.

0: 6.39, tohle je Cizí zeď, posloucháte Hit Radio, pondělní snídaní šampionu a dámy a pánové, já budu dělat autoškolu.
1: Ale?
0: Autoškolu na loď. Chtěl jsem se vám pochlubit, vám tady ve studiu, a hlavně se zeptat, jestli byste si se mnou pak do té lodě sedli teda.
1: Hele, shodou okolností, my se o tom bavíme doma taky už teda 2 roky, ale teďka jsme byli párkrát na lodi a láká nás to hodně, takže možná se do toho taky dáme.
0: No, já jsem se začal učit právě otázky na kapitánský průkaz, aby David pochopil. Hele, je tam 450 otázek, u testu dostaneš 35 otázek a máš na to 30 minut, jo. Tak nevím, ale nebojím se toho tolik, protože když ty otázky, když to neuděláš ten test, tak řidičák na auto ti zůstane. Jo, takže to je v pohodě. Tak si říkám, že byste mi mohli říkat kapitáne.
1: Hele, až to budeš mít, tak klidně, jo.
2: Ještě to nemáš, teďka. Přesně, nepředbíhej.
0: Neříkej hop, ale ten hlavní důvod je, že silnice jsou plný a vlastně my občas takhle jako zajedeme na nějakou vodu a tam mi to přijde docela v pohodě, jo, ale dobrý, tak se učím a včera jsem se otevřel i dnes a tam na titulní straně, jak jsou řeky, jezera, přehrady narvaný, že každý chce být kapitán, tak si říkám, to tak jako nevím úplně, no, tak...
2: Hlavně když cestuješ na lodi, tak tě to do jistý míry omezuje, protože třeba do práce se na lodi jet nedá, že jo, když tam zrovna nevede řeka.
0: Jako u baráku nám teče Rokitka, ale myslím si, že se pak vlivá do Vltavy a že se sem úplně jako nedostanu, no, takže to auto bude jistý. No tak, vy kdo nás ladíte na cestách normálně za volantem, za chvíli vám přidáme aktuální dopravu, no a přihodíme i další hity PH Electro a taky Leony, hezké ránko.
3: Hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
4: Haló, to jsem já, zimní bunda. A musím říct, že je mi teda děsný vedro. Tohle už fakt není počasí pro mě. A hele, tamhle se z kanclu plazí oblek z košilí a mají jazyk až na vestě. No jo, kancelářský maraton. Tok šup, fešáci, mazat do Laundry Pointu. Tam vás zase dají do formy. Laundry Point, tam, kde oblečení získává druhý dech. Laundrypoint.cz. Všude dobře, domo nejlíp. Ledově ledová tříšť nebo točená zmrzlina. I u vás doma se Slushymakerem Domo. Trendy přichází. Buď u toho. Co je domo, to se počítá.
5: Co se tady děje?
6: Co se chystá?
7: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
8: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
7: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
9: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
10: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
11: Už víte, že v Koloseu v Liberci Pavlovicích otevřeli bistro? Parkování zdarma v areálu. Otevřeno od pondělí do pátku, už od 6:30 ráno do 15:00. Skvělá příležitost pro biznis snídaně, ale i levné minutkové obědy v klidném a hezkém prostředí s parkem. A navíc návštěvou podpoříte zaměstnávání osob se zdravotním handicapem. Zkuste bistro v Koloseu. Více na universium.cz.
12: Jaké pantofle a kabelku na dovolenou? Jaké sneakersy na každý den? Objev sale na e-obuv se slevami až do 50%. Najděte si své oblíbené modely a navíc z Modivo Club Gold získáš 10% zpět z každého nákupu. Nakupuj na eobuv.cz i v kamenných prodejnách. E-obuv ví.
13: Kolik výjimečných míst míjíte, aniž byste o nich věděli?
14: Vyhlídka na Skokanském můstku, barevná jezírka nebo poutní cesta nahoru Matky Boží.
13: Vydejte se za příběhy, architekturou a krásami česko-polského příhraničí v projektu Objev skryté skvosty 2.
14: Inspirace na webu skryté skvosty EU.
13: Projekt Objev skryté skvosty 2 je realizován a spolufinancován prostřednictvím programu Interreg Česko-Polsko 2021 až 2027.
6: Bydlet o úroveň výš?
15: Můžete i vy.
6: Rezidence Level 21. Družstevní bydlení 21. století v centru Mladé Boleslavy.
15: Nepotřebujete hypotéku. Stačí vám jen 25% z ceny bytu a můžete bydlet v novém.
6: Rezidence Level 21. Výstavba zahájena. Rezervujte si svůj byt včas.
15: Rezidence Level 21.cz.
16: Běhej Lesy Jizerská. Proběhni se 29. srpna z Bedřichova po stopách legendární jizerské padesátky. Čekají tě ikonická místa jako Hřebínek, Smědava nebo Jizerka. Vyber si trasu 5, 11, 23 nebo 50 kilometrů a užij si jedinečnou atmosféru Jizerských hor. Registruj se na běhejlesy.cz.
17: Na Nové Kunratické fandíme sportu. Nazujte tenisky a vyběhněte do přírody přímo ze dveří. Nová Kunratická, moderní bydlení na úpatí Jizerských hor.
18: Tradice, ekologie a odpovědná recyklace? To je Kovošrod Group CZ. Zpracováváme kovy, papír, plasty i auta. Více na kovošrod.cz.
19: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Řidiči, dávejte si dnes ráno pozor, v Jablonci nad Nisou. V Křišťálové ulici je na silnici rozlitý olej a může to tam klouzat. Určitě proto místem projíždějte se zvýšenou opatrností.
20: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu.
21: Tak jo, šampioni, zpátky k hitům na Hit Radio.

0: ráno trávíte s Hitrádiem, za to jsme moc rádi. Leony. 6.51.
1: Co je podle vás větší odvaha? Skočit třeba padákem nebo sednout si nahatý na kolo a vydat se na cestu? Za mě je to jasně to kolo, ale stejně teda spoustu lidí se najde, který to mají rádi a udělali to. O víkendu teďka se Londýnem projela fakt tisícovka nahých cyklistů a možná si říkáte, co to je jako za blbost, jo, ale oni protestovali proti závislosti na automobilové dopravě, taky za ekologii a taky za svobodu lidského těla.
0: To se vybrali super víkend teda, jestli tam mají taky takovej hit, jo, tak si představ, jak musela pálit ta serečka na tom kole, když se na to sedli.
1: Ale já koukala na to video a tam prostě projíždějí ty nahý prťky. Mm-hmm. To je strašný.
0: Jako, já si myslím, že u vás ženy je to docela v klidu, jo? Že to je docela v pohodě, no možná pálí trošku ta sedačka, jo? Ale my chlapi to máme teda o dost horší, jo? Aby se ti to nechytlo do řetězu, že?
1: To je strašný. Ne, ale opravdu jako jeli celkem dálku a opravdu jich bylo přes tisícovku. Jako jsou zvláštní některé protesty, opravdu.
0: Mě by zajímalo, kolik lidí tam bylo opravdu jako těch protestantů, jako by v porovnání třeba s nějakýma
2: exhibicionistama,
0: jo. Že podle mě prostě tady ty nahý protesty jsou o tom, že někdo si řekne, hele, upozorníme na sebe, budeme nahatý, bude se o tom psát, to je super, jo, ale těch lidí je třeba 5% a ten zbytek, hele, máme příležitost, hele, jdem ho ukázat.
1: Ale vůbec, jak musí být silná ta tvoje myšlenka, že jo? Abys to vůbec udělal a sednul na toto kolo a prostě jel.
0: Já bych jel, co vy? Jako v aktuálním nastavení, čím méně oblečení, tím líp. Já bych jel, co David?
2: Při těchto teplotách asi proč.
0: Přesně.
1: Já bych to asi vidět nechtěla, Míšo.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia.
1: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
2: Dan Landa.
1: Mirá.
2: Rybičky.
1: Migové.
2: Jdeme na Hrady.
1: 8 hradů.
2: 8 víkendů.
1: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
2: Dan Landa.
1: Harley.
2: Tomáš Klus.
1: Xindle X.
2: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
1: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola. Tohle není jen festival, to jsou Hrady.
2: www.hrady.cz.
3: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
4: Klikni! Tady Míra z Mironetu a nesu ti letní pecku!
5: Co to je?
4: Minecraft Explorers od Ravensburgeru, karetní hra plná pokladů, zombí a zábavy!
5: Ideální na léto s kámošema!
4: Přesně! V Mironetu jen za 199 kaček!
5: Tak to beru!
4: Když hry, tak Mironet!
6: Právě teď je ten správný čas na nákup nábytku Jamal do vašeho domova. Nábytek Jamal. V bydlení jsme doma. www.jamal.cz.
0: On air.
7: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
8: 7 hodina, krátké zprávy a David Jošt. Méně porodů přinese změny v porodnicích. Kvůli dlouhodobě nízké porodnosti se v Česku podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha chystá úprava sítě porodnic. Odborníci doporučují zachovat především zařízení s více než 600 porody ročně. Současně bude zdravotnictví reagovat na stárnutí populace rozšířením kapacit následné péče, kde by do poloviny příštího desetiletí mohlo vzniknout až skoro 10 000 nových lůžek. Česko se v digitalizaci veřejné správy posunulo do evropské špičky. Česká republika si v hodnocení digitálních veřejných služeb výrazně polepšila. V evropském srovnání se posunula ze 14. na 9. místo a se ziskem 87 bodů ze 100 překonala průměr Evropské unie. Největší zlepšení zaznamenalo Česko u služeb pro občany využívající přeshraniční digitální služby. Evropu dál sužují vedra, teploty komplikují dopravu i život. Teploty se na mnoha místech blíží 40 a řada zemí vydala varování před extrémním horkem. Vedra narušují dopravu, zatěžují turistická centra, ovlivňují přírodu i sportovní akce a podle meteorologů budou pokračovat i v následujícím období. A teď už pojďme k nám do regionu.
9: Ředitelem správy Krkonošského národního parku se stal pedagog České lesnické akademie Trutnov Petr Moravec. Do funkce ho jmenoval ministr životního prostředí Červený. Mezi priority nového ředitele KRNAPu patří ochrana krkonošské přírody, ale i protipožární opatření, digitalizace úřadu či usměrnění enormní návštěvnosti některých lokalit. Maximální teploty se dneska na severu Čech budou pohybovat mezi 26 až 30 stupni. Bude skoro jasno až polojasno, přechodně oblačno a místy se můžou přidat taky přehánky nebo bouřky.
0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Radia na Spotify a všech podcastových platformách. Vstal jsi. Dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
10: Krásné ráno.
11: Hezký pondělí vám všem. Snídaně
10: šampionů. Stále jsme tady, my tři na svých místech a jsme moc rádi, že vy jste u rádia. Krásné ránko. Chvíli po 7.
11: Kdo ale už dlouho na svých místech nebude, jsou školáci, protože odstartoval poslední týden školy.
10: No jo, vlastně, takže teď už ve škole máte, vy kdo nás posloucháte, školáci, pohodu, tenhle týden už jenom formalitka a v pátek vám začínají prázdniny. Tak pojďme to oslavit muzikou, tady jsou Queen, The Show Must Go On, hezké ráno.
0: Hit Radio Kontakt.

0: 7.06. Posloucháte Hit Radio, dobré ráno. Máte řidičák a mohli bychom ho vidět? Řidičák je totiž dneska už jenom pro bohaté, jo, tahle kartička znamená, že jsme opravdu jako za vodou, jo. Protože co mě o víkendu překvapilo, známá mi vyprávěla o tom, jak její dcera dělá autoškolu a že za to dala 26 tisíc korun. Já říkám, jak jako 26 tisíc korun? Tak jsem zazpomínal na sebe, což je nějakých kolik, 17 let zpátky, je to možný, já jsem dělal řidičák za 8 tisíc. V Hradci Králové, ještě ve městě, jo, za 8 tisíc korun v Hradci Králové, tak si říkám, to není možný. Tak jsem tomu něco hledal a opravdu na internetech píšou, že řidičák v dnešní době 20 až 30 tisíc v průměru.
1: Já jsem ho dělal trošku méně dávno než ty, zhruba před 13 lety a pamatuju si, že jsem platil zhruba 12 tisíc korun.
0: Hustý, co to je, Jasmin?
2: Před 8 lety v Praze a bylo to 19 tisíc.
1: Máme tady docela hezký takový jako vývoj. Od 8 až po 19 a teďka 26, tak to už je teda dost.
0: No, mě by zajímalo, my se na to samozřejmě zeptáme i vás, kdo ladíte, tak už můžete přemýšlet, kdy jste dělali řidičák, kolik let to je zpátky a kolik vás to stálo, ale mě k tomu napadá ještě další, a když jsme u těch řidičáků, tak co bylo to největší, ten největší strašák během závěrečných zkoušek? Měli jste něco takového?
2: Pro mě to byla autoškola obecně, já jsem tady už jednou vyprávěla, že ten učitel byl šílený, jo. Pořád jenom řval, takže já vůbec nemám hezký vzpomínky. Jako.
0: Ale zase tě naučil řídit.
2: No.
0: Co David, má něco takového, nějakého strašáka?
1: Cyklisti asi. Já jsem měl vždycky strašný strach, když jsem předjížděl cyklisty.
0: Aha. Kolik jich padlo, co během?
1: A ještě k tomu měl ten můj profesor takovou hlášku. Vždycky, když jsme projížděli během kolem cyklisty, tak řekl: a zvláštní odrůda, kolař. Prostě nebylo jedinkrát, že bychom míjeli nějakého cyklistu a on by tuhle hlášku nezandal.
0: Chápu. Tak já přidávám něco svýho. Podélný parkování. Který teda, nechci se teďka teda jako, takhle, dobře, jdu se pochválit, jo. Hele, to mi jde. Nejhorší je, když teda parkuju podélně a když třeba je tam nějaká restaurace a zahrádka takhle venku, jo, plná lidí, no tak to nezaparkuju na poprvý. To tam jsou na čtyřikrát, jo. Ale my jsme měli taky učitele takovýho jako drsňáka, který nás to fakt naučil, takže to parkování podélný dopadlo, jo, ale samozřejmě závěreční zkoušky a teďka na konci ten komisař. Tak tady zaparkujeme podélně, tady k těm kontejnerům, říkám si, kámo, jako tak ten kontejner na plast jako končí teda, přijel Michal, ale dopadlo to, no tak pojďte nám dát vědět, zazpomínejte vy, za kolik jste dělali řidičák, v jakém to bylo roce a taky můžete klidně připsat, co byl ten největší strašák pro vás právě, ať už během závěreček, nebo během toho kurzu, jo. 777-937-777, budeme rádi, když nám to nahrajete jako hlasovku přes WhatsApp, nebo nám to pošlete SMS-kou a my k vám posíláme další muziku, tohle je Mark Ember na Hit Radio, hezké ráno.

0: 8:15, za minutu posloucháte Hit Radio, tohle je snídaně šampionů a my jsme si mezi vámi udělali takovou sondu do historie, aneb kolik stály řidičské průkazy pár let zpátky, jo. Já jsem se tady bavil o tom, že mi o víkendu známá vyprávěla o tom, jak její dcera dělá autoškolu a že za to dala nějakých 25 tisíc korun, což mě překvapilo, že to stojí tolik peněz. A tak jsme se ptali vás, za kolik jste dělali řidičák a jak dlouho zpátky to bylo?
1: Tak je tady třeba zpráva, před 12 lety za 9 tisíc korun na maloměstě.
0: Hezký. Dan píše, řidičák v roce 93 mě stál 1200 korun.
1: Týna, dobré ráno, já dělala řidičák před 7 lety v Ostravě za necelých 9 tisíc. Jak vás poslouchám, tak jsem to měla ještě celkem zadarmo.
0: Mm-hmm. Taky Peťa, já dělala řidičák v roce 2005, stálo mi to 7 tisíc a teď dělal syn řidičák a stál ho 25. To je masakra. Já vlastně se nedivím, že ty lidi jezdí bez papíru. Co stojí tolik peněz?
2: Nebo hromadnou, víš?
0: Přesně.
1: Andy Opava, ahoj, já dělala autoškolu před 23 lety za 6 tisíc korun v Praze a největší strašák testy, když tam byla otázka s policajtem v křižovatce. Krásné ráno.
0: A to je pravda, to je pravda. Jako jednou jsem zažil křižovatku, takhle tedy uřídil policajt a jak se s tím úplně nesetkáváš, tak je to spíš o tom, že koukáš a říkáš si, tak já už jako můžu nebo nemůžu, tak a on teďka začne ukazovat, no tak dělej, jo, že to vlastně se to vlastně nemusíme vůbec bát, jo. Taky píše Irena, dobré ráno, řidičák v roce 94, 3600 korun, strašák, přednost zprava, a to když jsem si pletla pravou a levou stranu.
1: Standa píše, já jsem dělal řidičák v roce 95, stál tehdy celou moji výplatu, která byla 4000 korun.
0: To je geniální. Pojďme ještě na hlasovky. Máme tady hlasovky

0: od Lucy, která se mi teďka právě někam ztratila, tím, kolik jste nám poslali hlasovek spoustu, tak vydržte. Jasmin, řešte ještě nějakou zprávu, prosím tě.
1: Ještě nějakou zprávu, no?
2: No tohle je zajímavý, protože když si vezmete, že v 90. letech to stálo 4 tisíce, což byla v podstatě celá výplata, tak dneska, jestli to stojí skoro 30 tisíc, tak je to vlastně taky skoro celá výplata.
0: Taky.
1: Iveta ještě píše, já jsem při závěrečných zkouškách najela na obrubník, protože jsem se lekla popelářského auta, ale dali mi to naštěstí i tak. Pak tu je třeba a zpráva od Pavla. Před 20 lety auto 4 tisíce a autobus 10 tisíc.
0: Hezký. Děkuji Luci, ona se mi připomněla, takže ta zpráva vyskočila úplně nahoru. Tady. Tak posílám zprávu, píše.
3: Tak ahoj, já jsem dělala řidičák před 10 lety, ale platila jsem nějakých asi necelých 8 tisíc, takže pohoda. A největší strašák bylo to, když mě vyrazili z poslední jízdy a měla jsem z toho fakt trauma a doteďka tý křižovatce se vyhejbám, protože vůbec nechápu, proč mi to neprošlo. Nakonec teda jsem to udělala na podruhý, naštěstí všechno v pohodě a od té doby jezdím úplně bez problémů.
0: Se líbilo, že říkáš, že se vyhýbá ty křižovatce, že nechápu, proč to neprošlo. No tak jestli tam byla červená, tak tomu docela rozumím.
1: Hele, ale tohle dělám taky. Já někam chodím jako na něco, co je poblíž vlastně místa, kde já jsem dělala závěrečky a já to místo tak nenávidím. Já mám kdykoliv stažený žaludek, fakt to nemám ráda.
0: Jasně, no jak si říká, musíš proti tomu problému, musíš tomu strachu čelit, jo? Musíš tam tudy jezdit, zásadně jenom tam tudy. Tak je hlasovka od Peti tady ještě.
4: Zdravím rádio. Já jsem dělal řidičák letos, stalo mě to 24 500 a největší strašák jsem měl z instruktora, který byl opravdu drsný, ale dělal jsem to. Zdravím vaše rádio, Petr.
0: A mi to vlastně přijde, že ty jsi říkal, že jsi měla jako taky psa, instruktora, a mi vlastně přijde, že to je tak, to jak se říká, lehko, ne těžko na cvičišti, lehko na bojišti.
1: No, ale to nebyl jeho případ, takhle jsem to měla na základce s učitelema, ale tohle byl psychouš normálně.
0: Když ono vlastně, že jo, těžko na cvičišti a ono pak těžko na bojišti v tom dnešním provozu, tak děkujeme za vaše zprávy a hlasovky. Aspoň víme, zaspomínali jsme vlastně, možná se slzou v oku lehce, kolik ty řidičáky tenkrát stály. Tak pokud vás řidičák čeká třeba dneska závěrečky, tvůj, držíme palce, teď Krištof a Dominika Aláča na Hit Rádiu.

0: Tohle je nová muzika ve vašem playlistu, ten máte uložený jako Hit Radio, Krištof a Dominik Aláďa, půlnoční řích, 7 hodin 22 minut, dobré ráno. Připomínáme, že už za malou chvíli vás čeká rychlá pětka, celý tento týden budete soutěžit o chytré hodinky Garmin, tak zůstaňte u rádia, detaily podrobnosti k tomu přidáme za malou chvíli, no a přihodíme i aktuální dopravu, ať víte, jak to v pondělí ráno jezdí. Hezké ránko.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
2: Hele, vidíš, ty dva mají rande a jdou si pro mě. Potřebujou schladit.
3: Viděla jsi ten pohled, jak na mě mrkla. To je dortomilka.
2: Ať už máte chuť na osvěžující gelato nebo poctivý dort, v Gelato Della Vita si vybere každý. Denně čerstvé gelato, dorty z těch nejlepších surovin i sladké chvíle, na které se nezapomíná. Gelato Della Vita. V Liberci, Dolním Hanichově a naproti radnici. Gelato.dv.cz.
1: Šrot Ramš. To je pro ojetinu ten nejveselejší funebrmáš. Ramš. Výkup autovraků k ekologické likvidaci s okamžitým vystavením protokolu. Ramš. To je i prodej náhradních dílů. Ekologická likvidace Autošrot Ramš. Česká Lípa Sosnová. Když vrak musí na onen svět. Šrot-ramš.cz.
4: Novinka na českém trhu. Užitkové vozy Tenax od L-Trans Liberec. Spolehlivost, maximální výkon, minimální starosti. Užitkové vozy Tenax od L-Trans Liberec. Nízké provozní náklady, vysoká efektivita a výdrž. To je Tenax. Více na tenax.auto.eu.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 34,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 29,90. A Radegast 12 kary ze hořká v multipeku 8x půl litru za 174,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
7: Hit Radio Kontakt jede za vámi. Vidíme se na slavnostech, koncertech a festivalech. Potkáte se s námi ve fanzóně. Vezeme tisíce výher. Poslouchejte Hit Radio Kontakt, ať víte, kde se bavit.
8: K pořádným slavnostem a akcím prostě vždycky patří Svijany. Tradiční české vynikající pivo. Svijany. Srdeční záležitost.
7: Zábavní automatikom. Zábava na vaše párty, oslavy i firemní akce. Vybírejte a objednávejte na zábavníautomaty.com.
9: Proč navštívit i dnes venkovní terasu radničního sklípku? Protože vás čeká jedinečná atmosféra posezení v centru u radnice, výborná meníčka a další pochoutky radničního sklípku a vynikající svijany přímo z tanku. Více na našem webu. Přijďte i dnes na terasu radničního sklípku.
10: V zahradnictví Spomyšl probíhá velký výprodej skladů. Tisíce rostlin máme se slevou až 70%. Teď je ten pravý čas nakoupit. Stavte se u nás ve Spomyšli nebo klikněte na zahradnictví-spomyšl.cz. Zahradnictví Spomyšl, vaše online zahradnictví.
11: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
12: Buongiorno. Víte, že Italové milují siestu skoro jako víno a proto mají i dokonalé matrace. U nás v Prospánku najdete exkluzivně matrace per dormire za dostupné ceny. Vyzkoušejte italskou kvalitu v síti více než 65 prodejen Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
7: Hit Radio Kontakt.
13: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu.
14: Hit Radio Kontakt.

0: Miss You, Blink 182, posloucháte pondělní Hit Radio, minuta po půl osmé. S vámi Michal, Jasmin a David. No a David, pro vás má ranní update.
1: Ranní update.
2: Alergie nemusí být jen rýma. Alergická reakce nezatěžuje jen nos a oči, ale celý organismus. Uvolňování histaminu a dalších látek může vést k únavě, horší regeneraci, podrážděnosti nebo větší citlivosti na stres. Právě proto lidé někdy dlouhodobě vyčerpání nepřisuzují alergii, i když jejich tělo s imunitní reakcí neustále bojuje. Peníze ve vztahu často nejsou problém kvůli částkám, ale kvůli rozdílným představám. Jeden chce šetřit, druhý si chce život užívat a oba mají pocit, že ten druhý to dělá špatně. Psychologové tento jev označují jako finanční scénáře, tedy hluboko zakořeněné přesvědčení o penězích. Právě ty mohou být ve vztahu největší rozmůžkou. Na Seznamce bychom mohli narazit na draka Malfoje. Herec se po rozchodu s dlouholetou partnerkou vrátil na exkluzivní aplikaci pro celebrity a umělce. Svůj profil aktualizoval o nové fotografie, včetně těch se svými psy.
3: Aplikaci Seznamce pro celebrity?
2: Taky mě překvapilo, že něco takového existuje. Jmenuje se to Raya a dokonce jsem si trošku prošel ten přihlašovací formulář. Abyste se tam dostali, není to úplně jednoduché. Musí vás někdo pozvat, musíte být celebritou třeba na Instagramu a potom už musíte být jenom
0: trpělý. No ty se zase prostě na tom přihlašovacím formuláři dál se nedostaneš.
2: Je to tak, no.
0: Pojďme soutěžit. Před námi výhra, která potěší hlavně rodiče školáků. Celý týden v rychlé pětce máte možnost vyhrát chytré hodinky Garmin Bounce 2. V hodnotě 7,5 tisíc korun. Jsou to něco jako bezpečný telefon na zápěstí, dítě může volat, posílat zprávy a rodiče mají přehled, kde se právě nachází. Pište, chci soutěžit na 777 937 777.

0: Stumbling in Cyril, Hit Radio 736. Rychlá pětka. A jdeme soutěžit. Jak bylo řečeno, celý tento týden u nás máte možnost vyhrát chytré hodinky Garmin Bounce 2 v hodnotě 7,5 tisíce korun.
1: Značka Garmin patří vlastně mezi nejoblíbenější výrobce chytrých hodinek. Dělá modely jak pro děti, tak taky pro aktivní sportovce, dobrodruhy, profesionály. Takže ať už hledáte první chytrý hodinky pro vašeho školáka a nebo prostě parťáka pro vás na aktivní životní styl, pro sport a podobně, tak tady si vyberete.
0: No a chytré hodinky Garmin Bounce 2 může vyhrát Peťa, která je s námi ve vysílání. Hezké ráno.
2: Ráno.
1: Ahoj.
0: Hezké ránko. Ahoj. Ty jsi napsala, že nás posloucháte každé ráno s dcerou Míšou při cestě do školy, a tak se ptám. Míšo, slyšíš mě?
2: Ano, slyším.
0: Ahoj Míšo, hezké ráno. Tak pojďme to zkusit vysoutěžit, jo? Pět otázek.
3: Otázka první. Pět vteřin na odpověď.
1: To asi bude vědět spíš maminka, ale jaká tekutina se tankuje do auta s označením diesel?
0: Nafta.
3: Otázka druhá. Čtyři vteřiny na odpověď.
0: Tak holky, jak se jmenuje mládě koně?
2: Hříbě.
0: Přesně.
3: Otázka třetí. Tři vteřiny na odpověď.
1: Jak se jmenuje hlavní město Rakouska?
2: Vídeň.
3: Otázka čtvrtá. Dvě vteřiny na odpověď.
0: Míšo, budeš vidět, jaké zvíře je známé svými černobílými pruhy?
2: Zebra.
0: Ano, zebra. A pátá, poslední.
1: Jaký nápoj se vyrábí z kávových zrn?
2: Kafe.
1: Jo. Kafe.
0: Míšo, ty jsi neuvěřitelná. Péťo, ty taky samozřejmě. Hodinky Garmin Bounce 2 v hodnotě 7,5 tisíce korun jsou vaše.
2: Děkujeme.
1: No rádo se stalo.
0: Není záč. Jinak, Míšo, řekni nám posledních kolik, 5 dní školy, těšíš se na vysvědčení, jak to dopadne, jak to vidíš?
2: Jedničky tam
1: je. Co ty bláho, tak za to máš ty hodinky.
0: Míšo, přesně, hele, sami jedničky, hodinky v kapse nebo v kapse na ruce, to je prostě parádní pondělí. Tak Míšo, Peťo, děkujeme za soutěž, mějte se krásně, jeďte opatrně a zase někde ozvěte.
2: My děkujeme, nashledanou.
1: Ahoj.
0: Ahoj.
3: Rychlá pětka ve snídani šampionů na Hit Radio.

0: No tak ne, alebo ano. Tohle jsou No Name 7.42 a pondělní Hit Radio. Krásné ráno vám všem.
1: Zatímco dneska někde vypínají mikrofony, tak my je rozhodně nevypínáme. Dneska má probíhat stávka v České televizi a v Českém rozhlase. My jsme si říkali, jestli se jako nepřidat.
0: No to ne, že?
1: Ale my ne.
0: Tak jak by to vypadalo, kdybychom stávkovali my? No takhle, nedostali bychom zaplaceno a dost pravděpodobně by nám přestala fungovat kartička, si myslím, jo? Ale co jsem četl, tak oni budou stávkovat vlastně, budou v černým, že jo? Oblečený do černýho. A říkám si, já to teda úplně nesledoval, ale nebudou stávkovat jako venku, protože to by bylo moc příjemný teda na tom sluníčku.
1: To by byla bomba, no nicméně stávka DJů.
0: Nicméně, co je zajímavý, tak u nás tady ve studiu to vypadá jako na Sensation White, jo? A nejenom tady u nás, my jsme jako oblečení v bílém, což jako není jako proti tomu protestu, ale my jsme potkali na chodbě tady kolegyni z vedlejšího rádia a ona říká, jste taky v bílém, jo? A já říkám, no tak jasně, nepůjdu v černém, ne, když je dneska takový vedro. A ona, tak vy asi stávkovat nebudete. Takže stávkovat nebudem a další skvělý hity vám hrát budeme. Alex Warren, Ordinary, taky Rudimental a Ella R. Na nás se prostě můžete spolehnout. Krásný ráno, šampioni.
2: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia.
3: Hledáte nový domov v Liberci? Najdete jej na Nové Kunratické. Bydlete v nejvyšším standardu, kde jsou předokenní žaluzie, podlahové topení i rekuperační jednotka s samozřejmostí. První etapa s moderními byty právě v prodeji. Vyberte si svůj byt na novákunratická.cz.
4: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
5: Zařaď vyšší rychlost a dej plný plyn z DGS. Vyrábíme díly pro auta, která jezdí po celém světě a budujeme týmy, které míří dopředu. Hledáme nové kolegy pro závody ve Frýdlantě a Liberci. Naskočit může každý. Přidej se k nám. DGS s vášní pro lehkost.
6: Proč energii jen kupovat, když můžete mít vlastní elektrárnu? Čanda Solar. Specialisté na fotovoltaiku pro firmy i domácnosti. Řešení na míru včetně dotace přináší investici, která dává smysl. chandasolar.cz. Energie, která pracuje pro vás. Čanda Solar.
7: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
8: Datart je zpátky. Právě jsme pro vás od čtvrtka znovu otevřeli naši prodejnu. Najdete nás v České Lípě u Kauflandu. Přijďte si vybrat z naší široké nabídky Elektra. S Richardem si navíc své zboží můžete vyzvednout už do 30 minut od objednání. Datart. Opravdový elektrospecialista.
9: Zase lítáš v oblacích.
10: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
9: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
10: Tak honem, ať vám neuletí! Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
9: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
10: Více o akci na
11: firma na zážitky
10: CZ. Ahoj Niky, tak co, kam dneska vyrazíme?
12: Hele, co ocení sa?
10: Zase, včera jsem tam byla na rande.
12: A jo, já tam byla o víkendu s manželem a dětmi na obědě.
10: Ale vadí to?
12: Vždyť víš, že je to sázka na jistotu.
10: To je fakt. Parkování bez nervů, kafe na úrovni. Já si dám sushi, ty zase ten svůj burger. Značka Ideál.
12: Tak vidíš, ve čtyři jsem tam jak na koni.
13: Spojte příjemné s příjemným v OC Nisa Liberec.
14: 4 dny, jedno město, nekonečno zážitků, to jsou Colors of Ostrava. 15. až 18. července v Dolních Vítkovicích. 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, Moby, Tata Boys, LP, Mirai, Skunk NNC a stovka dalších. K tomu desítky debat fóra Melting Pot, divadla, stand-upy, workshopy a filmy. Více na Colors.cz. Generálními partnery jsou Česká spořitelna, T-Mobile, Moravia Steel.
15: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dílerů Nissan. Více na Nissan.cz.
16: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Nehoda vás pořád ještě může zdržet na Teplicku. Opatrně na příjezdovce do Bíliny směrem od obce Chotějovice, kde osobní auto srazilo divočáka. Dávejte si tam při projíždění pozor.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz.
17: Ráno na Hit Rádiu pokračuje. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.

0: Takhle parádně vám hraje pondělní Hit Radio. Shabuzi Bar Song 7.53, dobré ráno. Představte si, že jdete jako táta pomoct své malé dceři na toaletu a někdo na vás zavolá policii, jako kdybyste byl největší úchyl v okolí, jo. Tak tohle se stalo. Aktuálně tenhle udavač teď dostal vyhazov z práce, ale pozor, statistiky mluví jasně, 3/4 českých tátů mají regulární strach jít s malou dcerou na toalety.
1: To mi teda přijde extrémní. Ty to máš jak s malou?
0: Já? No tak...
2: S malým.
0: S malým blbý, ale...
2: Chodíš normálně na pánský, ne?
0: No jasně, no, tak tam zase otáčím takhle zády, aby na mě nebylo vidět. Ale co se týká teda dcery, jo, když se bavíme teda o dceři, no jako jak já to mám s ní, no tak normálně, když potřebuje, tak jdeme, no, nebo...
1: No a jdete na ženy nebo na pány?
0: Hele čověče, to je takový to, že v tu chvíli není čas zjišťovat, kdo je kdo, prostě. Jo. Jakmile dítě potřebuje, tak někam zalezeš, jo? A vlastně by mě nenapadlo přemýšlet, jestli jako mi to má být hloupý nebo nemá být, prostě to dítě potřebuje na záchod, tak někam vletíš, že jo?
1: A to mi přijde vlastně ideální, já se přiznám, že vůbec nevím, jak je to správně, jestli teda táta tím, že je muž, tak má děti brát na ten dámský záchod nebo na ten pánský.
0: Jakože by nějaký táta jako prasák bral svoji dceru jako záminku, protože by mohl jít na dámskou toaletu, jo?
1: Ne, ale co mi přijde obecně s těma záchodama teda šílený. Mm-hmm. A zase se mi to stalo o víkendu, že pánský záchod je pro pány, ale...
0: To tak bývá,
1: no. Počkej, ale dámský záchod, to je prostě pro ženy, mm-hmm. pro invalidy, pro děti a pro osoby s neurčitým pohlavím. Už jsem tam opravdu viděla takovou figurku, jako co byla půl na půl. A pak tam nemáme mít fronty, že jo?
0: Ale vlastně to můžeme, mě tak jako dochází, že jak se mě ptala, kam, nebo jak se ptala, kam je správně chodit teda ten chlap s tou dcerou, jestli na pánský nebo na dámský, tak já tomu vlastně už teďka naprosto rozumím. Už tomu rozumím.
1: No. Jo.
0: Ty nebinární záchody, co jsou čím dál víc trendy, tak jsou přesně pro nás, pro táty s dcerama. Jo. A je to.
1: To by bylo super, ale bohužel nebinární jsou součástí dámských. My tam máme všechny a vy jste samostatná jednotka a pak tam nemáte fronty a my jo.
0: Já už jsem se teďka v těch binár, jak jsem se v tom ztratil, člověče. Já už tomu nějak nerozumím, no. Asi jsem starý.

0: podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. $178,000 dolů. Volkswagen Caddy teď skladem v Autonord. Víc asi vědět nepotřebujete. Snad jen, že je to limitovaná nabídka. Autonord. 5 měst na sever od Prahy. Jsme na začátku vašich cest. www.autonord.cz
1: XXL výprodej v online shop.cz.
2: XXL výprodej pro velký úspěch pokračuje. Přidali jsme tisíce dalších položek. Tento týden v online shop.cz.
1: www.onlineshop.cz.
3: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
4: Hledáš jistotu v práci, která má budoucnost? V CIS Systems tvoříme silná spojení, moderní výroba, čisté prostředí a tým, na který se můžeš spolehnout. Přidej se k nám, navštiv nás na cissystems.cz. CIS Systems. Tvoje budoucnost začíná tady.
5: Právě teď je ten správný čas na nákup nábytku Jamal do vašeho domova. Nábytek Jamal, v bydlení jsme doma. www.jamal.cz.
0: On air.
6: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
7: 8. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Zákon má zakázat mobily ve školách, výjimkou budou zdravotní důvody nebo výuka. Žáci mateřských škol, základních škol a nižších stupňů víceletých gymnázií by od září 2027 neměli ve školách používat mobilní telefony ani během přestávek. Pravidla používání mobilů si dnes podle ministerstva školství nastavuje většina škol samostatně prostřednictvím školních řádů. Nový zákon by měl zavést jednotný režim a umožnit školám požadovat, aby žáci telefony během vyučování odkládali na určená místa. Vedra v Česku nekončí, ve druhé polovině týdne teploty opět překročí 35 stupňů. Po krátkém ochlazení na začátku týdne se do Česka vrátí výrazná vedra. Meteorologové zároveň upozorňují na pokračující sucho, protože týden bude podle předpovědi srážkově podprůměrný. O víkendu potom budou teploty atakovat hranici 40 stupňů. Češi míří na dovolenou, většina k moři vyrazí autem. Na letní dovolené se letos chystají vyrazit 100 000 Čechů. Podle odhadů dopravních odborníků zamíří více než milion lidí k moři, především do Chorvatska, Itálie nebo Polska. Mnozí z nich pojedou autem či karavanem, přičemž při cestě přes jednotlivé státy musí počítat s odlišnými pravidly silničního provozu, například u tolerance alkoholu za volantem. A teď už pojďme k nám do regionu.
8: Technická univerzita a muzeum v Liberci chtějí ještě víc prohloubit spolupráci a uzavřeli proto memorandum. Chystají velké projekty jako stálý videomapping na muzejní zdi, venkovní galerii nebo obnovenou ročenku architektury. Videomappingovou projekci na jedné zdi by chtělo muzeum ve spolupráci s univerzitou mít ještě letos. I na začátku tohoto týdne bude na severu Čech nadále horko s bouřkama. Dneska bude skoro jasno až polojasno, odpoledne pak přechodně až oblačno a místy přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty dneska naměříme mezi 26 až 30 stupni.
0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
9: Dobré ráno, šampione.
10: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak tak,
11: jsme tady pro tebe.
10: Jsme tvoje snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
12: Čau, hezké ráno.
9: Krásný ráno.
13: Snídaně šampionů.
9: Titulek pro dnešní den, jo. Horko vás může zabít až na 27 způsobů. Selhání srdce, selhání ledvin, přímé přehřátí organismu, dehydratace mozkové mrtvice, poruchy krevního oběhu, poruchy dýchání, zhoršení chronických nemocí, kolaps vyčerpání horkem a tak dál, 27 způsobů.
12: Co jsi četla? 10 z 10. Mám. Teď o víkendu 40 stupňů, pocitová asi 60, tak to bude finito, normální exitus. Tak pojďme si popřát, ať to všechno přežijeme. A k tomu dopomáhají další parádní muzika, Script a Will.i.am. Tak pojďme na to, šampioně. Hezké ráno.
0: Hit Radio Kontakt.

0: Takhle skvěle vám hraje pondělní Hit Radio Script a Will.i.am 7 minut po 8. Hezké ránko. Taky máte ten blbej pocit, že když si v neděli po obědě lehnete na gauč a pustíte si třeba nějaký film, tak v hlavě tak nějak podvědomě slyšíte hlas svých rodičů, že byste měli jít něco dělat?
1: Zrovna tenhle ten víkend jsme to s rodičema řešili, aha, že oni vůbec neumějí odpočívat a já kvůli tomu mám výčitky teď.
0: No, tvoji rodiče ale nespadají do generace mileniálů, protože 70% mileniálů, což je 30 až 40 let, tak mají problém s odpočíváním, aniž by se u toho cítili provinile. Jo? Mm-hmm. Což já teda spadám do mileniálů a tenhle problém jako absolutně nemám. Teda.
1: Nemáš.
2: Já taky tenhle problém nemám, ale je fakt, že když mi třeba zavolá taťka, zeptá se, co dělám a já řeknu přesně, to nic, mm-hmm, tak je úplně jako zaskočený, fakt? Že jako nic nedělám.
0: Jo, jakože se jako urazí, jakože si dovolila jako nic nedělat.
2: No, de facto.
0: Nedělat. A víš, že třeba existuje taková rada přátelská, jako režim nerušit na telefonu a neprůstřelný režim. Já ti pak ukážu, jak to nastavit. To nedovolá se ti nikdo a to se relaxuje, člověče. Blbý je, když to zapomeneš a třeba přes den usneš a začnou ti třeba vibrovat hodinky, no tak to tě člověk vytrhne z toho, probudí tě a teďka, prostě co děláš a ty, prostě se zmalou teďka. Tak by nás zajímalo, jestli teda to je pravda nebo není, jo, tak nemusíte se přidávat jenom vy, mileniálové, ale úplně všichni, kdo nás posloucháte, jestli umíte odpočívat, co je pro vás ten největší relax, jestli si umíte odpočnout.
2: Takže vlastně dvě otázky. Umíte to a případně jak to děláte?
0: Na dvě otázky jsem se ptal, no tak vidíte to, tak dvě otázky, no, tak pojďte nám napsat na 777-937-777, nahrajte nám to klidně jako hlasovku, rádi to pustíme a co vám pustíme teď, moc rádi, jsou další parádní hity, tohle by vás mohlo v pondělí ráno bavit, Kamrat, Be Mine, na Hit Rádiu, hezké ránko.

0: taky tenhle song milujete, no tak toto máte úplně stejně jako tady náš David. Mirai, Summer Love, 8 hodin, 14 minut. Posloucháte Hit Radio, hezké ráno. Bavili jsme se tady o tom, že mileniálové, že většina lidí ve věku okolo 30 až 40 let trpí syndromem, kdy nedokážou jen tak čumět do blba, prostě neumí odpočívat.
1: Chtěli jsme na to vaše reakce, jestli vy to vlastně umíte a případně jakým způsobem. Tak Michal píše ohledně toho režimu nerušit, o kterém se náš Michal tady zmiňoval, že si ho dá a pak ho nikdo nemůže prudit. Tak ten říká, když zavolá v režimu nerušit někdo vícekrát, třeba pětkrát, tak to iPhone pustí i přes nerušit.
0: Musí se jít do nastavení, jo, konkrétně přes nastavení, a je tady povolit opakované hovory. A tam ono to je defaultně jako zamáčky, jakože ano, ale ty když to vycvakneš, tak se ti nikdo nedovolá, i kdyby to zkoušel třeba stokrát, jo, takže doporučuju, možná se vám teďka změnil život, vy kdo posloucháte. Opravdu to jde nastavit, že totálně ticho. Jo. Tak co teda ještě Michal dopsal, já bych jinak odpočíval hrozně rád, ale vždycky, když začnu odpočívat, tak mě napadne nějaký bezvadný nápad, co by se dalo udělat nebo vylepšit. A pak to dopadne tak, že to dodělávám ještě několik dní, takže ano, jsem mileniál jak fík.
1: Žárka píše, ahoj, jsem workoholik, neumím odpočívat ani na dovolené, vždy si něco najdu na práci. Zjistila jsem, že čím díl odpočívám, tak mě bolí tělo, pokud makám, tak si nic neuvědomuju a pak padnu únavou, když lenoším a tak zjišťuju, co vše mě bolí.
0: Hele, nevím, jestli to máte taky tak, ať už vy tady ve studiu nebo vy, kdo posloucháte, ale... Co mám osobně, že když jedu někam na dovolenou, tak první 2-3 dny absolutně nedokážu vypnout hlavu a furt přemýšlím, že a co když někdo zavolá? A tohle bude potřeba udělat a tohle. A ten čtvrtý den už zapínám ten režim nerušit.
2: A pátý jdeš domů.
0: No a přesně, pátý jdeš domů a říkáš si, no tak to mělo to smysl jako vůbec.
1: První 2 dny dobrý, já jsem takhle byla na dovolený nejdelší v životě zatím na 20 dní a 18 dní jsem jsala na rádio. Takže 2 dny dobrý.
0: Takhle, kolik je? 8:15, naši šéfové jedou v autech, poslouchaj, takže super, to se tě povedlo, Jasmin.
1: Pak píše David z Brna, ránko týmy, odpočívat umím, ale je fakt, že si po každý přijdu trochu provinile, že bych radši mohl něco dělat, ale i když mám už všechno hotový. Následky dřívějšího bydlení u babičky generálky, ta byla po každý rozhozená, když jsem měl všechno hotový, odpočíval jsem a ona, no tak jestli máš všechno hotový, tak si snad najdeš jinou práci, ne? To je fakt.
0: Přesně. No tak, jestli umíte nebo neumíte proložit víkend, tak to je samozřejmě na vás. My budeme rádi, když zůstanete tady s námi a užijete si další parádní muziku. David Guetta a Sia, co na to říkáte? She Wolf? Dobře, tak jdeme na to. Hezké ránko.

0: Tak snad i tímhle jsme vám padli do noty David Guetta a Sia na Hit Radio. Co by vás mohlo bavit za malou chvíli? Samozřejmě další parádní muzika. Imagine Dragons, Sharks, no a stavíme se i na cestách, poradíme vám, kde to stojí, jak to v pondělí ráno jezdí, bude doprava. Počkejte na to, hezké ráno.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia.
2: Hledáte kámen, který se nerozpadne dřív než nálada v pondělí ráno? CS Kámen Plus. V kamenolomu Dubičná ukravař na Českolipsku už přes 20 let jako jediní v Česku ručně štípeme čedič. Dlažba, kostky, obrubníky, stavební i okrasný kámen. Když kámen, tak od profíků. CSKámen.cz.
3: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze želvýho výběhu.
4: Tak konečně teplo, sluníčko svítí, tráva hřeje a já jsem venku celý den. Lidi chodí pomalu, asi se snaží držet tempo s náma želvama. Tohle je ideální, nikam se nespěchá, jen se kouká, ale i nás želvy tu můžete krmit.
3: Zoopark Zelčín, kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
5: Chcete stabilní práci a k tomu náborový příspěvek 50 000 korun? Společnost TOS Varnsdorf hledá posily na pozice frézař a horizontář. Podmínkou je výuční list v oboru mechanik seřizovač nebo obrávěč kovů. Podrobnosti najdete v sekci kariéra na webu tosvarnsdorf.cz nebo volejte 412 351 121. tosvarnsdorf.cz.
6: Vozy Škoda v té nejlepší nabídce v regionu.
7: Auto Koutek. Ideální místo pro výběr nového vozu.
6: Nový vůz Škoda již za 399 000 korun.
7: Navíc zdarma prodloužená záruka a předplacený servis.
6: Ale jen u Auto Koutek Liberec Vratislavice.
7: Váš autorizovaný prodejce nových vozů Škoda.
6: A také prodejce ojetých vozů Škoda Plus.
7: www.autokoutek.cz.
6: Dobrá adresa pro váš vůz.
7: Již 30 let.
8: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
9: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny stolní lampy, 50% na všechny korálky pro kreativní tvorbu a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy jíří nápady.
10: A zásilka z Datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Bum, po celém Česku. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku.
11: Zabeatboxujte si taky po cestě do boxu pro nové chytré hodinky Huawei Watch Fit 5. Datart. Opravdový elektrospecialista.
12: Vidíš to?
13: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
12: No a víš, co vidím já?
13: Co?
12: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
13: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
12: U nás si vybere úplně každý.
13: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
12: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
13: Nejlepší dárek je zážitek.
14: Firma na zážitky.
13: CZ.
15: Konečně dobré zprávy. Premium Klinik Česká Lípa. Provádíme operace šedého zákalu plně hrazené zdravotní pojišťovnou. Premium Klinik. Premium Clinic CZ. Nebo volejte 734 579 079.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Řidiči opatrně na hlavním průtahu Děčínem. Před mostem přes Labe směrem na Ústí nad Labem havarovalo osobní auto s nákladním. Můžete se tam krátce zdržet.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Hit Radio Kontakt.

0: Ale milujeme. Taylor Swift na Hit Rádiu. 8.31. A David má ranní update.
1: Ranní update.
2: Fotbalisté kapverdských ostrovů jsou blízko senzaci. Po Španělsku obrali o body i Uruguay, se kterou ve skupině H remizovali 2-2. Díky tomu stále živí naději na senzační postup. Připomínám, že na Kapverdách žije jen zhruba 600 tisíc lidí. Arménie chystá největší sochu Ježíše na světě. U Jerevanu má vyrůst 100 metrů vysoká bílá socha, která má podle investora přilákat miliony turistů ročně. Projekt financuje arménský oligarcha, nikoliv církev, která se proti stavbě postavila. Kritici upozorňují na kontroverzní spojení náboženského symbolu se soukromým projektem. Teploty přes 30 stupňů a teplé noci zatěžují organismus. Nejvíce ohroženi jsou seniori, malé děti nebo chronicky nemocní. Státní zdravotní ústav doporučuje dostatek tekutin, lehké oblečení, pokrývku hlavy a omezení pobytu na přímém slunci.
0: No je to síla.
3: Taky omezení pobytu v autech, že jo?
0: Je to síla.
4: Je to všechno otázka úhlu pohledu. Vemte si, já jsem se teďka schválně koukal, jaký bude dneska počasí a vyskočilo tady na mě předpověď v Las Vegas, americké Nevadě. V úterý 42 stupňů, takže kam se na to hrabe naše třicítka?
0: Vlastně, no tak když se podíváš třeba na tady ty dovolenkové destinace, že jo, tak ty říkáš jako úhel pohledu, jo. Já teda, Davide, ať se na to dívám ze všech stran, tak mi k těm teplotám tak nějak chybí jako moře, dovolená.
4: To v Nevadě taky nemají.
0: Studený drink to v ruce, to je jedno, ale je tam jiný podnebí, asi tam na Dovče. Tady v tom pracovat, co to je? DJ Bobo, Love is all around, tohle to je. To je perfektní devadesátka, která vás zabaví teď. Chvíli po 8:30 na Hit Rádiu. Tak dobré ráno, šam.

0: My se strašně omlouváme za tenhle song. Nemá to být provokace. Činasky venku je na nule. Posloucháte Hit Radio 8.41.
1: No, na nule. Vzpomeňte si na ty časy a zarýte si je do paměti, kdy na nule opravdu bylo, když Česko mělo čtveroročních období a když jsme stavěli sněhuláky, protože možná jednou nebudou. A třeba naše děti to nejspíš už zažijou, že prý u nás bude za 45 let průměrně o 2,5 stupně tepleji než dneska. A dokonce podle odborníků se Česko opravdu přesouvá do subtropů.
0: Za 45 let, jo? Tak myslím si, že mě už tohle možná trápit úplně nebude.
1: Já si myslím, že mě taky ne, no.
0: Takhle, jaká vlastně bude výhoda, že třeba nebude zima tady v České republice, tak napadá mě, že ušetříme za kapalinu do ostřikovačů, za zimní směs, to je jako drahý, to víme, jo. Přezování auta odpadne. Taky nebude muset chodit nabalený, protože pak máš na sobě 3-4 vrstvy a nevíš co na sebe, ale jedny kraťasy na celý rok, pohoda.
1: Prostě, ušetříte pohoda. Na zimních bundách.
0: Pohoda. A já si říkám, že jsme měli dotáhnout ten Milošův plán, ten vodní koridor Dunaj Odra Labe. Technicky vzato, kdyby se to spojilo, tak bychom tady vlastně v Česku měli moře. Jo, hele, ta příprava tam byla, nedopadlo to bohužel. Tak dámy a pánové, hodně pijte, zvládněte dnešek, nebojte, my v tom jsme s váma. A o tomhle šíleném počasí si myslíme ty úplně nejhorší věci stejně, který máte v hlavě vy. Nebojte. Miles Smith, Nice to Meet You, další parádní muzika pro vás a Coldplay z Beyoncé, to všechno za moment. Tady na Hit Radio. Dobré ráno.
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Radia na Spotify a všech podcastových platformách.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 34,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 29,90. A Radegast 12 kary ze hořká v multipeku 8x 0,5 litru za 174,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Chcete zažít něco nezapomenutelného? Vyberte si na lksobě.cz. Navštivte dílny nebo farmy regionálních výrobců a vyrobte si či poznávejte, jak vzniká něco hezkého. Ano, na webu lksobě.cz najdete inspiraci pro vaše výlety. Lokální značky na jednom místě, to je Liberecký kraj Sobě.
5: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se ze surikatí hlídky.
6: Pozor, pozor, hlásíme zvýšený pohyb. Smích se šíří areálem. Trampolíny jedou naplno a lidi se pořád zastavují. My sledujeme je, oni sledují nás. Léto je ideální čas být svědavý. A v tom jsme my, surikaty, opravdu dobré. Tak.
5: Zoopark Zelčí. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
7: Každý den přináší nové výzvy.
8: Ať už pečujete o své blízké, nebo sami hledáte jistotu a pohodlí.
7: Ontex Turnov je tu pro vás. Staňte se Ontexákem jako operátor seřizovač a tvořte s námi výrobky pro jednodušší život.
8: Více na práce Ontex.cz.
9: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
10: Dan Landa,
9: Mirá,
10: Rybičky,
9: Migové,
10: jdeme na Hrady.
9: 8 hradů,
10: 8 víkendů.
9: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
10: Dan Landa,
9: Harley,
10: Tomáš Klus,
9: Single X.
10: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
11: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola.
9: Tohle není jen festival, to jsou Hrady.
10: www.hrady.cz.
12: V CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
13: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
14: Chlapi, proč ten bagr nemaká?
15: Asi bouchla hadice.
14: Koukejte mazat do Hostru. Tam vám tu hadici vyrobí na počkání.
15: Co?
14: Hostr. Hostr Liberec. Výroba hydraulických hadic, hydraulické a pneumatické komponenty a výroba těsnění.
15: Chlapi, jedem do Hostru!
16: Přijďte o prázdninách do IQ parku v Liberci. 4 patra interaktivní zábavy pro celou rodinu za každého počasí. Unikátní zážitky, hravé aktivity a spousta objevování každý den od 10 do 6 večer v IQ parku. Více na iqlandia.cz/IQ park.
17: Vidíš to?
18: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
17: No a víš, co vidím já?
18: Co?
17: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
18: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
17: U nás si vybere úplně každý.
18: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
17: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
18: Nejlepší dárek je zážitek.
19: Firma na zážitky.
18: CZ.
2: Pořád jste tady.
20: Tak to dělají šampioni.
2: Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin. Na Hitádiu.

0: i v pondělí ráno zní fantasticky Coldplay a Beyoncé. Him for the Weekend na Hitrádiu v 8.53.
1: Byl jste někdy někdo na vodě? Já věřím, že spousta z vás určitě jo, a že mi dáte za pravdu, že tam vznikají ty nejlepší historky, jo. Ať už jde o převrácenou kahnoj, nebo začne strašně lejt, teďka stan, že jo, na špatném místě, nebo kámoš, který se vylije a skončí ve vodě totálně. Nicméně společně s Hitrádiem a Forkempingem hledáme vaše nejvtipnější, nejdobrodružnější nebo prostě nejspackanější vzpomínky na dovolenou na vodě. Takže vy nám můžete svůj příběh na hitradio.cz napsat a v pátek vybereme ten nejlepší.
0: Opět v pátek, no a autor vítězného příběhu získá poukaz na nákup produktů značky Helle Hansen v hodnotě 7000 korun. Tak schválně, jaká vodácká katastrofa, trapas nebo dobrodružství se staly právě vám? Máme tady inspirativní příběh třeba od Anet. Ahoj, jedna z mých nejlepších vzpomínek na vodu je z dětství, kdy jsme s rodinou jezdili stanovat, seděli večer u ohně a hráli karty. Jednou nás v noci překvapila obrovská bouřka a ráno přišel ještě větší zážitek. Segra si obula boty, ve kterých přes noc přespali slimáci. Já to úplně cítím.
1: Ne.
0: Začala panikařit a my se mohli potrhat smíchy. Dodnes si kvůli tomu vždycky kontroluju boty, než vylezu ze stanu.
1: A tak to je odporný samozřejmě, nicméně může jí to zajistit výhru, kdo ví. Takže pokud i vy máte nějaký šílený příběhy z vody, tak utíkejte na web Hitrádia, kde najdete i podrobnější informace a můžete nám svůj příběh z vody napsat.
0: Klouzalo to. A pěkně k vám vklouzne i další hit. To je vlastně poslední song pondělní snídaně. Katy Perryho, ten Cold.

0: hot, jo? Tak spíš hot and hot aktuálně. Posloucháte Hit Radio, tohle je Katy Perry v 8.57 a jak bylo řečeno, poslední song pondělní snídaně.
1: Uslyšíme se zase zítra od 6 do 9 tady na Hit Radio, tak doufáme, že budete s náma a dávejte na sebe pozor v těch betrech.
2: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Radio, kdekoliv a kdykoliv přes apku Radia.cz. Přes apku Radia.cz.
0: Jak říká Jasmin, dávejte na sebe pozor, neupečte se, hodně pijte a zítra ráno v 6.00.
1: Ahoj, ahoj.
0: Čau, čau.
3: Nejlepší dopravní servis na severu Čech. A řidiči, pozor, dejte na průtahu Děčína před mostem přes Labe směrem na Ústí nad Labem. Havarovalo tady osobní auto s nákladním. Zdržení je zatím minimální, ale jestli tudy pojedete, počítejte s omezením provozu. No a připomínám taky, že o víkendu začaly v Liberci v Masarykově ulici stavební práce a silnice je tady uzavřená. Tak bacha na to, na cestách se opatrujte a vaše dopravní info volejte na 800 900
2: 952. Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu. Vozy Škoda v té nejlepší nabídce v regionu.
4: Auto Koutek. Ideální místo pro výběr nového vozu.
2: Nový vůz Škoda již za 399 tisíc korun.
4: Navíc zdarma prodloužená záruka a předplacený servis.
2: Ale jen u Auto Koutek Liberec Vratislavice.
4: Váš autorizovaný prodejce nových vozů Škoda.
2: A také prodejce ojetých vozů Škoda Plus.
4: www.autokoutek.cz.
2: Dobrá adresa pro váš vůz.
4: Již 30 let.
5: Tento víkend ožije město Šluknov zámeckými slavnostmi. Letos se bude slavit 20. výročí znovu otevření šluknovského zámku od požáru. V pátek zaspívá kapela Kabát Revival, Toxic People a Z5. V sobotu vystoupí se svými hity Ondřej Hejba a skupina Žlutý pes, naše několikanásobná zlatá slavice Lucie Bílá s kapelou Petra Maláska a nářez nakonec Děda Mládek Illegal Band. Chybět nebude ohnivá a laser show a after party dance mission. Více na sociálních sítích města Šluknov.
6: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
7: To jen se zeptej tatínka.
8: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
9: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
2: On air.
1: Online.
2: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio Kontakt.
10: Je 9 hodin, krátké zprávy pro sever Čech má Denisa Mečířová, hezké dopoledne. Česko má za sebou třetí supertropický den v řadě. Už po třetí včera na některých místech překročily teploty 35 stupňů. Nejtepleji bylo na jižní Moravě, kde padlo několik rekordů. Zatímco v minulosti byly supertropické dny vzácné, v posledních letech se objevují stále častěji. V Libereckém kraji vytřídil loni každý z jeho obyvatel v průměru 93,2 kg odpadu. Meziročně je to zhruba o 12% víc. V třídění se Liberecký kraj zlepšuje a je nad celostátním průměrem, který se loni zvýšil na 90,5 kg. Do výkupen odevzdali obyvatelé v kraji v přepočtu každý ještě 8 kg kovů. Česká národní banka po 4 letech zvýšila základní úrokovou sazbu. Neznamená to ale zdražení hypoték ani začátek nového kola výrazného růstu úroků. Co dalšího můžeme očekávat, vysvětluje ekonom Lukáš Kovanda.
11: Na druhou stranu to znamená, že lidé se příliš nemohou nadít v letošním roce, ale možná ani v příštím citelnějšího zlevnění hypoték, snížení hypotečních sazeb a podnikatelé musí počítat s tím, že ani firemní úvěry příliš nezlevní.
10: Další vývoj bude záviset především na růstu inflace.
2: Fotbalový servis.
10: Zázrak na fotbalovém mistrovství světa pokračuje. Hráči Kapvert remizovali ve skupině s Uruguayí 2-2 a po bezbrankové remíze se Španělskem v prvním kole obrali o body dalšího favorita, čímž si udrželi reálnou naději na senzační postup ze skupiny. Češi se mezitím už v plné sestavě připravují na závěrečný zápas skupiny proti Mexiku v tamní metropoli. Duel Česko-Mexiko se odehraje v noci ze středy na čtvrtek. Na severu Čech měříme aktuálně 19 až 22 stupňů. Dneska bude většinou polojasno, místy až oblačno. Ojediněle se můžou vytvořit bouřky. Maximální teploty dneska o něco nižší než včera, budou se pohybovat mezi 24 až 28 stupni.
2: Hit Radio Kontakt.
3: Krásný pondělí, krásný dopoledne, to už vám od mikrofonu přeje Silvie Válková. Máme tady start nového pracovního týdne a kdo z vás už stihnul minimálně dvě kávy? No, já se hlásím taky, ale jestli ještě cítíte, že potřebujete tu energii dotankovat, dobře, že jste tady. Za chvilku mrknem do České Lípy, proberem taky, jak si u nás vyhrát dvojku na benzín, nejdřív ale Pink. Tady to je.

Cheat Nights a Hit Radio Kontakt. Takhle zní úvod dalšího pracovního týdne a taky našeho dopoledního rozjezdu. No a kamarádi, my hned takhle z kraje jdeme do České Lípy na základku a takhle. Je nám to asi všem jasný, letní prázdniny se blíží a my to taky moc dobře známe. V tomhle čase je to na školách samý výlet, už se moc neučí, už se nic moc nedělá. To ale není případ právě.

A většinou to prošlo jen díky tomu, že učitelé už takhle v červnu neměli morál na nic. Takže tak, my tleskáme ve stoje dětem z České Lípy, jste frajeři a k tomu už posílám další hity. Tady je Golden a Hunter X. Krásný dopoledne.

0: se nepřestává bavit Bob Sinclair a Love Generation, hit, který vám tady na Hit Radio Kontakt hrajeme rádi a často. V tomhle období se ale hodí víc než kdy jindy. Je to obrovský letní megahit a hlavně taky hymna mistrovství světa ve fotbale. Ano, ano, je to oficiální znělka a schválně si tipněte, v jakém roce se tenhle hit neodmyslitelně spojil s fotbalem. Dám vám chvilku na rozmyšlenou. Kamarádi, Love Generation je hymna mistrovství, který bylo v roce 2006. Neskutečný, takže 20 let starý hit. Jak říká rád náš Jirka Pelnář, je to song, který už má pár šedin, ale pořád mu to sluší. Pojďme si ale ten start nového pracovního týdne zpříjemnit hned dalšíma hitama. Už za malou chvilku si dáme tuhle silnou záležitost. Loreen, Euphoria, tohle nás postaví na nohy, tak na to určitě počkejte a zůstaňte s náma na Hit Radio Kontakt.
1: Sdružení Tulipán, které na severu Čech zaměstnává lidi se zdravotním postižením, chystá vlastní praženou zrnkovou kávu a otevírá už druhou pobočku pralinkárny. Kde si kafe s pralinkou můžete vychutnat a jaké další novinky Tulipán plánuje, vám prozradí ředitelka Tulipanu Zora Machartová. Už v úterý na Hit Radio Kontakt.
2: Kompletní rozhovor najdete v podcastech Hit Radio Kontakt.
3: Chytrý porovnává, jen osel přeplácí, tak proč říkáš? Nejsem osel.cz.
4: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
5: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
6: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
5: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
7: Všude dobře, domo nejlíp. Ledově ledová tříšť nebo točená zmrzlina. I u vás doma se Slushy Makerem Domo. Trendy přichází. Buď u toho, co je domo, to se počítá.
8: V zahradnictví Spomyšl probíhá velký výprodej skladů. Tisíce rostlin máme se slevou až 70%. Teď je ten pravý čas nakoupit. Stavte se u nás ve Spomyšli nebo klikněte na zahradnictví-spomyšl.cz. Zahradnictví Spomyšl, vaše online zahradnictví.
9: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
10: Kvalitní obědy přímo do práce či domů? Denně na www.universium.cz. Vaříme čerstvou a zdravou domácí kuchyni včetně diet. Jsme chráněná dílna MCU Koloseum. S dobrými obědy od nás navíc podpoříte potřebné. Poskytujeme náhradní plnění. www.universium.cz. Vaše zdravé obědy.
11: 178 tisíc korun dolů. Volkswagen Caddy teď skladem v Autonord. Víc asi vědět nepotřebujete. Snad jen, že je to limitovaná nabídka. Autonord. 5 měst na sever od Prahy. Jsme na začátku vašich cest. www.autonord.cz.
12: Kolik výjimečných míst míjíte, aniž byste o nich věděli?
13: Vyhlídka na Skokanském můstku, barevná jezírka nebo poutní cesta nahoru Matky Boží.
12: Vydejte se za příběhy, architekturou a krásami česko-polského příhraničí v projektu Objev skryté skvosty 2.
13: Inspirace na webu skryté skvosty EU.
12: Projekt Objev skryté skvosty 2 je realizován a spolufinancován prostřednictvím programu Interreg Česko-Polsko 2021 až 2027.
14: Běhej lesy Jizerská. Proběhni se 29. srpna z Bedřichova po stopách legendární jizerské padesátky. Čekají tě ikonická místa jako Hřebínek, Smědava nebo Jizerka. Vyber si trasu 5, 11, 23 nebo 50 kilometrů a užij si jedinečnou atmosféru Jizerských hor. Registruj se na běhejlesy.cz.
15: Na Nové Kunratické fandíme sportu. Nazujte tenisky a vyběhněte do přírody přímo ze dveří. Nová Kunratická. Moderní bydlení na úpatí Jizerských hor.
16: Tradice, ekologie a odpovědná recyklace? To je Kovošrot Group CZ. Zpracováváme kovy, papír, plasty i auta. Více na kovošrot.cz.
17: Přijďte o prázdninách do IQ parku v Liberci. 4 patra interaktivní zábavy pro celou rodinu za každého počasí. Unikátní zážitky, hravé aktivity a spousta objevování každý den od 10 do 6 večer v IQ parku. Více na iqlandia.cz/IQ park.
18: Hit Radio.
19: Zlepši si náladu.
20: Čas duši léčí, tak jako déšť skrývá tvůj pláč, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duši léčí,

0: Lauryn a její Euphoria doznívá v éteru Hit Rádia Kontakt. I takhle dobře může znít pondělí, kamarádi. My před sebou máme další týden, ve kterým vám tady budeme rozdávat 2000 na benzín. Cestování po našem regionu je občas pořádný peklíčko, tak proč to aspoň nemít zadarmo, že jo? Plná nádrž zadáčo se hodí vždycky, o tom žádná. My jsme nejlepší rádio na cesty, naše silnice známe jako svoje boty, ale jedinej, kdo ví ještě líp, jak to tam vypadá, jste vy, tak se staňte členem naší dopravní hlídky a dejte nám vědět, když narazíte třeba na bouračku nebo jiný komplikace, všechno nám to hned pište. Já tady ještě teda musím říct, že tohle okamžitý hlášení nehod my tady s kolegama držíme už strašně dlouho. Když někam jedu, narazím na nehodu, tak hned dávám echo Denče, Jirkovi, Denizovi, prostě komukoliv, kdo zrovna vysílá, a naopak já taky dostávám hlášení od kolegů, což je fajn, že vám tady pak prostě můžeme předávat ty nejaktuálnější informace a hrozně se mi líbí, že se náš tým, naše dopravní hlídka takhle rozrostla i o vás, o naše skvělý posluchače. O to hezčí taky je, že vám za to můžeme natankovat. No, je to prostě super, takže připomínám číslo k nám do studia.
1: WhatsApp Hit Rádia Kontakt 606 825 404.
0: A teď už posílám další hity, tady jsou R.E.M.

0: Benson Boone a Beautiful Things. Takhle skvěle, my vám tady hrajeme. Za chvilku už 9:45 a my se pojďme podívat na to, co se děje v Liberci. Kamarádi, o víkendu začala rekonstrukce tramvajové trati v Masarykově ulici, takže tramvají ani autem se sem až do prosince nedostaneme. V plném proudu je taky dopravní omezení na silnici 35 na mostech u Sněhuláka, který byl dokonce o víkendu taky zavřený úplně. No ale abych vám tady řekla taky něco pozitivního, aby to nebylo všechno jen o tom, kde je co zavřený, nebojte se, jednu dobrou zprávu pro vás mám, a sice, že paliva v Libereckém kraji zlevňují, takže jo, až pojedete přes Liberec, sice tady budete stát v kolonách a hledat objížďky, ale aspoň to budete mít levnější, ne-li úplně zadarmo, když si u nás vyhrajete dvojku na benzín, no tak vidíte, není tak zle. Za chvilku k tomu přidávám další nálož muziky, Lady Gaga, Bradley Cooper, Alec Farben nebo Roxette. Tohle všechno jenom pro vás. Krásný pondělí.
1: Haló, to jsem já, zimní bunda. A musím říct, že je mi teda děsný vedro. Tohle už fakt není počasí pro mě. A hele, tamhle se z kanclu plazí oblek z košilí a mají jazyk až na vestě. No jo, kancelářský maraton. Tok šup, fešáci, mazat do Laundry Pointu. Tam vás zase dají do formy.
2: Laundry Point, tam, kde oblečení získává druhý dech. Laundrypoint.cz.
3: Co se tady děje?
4: Co se chystá?
5: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
6: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
5: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
7: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
8: Dan Landa.
7: Mira.
8: Rybičky.
7: Migové.
8: Jdeme na Hrady.
7: 8 hradů.
8: 8 víkendů.
7: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
8: Dan Landa.
7: Harley.
8: Tomáš Klus.
7: Xindle X.
8: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
9: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
7: Tohle není jen festival, to jsou Hrady.
8: www.hrady.cz.
10: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice simkarty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
11: Jak ty ještě pořád věříš, že značkový hadry jsou kvalitnější? Já ne. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
12: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
13: Stárnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete stárnetovat. Moderní internet www.stárnet.cz.
14: Ahoj Niky, tak co, kam dneska vyrazíme?
15: Hele, co ocení se?
14: Zase, včera jsem tam byla na rande.
15: A jo, já tam byla o víkendu s manželem a dětmi na obědě.
14: Ale vadí to?
15: Vždyť víš, že je to sázka na jistotu.
14: To je fakt.
15: Parkování bez nervů, kafe na úrovni. Já si dám sushi, ty zase ten svůj burger. Značka Ideál. Tak vidíš, ve 4 jsem tam jak na koni.
16: Spojte příjemné s příjemným v OC Nisa Liberec.
17: Denso Liberec slaví 25 let a vy můžete být u toho. V sobotu 5. září od 10 hodin vás čeká den otevřených dveří plný zábavy, japonské kultury, skvělého jídla i prohlídek závodu. Program pro malé i velké až do 5 hodin. Vstup zdarma. Denso vás srdečně zve.
18: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
19: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
18: A dárek je váš, tak ušetřete s
5: Levně.cz. Náplně hned.
4: Jezdí ve vlastním stylu s novým Seat Arona. Kompaktní SUV s výrazným designem, vylepšenými full LED světlomety a interiérem, který tě pohltí. Do města i za dobrodružstvím. Seat Arona. Každá ulice je příležitost. Každá zatáčka, nový zážitek.
6: Autonord. Váš autorizovaný prodejce vozů Seat. www.autonord.cz.
8: Buongiorno. Víte, že Italové milují siestu skoro jako víno? A proto mají i dokonalé matrace. U nás v Prospánku najdete exkluzivně matrace per dormire za dostupné ceny. Vyzkoušejte italskou kvalitu v síti více než 65 prodejen Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
20: Maximální úspora v Tetě. Sleva 40% na celou značku Gillette. Náhradní hlavice, strojky, pěny pro muže i ženy. Nebo objevte zubní pastu Lakalut Active za skvělých 59,90. Více na tetadrogerie.cz.
21: Hit Radio Kontakt.
22: Zlepši si náladu.
21: Zlepši si náladu.

like everything's surreal.

0: na hodinkách, už máme skoro desítku a před námi rychlej pohled na silnice, tak co se kde děje? Nejlepší dopravní servis na severu Čech. A řidiči, pozor, dejte na trase z Jablonce nad Jizerou směrem na Vrchlabí. Před Poniklou bude dneska na Krajnici probíhat údržba vozovky, tak bacha na to. No a komplikace připomínám taky v České Lípě, v Litoměřické ulici, kde probíhá výstavba vodovodní a kanalizační přípojky, takže i tady počítejte s omezením provozu. Na cestách se opatrujte, dobře dojeďte a vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 34,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 29,90. A Radegast 12 ryze hořká v multipeku 8x0,5 litru za 174,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Jaké pan

0: Bob ví. A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
1: Domov začíná v kuchyni. Kvé kuchyně v Turnově. Kuchyně přesně pro vás. Styl, kvalita a nejlepší cena ve své třídě. Kvé kuchyně.cz. Právě teď je ten správný čas na nákup nábytku Jamal do vašeho domova. Nábytek Jamal, v bydlení jsme doma. www.jamal.cz.
2: On air.
3: Online.
2: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Kontakt.
4: Je 10 hodin, krátké zprávy pro Liberecký kraj, Děčínsko a Šluknovsko a Denisa Mečířová. Vláda by dnes měla rozhodnout o složení delegace na červencový summit NATO v Ankaře, vyřešit několika měsíční spor s prezidentem Petrem Pavlem, který se plánuje vrcholného fóra zúčastnit přes nesouhlas vládních motoristů, premiér Andrej Babiš slíbil po čtvrtečním setkání ministrů obrany Aliance. Nový dopravní terminál přijde Jablonec nad Nisou na 471 milionů korun. Největší investiční akce v novodobé historii města řeší nejen samotnou odbavovací halu a nástupiště, ale také přilehlý park a revitalizaci okolí Lužické Nisy. Zhruba 100 milionů by mělo město na stavbu získat z evropských fondů. Práce na stavbě by měly začít ještě v létě. Hotovo má být za 2 roky. Liberec vybuduje v nevyužívané části podkroví historické radnice v centru města městský holubník. Slibuje si od něj, že udrží populaci holubů ve městě na současné přijatelné úrovni. Na radnici by měl být od podzimu. Podle loňského monitoringu holubí populace žije v Liberci podprůměrný počet holubů. Dnes bude během grémia Ligové fotbalové asociace rozlosován nový ročník nejvyšší fotbalové soutěže. Otazník visí nad Karvinou, kterou etická komise kvůli ovlivnění 3 utkání v roce 2024 minulý týden vyloučila. Ale slezský klub se proti verdiktu odvolal. Turnově je 24 stupňů, v Liberci 21 a ve Varnsdorfu 20. Dneska bude na severu Čech polojasno, místy i oblačno. Ojediněle bouřky a nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 24 až 28 stupni.
2: Hit Radio Kontakt.
5: A teď už si jdeme rozjet další společnou hodinu. Silvie Válková stále s vámi a co nás čeká v 10. dopolední? Kamarádi, prozradím vám, o co budeme tenhle týden hrát. Řeknu vám, kam vás vezmem tentokrát. No a protože je pondělí, dáme si taky novou hru Dořekni to, tentokrát s fotbalovým nádechem. Nejdřív ale hity, tady je král všech letních songů, žijeme len.

Ano, David je vždycky dobrý nápad. Na hodinkách 13 minut po 10. A já vám slibovala, že pro vás něco máme, no tak na to pojďme mrknout. Je tady léto, krásný dny jsou před námi a jestli nám tady vždycky něco udělá radost, tak je to, když vy máte radost, když díky nám třeba i vyrazíte na místo, kde jste předtím nikdy nebyli a máte z toho krásný společný zážitek. Přesně proto pro vás tenhle týden máme rodinné vstupné na pevnost Königstein, kde to fakt bude stát za to. Königstein je 15 kilometrů od českých hranic v Saském Švýcarsku, takže fakt to máme za rohem. Je to jedna z největších vojenských pevností v Evropě, odkud uvidíte nádherný výhledy. Pro děti je to absolutní ráj, mají tady pro ně spoustu her, hledání pokladů, kostýmy a letos tady dokonce mají novinku, že si můžete společně zahrát na dobývání pevnosti, takže na vlastní kůži zažijete, že Königstein je fakt nedobytný. No bude to prostě jeden z těch zážitků, který ve vás zůstane dlouho, proto vás sem vezmeme s celou rodinkou. A jak si to rodinný vstupný vyhrát? Je to úplně snadný, stačí, když mrknete na naše sociální sítě Facebook, Instagram a napíšete nám sem pod soutěžní příspěvek, jaký jsou vaše plány na letní dovolenou. Takže ať už chystáte cokoliv, pojďte nám to sem napsat do komentářů a třeba si mezi ty vaše plány budete moct zařadit i výlet na Königstein, tak šup na naše sociální sítě, dejte nám sem vědět a já už k tomu posílám J-Lo a Pitbulla.

0: Kennedy a Kiss Me, další povedená společnost k pondělní dopolední kávě. No a právě protože je pondělí, máme tady v éteru i naši novinku Dořekni to.
1: Dořekni to na Hit Radio Kontakt.
0: Já načnu větu a vy budete moct podle svýho gusta doříct. A protože máme v plném proudu mistrovství světa ve fotbale, pojďme se i v dnešním Dořekni to tomu fotbalu pověnovat. A takhle, úplně upřímně, s fotbalem se to má tak, že někdy je to 90-minutový drama a občas je to taková nuda, že máme co dělat, aby jsme u toho neusnuli. No a hlavně, mně se vždycky strašně líbí, když je mistrovství, tak najednou máme v Česku 10 milionů trenérů, rozhodčích a sportovních expertů, takže mě dneska zajímá, jak byste ten fotbal vylepšili. Dnešní věta zní, fotbal by byl mnohem zajímavější, kdyby... A teď je to na vás. Já teda ještě musím říct, že mi na dnešní Dořekni to dokonce odpověděli i moji kolegové a třeba naše Denisa Janečková mi napsala, fotbal by byl mnohem zajímavější, kdyby byl vysílaný a komentovaný jako reality show. Geniální, dovedete si to představit. A po reklamní přestávce se dozvíme, komu dneska trenér dá růži a kdo naopak opustí základní sestavu. Já si myslím, že tohle by mohlo fungovat. Teď mě ale zajímá, jak to dořeknete vy, tak pojďte na to. Číslo k nám do studia je 606 825 404. Za malou chvilku na to koukneme. Těším se na vaše zprávy.
1: Dořekni to a vysílej s námi. Hit Radio. Vysílej na Hit Radio kontakt se Silvou Válkovou. Napiš nebo pošli hlasovku na náš WhatsApp 606 825 404.
2: Hele, to máte pravdu, taky se mi to stalo.
1: Staň se součástí severočeského éteru a komunity těch nejlepších posluchačů.
3: Tak to je nejvíc, teď jste mě fakt zlepšili náladu.
1: WhatsApp Hit Radio kontakt 606 825 404.
4: Hory, města, sklářství, příroda i jezera. To všechno nabízí Liberecký kraj. A to všechno je důkazem, že sever Čech je přitažlivý. Krásy severu Čech i skryté skvosty vám v rozhovoru představí ředitel krajské centrály cestovního ruchu David Pastva. Nalaďte si Hit Radio kontakt ve středu, ať víte, kam v létě vyrazit.
5: Kompletní rozhovor najdete v podcastech Hit Radio kontakt.
6: Domov začíná v kuchyni. Kvé kuchyně v Turnově. Kuchyně přesně pro vás. Styl, kvalita a nejlepší cena ve své třídě. Kvé kuchyně.cz.
7: Mami, pojedeme letos na dovolenou?
6: Jasně, a nakoupíme ti nové oblečení, ať si fešanda.
7: Ale vyberu si sama.
6: Jasně, tak si pojď vybrat teď hned na vmart.cz. Koukej, mají tričko i šaty s jednorožci, jako máš na sovčelkách.
7: Je, tyhle šaty s motýlkama má Anička ze školky.
6: Vmart, české oblečení pro léto plné smíchu a dobrodružství. Objevte celou kolekci na v.mart.cz. Vmart. Ušito v Liberci.
8: Nestihli jste dotaci na tepelné čerpadlo? Nevadí! Pořízením frézovaného podlahového topení získáte tepelné čerpadlo za cenu jako s dotací. Comfort Plus. Podlahové topení bez bourání. Comfortplus.cz. Teplo chytře a úsporně.
9: Co hýkáš? Každý osel přece ví, kde mu dobře poradí. Tak porovnávej! Nejsemosel.cz.
10: Proč energii jen kupovat, když můžete mít vlastní elektrárnu? Čanda Solar. Specialisté na fotovoltaiku pro firmy i domácnosti. Řešení na míru, včetně dotace, přináší investici, která dává smysl. ChandaSolar.cz. Energie, která pracuje pro vás. Čanda Solar.
11: Šrot Ramš. To je pro ojetinu ten nejveselejší funebrmáš. Ramš. Výkup autovraku k ekologické likvidaci s okamžitým vystavením protokolu. Ramš. To je i prodej náhradních dílů. Ekologická likvidace Autošrot Ramš. Česká lípa Sosnová.
12: Když vrak musí na onen svět. Šrot-ramš.cz.
13: Novinka na českém trhu. Užitkové vozy Tenax.

0: efektivní užitkové vozy. Vše na tenax.auto.eu.
1: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 34,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 29,90. A Radegast 12 ryze hořká v multipeku 8x 0,5 litru za 174,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Chcete stabilní práci a k tomu náborový příspěvek 50 000 korun? Společnost TOS Varnsdorf hledá posily na pozice frézař a horizontář. Podmínkou je výuční list v oboru mechanik seřizovač nebo obrávěč kovů. Podrobnosti najdete v sekci kariéra na webu tosvarnsdorf.cz nebo volejte 412 351 121. tosvarnsdorf.cz.
4: Hit Radio. Fotbalová bitva o světový trůn je v plném proudu. Kdo ovládne mistrovství světa v Mexiku a Spojených státech a získá na 4 roky fotbalový trůn? Bavte se, fanděte a držte palce těm nejlepším hráčům Evropy s fotbalovým servisem Hit Radio. Fotbal na Hit Radio Kontakt.
5: Píská se poslední minuta. Výprodej matrací na matracezahubičku.cz. Využijte ceny před zdražením a dopravu zdarma.
6: Matracezahubičku.cz.
4: Hit Radio.
7: Zlepši si náladu.
4: Zlepši si náladu.

0: Tohle je prostě dokonalý. Kid Laroi, Justin Bieber a Stay. Co je ale taky dokonalý, to jsou vaše odpovědi v dnešním Dořekni to.
1: Dořekni to na Hit Radio Kontakt.
0: Fotbalový mistrovství nám jede naplno a myslím si, že každý z nás v sobě má aspoň malý kousek trenéra. Takže jak byste fotbal vylepšili vy? To je dnešní téma, dořekni to. Fotbal by byl mnohem zajímavější, kdyby trenéři mohli během zápasu využít střídání fanouška z tribuny. Napsala Petra a za mě je tohle geniální nápad. Já bych někdy strašně chtěla vidět, jak by to zahrál ten jeden nejhlasitější fanoušek, který se najde na každém fotbale a má vždycky ke všemu hromadu připomínek a všechno ví nejlíp. To si myslím, že by ten fotbal mohlo krásně ukořenit. Peti, díky za zprávu. Potom píše Zdenda. Fotbal by byl mnohem zajímavější, kdyby se po každém gólu hlasovalo, kdo platí další rundu. Ano, to by z toho sledování fotbalu v hospodě mohlo udělat dost atraktivnější zážitek, taky skvělý nápad. Pak tady mám zprávu od Honzy. Kdyby se za krásné góly dávaly 2 body a za nudnou remízu -1. Taky dobrý, hele, to by mohlo jako docela zacloumat tou motivací. Zároveň pro fanoušky by to bylo pěkný zpestření, takže jo, souhlas. No a na závěr zpráva od Evy. Fotbal by byl mnohem zajímavější, kdyby fotbalisti hráli bez triček. Jako, jo, při zápasech, kde hrajou vrcholoví sportovci, proč ne? Ale Evy, byla jsi někdy na fotbale ve 3. pralesní lize? Bych to nezaváděla. Tady to pojďme nechat, tak jak to je. Jo, někdo by si se snad jako mohl i přioblít, si myslím. No tak moc díky za všechny vaše zprávy. Strašně mě bavíte, je to super. I dneska jste to dořekli skvěle. Další dořekni to si dáme v pátek. Už teď se na to těším. Teď už ale další hity posílám Cranberries.
1: Dořekni to a vysílej s námi. Hit Radio Kontakt.

0: Farná a Miraj, i tahle dvojka nám tady na malou chvilku dělala společnost. Za chvilku už 10:45 a kamarádi, jak se dneska máte? Jak jste rozjeli ten nový pracovní týden? No, jestli už se pečete vlastní šťávě, připomínám, nezapomeňte hodně pít a jestli se odpo chystáte někam ven, opalovák je váš největší kámoš. Hele, já jsem se včera celý den válela u bazénu a jako správný Čech už jsem se taky trochu přismahla. Ramena mám pořádně rudý, trošku tady trpím, nebudu lhát. Takže mazat, mazat, mazat. No a jestli se teda po práci chystáte někam k vodě, pojďme se rovnou naladit na tu pohodičku. Už za malou chvilku posílám další várku hitů a mezi nima třeba tohle. Sabrina Carpenter Espresso. K tomu přidám taky Imagine Dragons nebo trio David Guetta, Teddy Swims a Tones and I. Takže ano, máme se na co těšit. Tak si skočte pro kafčo, za chvilku pokračujem.
1: Hledáte nový domov v Liberci? Najdete jej na Nové Kunratické. Místo, které je protchnuté klidem i aktivním životním stylem. Komunitní zahrady, grill pointy, sportoviště i školka. Kompletní zázemí pro váš spokojený život. První etapa s moderními byty právě v prodeji. Vyberte si svůj byt na novákunratická.cz.
2: Hele, vidíš ty dva? Mají rande a jdou si pro mě. Potřebujou schladit.
3: Viděla jsi ten pohled? Jak na mě mrkla? To je Dortomil.
2: Ať už máte chuť na osvěžující gelato nebo poctivý dort, v Gelato della Vita si vybere každý. Denně čerstvé gelato, dorty z těch nejlepších surovin i sladké chvíle, na které se nezapomíná. Gelato della Vita v Liberci, Dolním Hanichově a naproti radnici. Gelato.dv.cz.
4: Zařaď vyšší rychlost a dej plný plyn z DGS. Vyrábíme díly pro auta, která jezdí po celém světě a budujeme týmy, které míří dopředu. Hledáme nové kolegy pro závody ve Frýdlantě a Liberci. Naskočit může každý. Přidej se k nám. DGS s vášní pro lehkost.
5: Datart je zpátky. Právě jsme pro vás od čtvrtka znovu otevřeli naši prodejnu. Najdete nás v České Lípě u Kauflandu. Přijďte si vybrat z naší široké nabídky elektra. S Richardem si navíc své zboží můžete vyzvednout už do 30 minut od objednání. Datart. Opravdový elektrospecialista.
6: Taky nechcete končit léto větou?
7: To zase nějak uteklo, viď?
6: Tak se zážitky od Allegrie se vám tohle stát nemůže.
8: Mami, ten Superland byl boží.
9: Večeře v kafé Imperial byla vynikající.
10: Ta jízda v tom sportáku byla fakt nejvíc.
11: Z tohohle tandemovýho seskoku budu žít fakt ještě dlouho.
12: Užijte si zážitkové léto s Allegrií.
13: Tandemové seskoky v Čechách i na Moravě.
12: Romantika.
13: Sportáky.
12: Zábava pro děti a mnohem víc.
13: Vyberte si z více než 200 zážitků za akční ceny a získejte navíc slevu až 30%.
14: Firma na zážitky.
12: CZ.
15: Je tak slněvě stylová. A konečně v České Lípě. Okamžitě k vyzkoušení. U Autodorda. Nová Omoda 7. Oslněvě stylová. Až 90 km čistě na elektřinu. Kombinovaný dojezd až 1200 km. A výkon 275 koní. Více technologií, komfortu a svobody. Nová Omoda 7. Oslní i vás. Vyzkoušejte ji u nás. Autodorda.cz.
16: Klikni!
17: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší
16: JBL Charge 6, výkonný reprák a powerbanka pro tvůj telefon.
17: V Mironetu nyní za super cenu 3699.
16: Tak přidej volume a rozjeď léto na plné pecky.
17: Když repráky, tak Mironet.
16: Klikni dvakrát.
18: Chcete, aby vaše rekonstrukce dávala smysl? Renovační pas propojí technické řešení s finančním plánem. Investice efektivně s podporou banky. komfort@group.cz.
19: V zahradnictví Spomyšl probíhá velký výprodej skladů. Tisíce rostlin máme se slevou až 70%. Teď je ten pravý čas nakoupit. Stavte se u nás ve Spomyšli nebo klikněte na zahradnictví-spomyšl.cz. Zahradnictví Spomyšl, vaše online zahradnictví.
20: V CT
14: CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
20: Hit Radio Kontakt.
21: Zlepši si náladu.
22: Zlepši si náladu.

0: hodinkách, skoro jedenáctka a před námi rychlej pohled na silnice. Jdeme na to. Nejlepší dopravní servis na severu Čech. A řidiči, pozor, dejte v Liberci ve Vratislavické ulici. Došlo tady k havárii osobního auta s nákladním a místem se projíždí kyvadlově. Nohu z plynu sundejte taky na Českolipsku na silnici třetí třídy v Božíkově směrem od Zákup. Tady vyšetřuje policie nehodu osobního auta, tak počítejte s omezením. No a komplikace nám hlásíte taky ve Varnsdorfu v Plzeňské ulici u křižovatky s Výpadovou. Tady se převrátil kamion, tak i tudy projíždějte opatrně. Dobře dojeďte a vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Proč navštívit i dnes venkovní terasu radničního sklípku? Protože vás čeká jedinečná atmosféra posezení v centru u radnice, výborná meníčka a další pochoutky radničního sklípku a vynikající sviany přímo z tanku. Více na našem webu. Přijďte i dnes na terasu radničního sklípku.
2: Klikni!
3: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší...
2: Letní slavy právě odstartovaly!
3: Zažij léto naplno!
2: Když zábava,
3: tak Mironet!
2: Klikni dvakrát!
4: Hit Radio. Na vodě není signál, není klid, ale je tam život. A přesně ten si letos zasloužíš. A tví děti taky. Hit Radio a 4Camping ordinují terapii venkem. Napiš nám na náš web tvou vzpomínku na dovolenou na vodě a vyhraj luxusní výbavu od 4Camping. Terapie venkem na Hit Radio.
5: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší 4Camping. Vybavte se na všechny cesty na 4Camping.cz a zkoušejte na prodejnách po celém Česku.
6: Právě teď je ten správný čas na nákup nábytku Jamal do vašeho domova. Nábytek Jamal, v bydlení jsme doma. www.jamal.cz.
4: On air.
7: Online.
4: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Kontakt.
0: 11 hodin, krátké zprávy pro sever Čech má Denisa Mečířová. Liberecký kraj pokračuje v přípravě opatření na ochranu obcí před dopady přívalových srážek. Odborné posouzení se bude týkat celkem 53 kritických lokalit na území 38 obcí v Libereckém kraji. Díky analýze získá kraj přehled o tom, která místa jsou nejrizikovější a jaká opatření budou nejúčinnější. Výsledky analýzy budou důležitým podkladem pro další investice i získávání dotačních prostředků. Stále více Čechů se chystá do předčasného důchodu. Jen za první čtvrtletí letošního roku si o předčasný starobní důchod zažádalo přes 5 000 lidí, což je meziročně více než dvojnásobek. Podobný trend čekají odborníci i po zbytek roku. Politici kvůli tomu pro předčasné penze nevylučují zpřísnění podmínek. Kuriózní případ řešila vazební věznice Liberec. Žena chtěla svému vězněnému synovi propašovat jídlo, zvolila ale neobvyklý způsob. Dva řízky si ukryla do podprsenky. Kontrola ve věznici je ale odhalila ještě před vstupem a k návštěvě tak ani nedošlo. Vlastní jídlo je totiž ve věznici přísně zakázané. Tenistka Linda Nosková se po nedělním triumfu v Berlíně posunula na 10. místo ve světovém žebříčku. Poprvé v kariéře je tak v top 10. Osobní maximum si vylepšila také vítězka z Nottinghamu Marie Bousková, která je v pořadí WTA nově na 22. pozici. Teploty se na severu Čech pohybují mezi 22 až 25 stupni. Odpoledne budou stoupat maximálně na 24 až 28 stupňů. Bude polojasno až oblačno, ojediněle se může vyskytnout i bouřka.
4: Hit Radio Kontakt.
0: A teď už startujeme 11. hodinou. Silvie Válková stále s vámi a rovnou za váma posílám One Republic. Krásný pondělí.

by your side. I my jsme na vaší straně, jsme všude s váma, doma, v práci i na cestách. A co je taky všude přítomný, to jsou vedra. Tropické teploty budeme mít tady na severu Čech i celý tenhle týden. Dneska a zítra bude nejchladněji jenom 28 stupňů. No a od středy, hele jo, 30, 32, o víkendu dokonce 33. No, hezky jsme to s tou víkendovou summer party odstartovali. Mimochodem, právě tu summer party vy jste si tady užili naplno. Koukám, že nám tady přistálo i pár zpráv na náš WhatsApp a moc se mi líbí třeba zpráva od Ondry. Tak tohle je jako oldies party s letním nádechem. Tyhle pecky jsem hodně dlouho neslyšel, díky za to, jste bezva. Nebo napsala taky Jitka.

0: Ema Drobná z ní Éterem, Hit Rádia Kontakt. Za chvilku je tady 11:30, no a já vás v tomhle čase beru, kamarádi, do Londýna, protože o víkendu se tady děly šílené věci. Londýnem projíždělo tisíce nahých cyklistů, aby tak protestovali proti automobilové dopravě a za svobodu těla. To muselo být bouraček v okolí a jako nevím, ne, že bych jim do toho chtěla nějak kecat, ale každý, kdo někdy seděl na kole, tak ví, co z kůží udělá horký plast nebo kůže na sedle. To si jako reálně koledujete, že se na dobro připečete a svoboda těla, ano, ale holej zadek na vařícím sedle, ne díky. Jako zase na druhou stranu, něco musíme těm naháčům na kole nechat a to, že na tenhle protest, podle mě, lidi, co to viděli na vlastní oči, jen tak nezapomenou. No nic, pojďme radši na další hity. Za malou chvilku pro vás budu mít třeba tuhle letní záležitost. A k tomu taky přidám trio Coldplay, Lil Sims a Burna Boy. Tak určitě nikam nechoďte, zůstaňte s náma a krásný dopo.
1: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
2: Ale zase tě naučil řídit.
3: A, no.
2: Co David, má něco takového, nějakého strašáka?
4: Cyklisti asi. Já jsem měl vždycky strašný strach, když jsem předjížděl cyklisty.
2: Aha. Kolik jich padlo, co během?
4: A ještě k tomu měl ten můj profesor takovou hlášku. Vždycky řekl, vždycky, když jsme projížděli kolem cyklisty, tak řekl: a zvláštní odrůda, kolař.
1: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin. Hledáte kámen, který se nerozpadne dřív než nálada v pondělí ráno? CS Kámen Plus. V kamenolomu Dubičná ukravař na Českolipsku už přes 20 let jako jediní v Česku ručně štípeme čedič. Dlažba, kostky, obrubníky, stavební i okrasný kámen. Když kámen, tak od profíků. CS Kámen CZ.
5: Tak tenhle týden musím sehnat elektrikáře na točidlo, pak instalatéra na tu kapající stoupačku, jo a ty revize hasičáku, jo a ještě ten rozbitý bzučák u vchodu.
6: Tak takhle neuvažujte. Stavební bytové družstvo Pozemní stavby Liberec to všechno zajistí za vás. Komplet správu vašeho bytového domu. Chcete-li, zajistí i profesionálního předsedu SVJ. Stačí se domluvit na sbd-ps.cz.
7: Říká se, že štěstí si za peníze nekoupíte. Plně elektrické BMW iX1 teď ale můžete mít jen za 831 tisíc korun bez DPH. A tomu my říkáme štěstí. Nyní s úrokem 0%. Kontaktujte svého prodejce BMW a zažijte tu pravou radost z jízdy.
8: Soubáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
9: Zase lítáš v oblacích.
10: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
9: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
11: Tak honem, ať vám neuletí!
10: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
9: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
10: Více o akci na
12: firma na zážitky
10: CZ.
13: Už víte, že v Koloseu v Liberci Pavlovicích otevřeli bistro? Parkování zdarma v areálu, otevřeno od pondělí do pátku, už od 6:30 ráno do 3 odpoledne. Skvělá příležitost pro biznis snídaně, ale i levné minutkové obědy v klidném a hezkém prostředí s parkem. A navíc návštěvou podpoříte zaměstnávání osob se zdravotním handicapem. Zkuste bistro v Koloseu. Více na universium.cz.
14: Běhej lesy Jizerská. Proběhni se 29. srpna z Bedřichova po stopách legendární jizerské padesátky. Čekají tě ikonická místa jako Hřebínek, Smědava nebo Jizerka. Vyber si trasu 5, 11, 23 nebo 50 kilometrů a užij si jedinečnou atmosféru Jizerských hor. Registruj se na běhejlesy.cz.
15: Na nové Kunratické fandíme sportu. Nazujte tenisky a vyběhněte do přírody přímo ze dveří. Nová Kunratická, moderní bydlení na úpatí Jizerských hor.
16: Tradice, ekologie a odpovědná recyklace? To je Kovošrod Group CZ. Zpracováváme kovy, papír, plasty i auta. Více na kovošrod.cz.
3: Tento víkend ožije město Šluknov zámeckými slavnostmi. Letos se bude slavit 20. výročí znovu otevření Šluknovského zámku od požáru. V pátek zaspívá kapela Kabát Revival, Toxic People a Z5. V sobotu vystoupí se svými hity Ondřej Hejba a skupina Žlutý pes, naše několikanásobná zlatá slavice Lucie Bílá s kapelou Petra Maláska a nářez nakonec Děda Mládek Illegal Band. Chybět nebude ohnivá a laser show a after party dance mission. Více na sociálních sítích města Šluknov.
12: Chlapi, proč ten bagr nemaká?
17: Asi bouchla hadice.
12: Koukejte mazat do Hostru. Tam vám tu hadici vyrobí na počkání.
17: Co?
12: Hostr Liberec. Výroba hydraulických hadic, hydraulické a pneumatické komponenty a výroba těsnění.
17: Chlapi, jedem do Hostru!
18: Bydlet o úroveň výš?
19: Můžete i vy.
18: Rezidence Level 21. Družstevní bydlení 21. století v centru Mladé Boleslavy.
19: Nepotřebujete hypotéku. Stačí vám jen 25% z ceny bytu a můžete bydlet v novém.
18: Rezidence Level 21. Výstavba zahájena. Rezervujte si svůj byt včas.
19: Rezidence Level 21.cz.
20: Hit Radio.
21: Zlepši si náladu.
20: Zlepši si náladu.

pořád nás to baví a asi tak nepřestane. Takhle skvěle my vám hrajeme, jestli už se pomalu chystáte na oběd, tohle je k tomu ten nejlepší soundtrack a o skvělou hudební společnost se vám, kamarádi, postaráme taky večer. Po 6. hodině tady tradičně odstartujeme večerní speciál plný megahitů z 80., 90. a přelomu milénia, takže k večeři budeme podávat oldies megahity, no a aby jsme se na to tak jako naladili, tak já tady pro vás mám malou ochutnávku toho, jak to bude znít. Dneska jsem pro vás vybrala opravdu velkou srdcovku. Je to zpěvačka, která třeba pro mě je symbolem mojí puberty. Vsadím se, že nejsem sama, kdo to tak má, takže volume doprava, protože na scénu už jde Avril Lavigne. Complicated posílám za váma, ať jste kdekoliv, pojďme na to.

0: Konrad a Feel Alive. Takhle zní závěr dnešního dopoledního rozjezdu. Tak to vidíte, kamarádi, zvládli jsme to. Ta nejhorší část pondělí už je za náma. Teď už to půjde samo. Za malou chvilku k vám pošlu ještě třeba Enrika Iglesia nebo dvojku Michael Schulte a Rehab. No a k obědu vám zase bude hrát Jirka Pelnář, který už pro vás má ready srdcovky. Takže na to taky rozhodně počkejte. Mějte se krásně, zvládněte ten druhý pondělní poločas, neupečte se a já se na vás budu těšit zase zítra v 9. Čau, čau.
1: Sdružení Tulipán, které na severu Čech zaměstnává lidi se zdravotním postižením, chystá vlastní praženou zrnkovou kávu a otevírá už druhou pobočku pralinkárny. Kde si kafe s pralinkou můžete vychutnat a jaké další novinky Tulipán plánuje, vám prozradí ředitelka Tulipanu Zora Machartová. Už v úterý na Hit Radio Kontakt.
2: Kompletní rozhovor najdete v podcastech Hit Radio Kontakt.
3: Hit Radio Kontakt jede za vámi. Vidíme se na slavnostech, koncertech a festivalech. Potkáte se s námi ve fanzóně. Vezeme tisíce výher. Poslouchejte Hit Radio Kontakt, ať víte, kde se bavit.
4: K pořádným slavnostem a akcím prostě vždycky patří Svijany. Tradiční české vynikající pivo. Svijany. Srdeční záležitost.
3: Zábavní automaty.com. Zábava na vaše party, oslavy i firemní akce. Vybírejte a objednávejte na zábavníautomaty.com.
5: Chcete zažít něco nezapomenutelného? Vyberte si na lksobě.cz. Navštivte dílny nebo farmy regionálních výrobců a vyrobte si či poznávejte, jak vzniká něco hezkého. Ano, na webu lksobě.cz najdete inspiraci pro vaše výlety. Lokální značky na jednom místě, to je Liberecký kraj Sobě.
6: Každý den přináší nové výzvy.
7: Ať už pečujete o své blízké, nebo sami hledáte jistotu a pohodlí.
6: Ontex Turnov je tu pro vás. Staňte se Ontexákem jako operátor seřizovač a tvořte s námi výrobky pro jednodušší život.
7: Více na práce Ontex.cz.
8: Konečně dobré zprávy. Premium Klinik Česká Lípa. Provádíme operace šedého zákalu plně hrazené zdravotní pojišťovnou. Premium Klinik. Premium Clinic.cz. Nebo volejte 734 579 079.
9: A zásilka z Datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Pum, po celém Česku. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku.
10: Do nejbližšího boxu doručíme třeba i powerbanku Fixed s bezdrátovým nabíjením. Datart, opravdový elektrospecialista.
11: 4 dny, jedno město, nekonečno zážitků, to jsou Colors of Ostrava. 15. až 18. července v Dolních Vítkovicích. 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, Moby, Tata Boys, LP, Mirai, Skunk NNC a stovka dalších. K tomu desítky debat fóra Melting Pot, divadla, stand-upy, workshopy a filmy. Více na Colors.cz. Generálními partnery jsou Česká spořitelna, T-Mobile, Moravia Steel.
12: Kolik výjimečných míst míjíte, aniž byste o nich věděli?
13: Vyhlídka na Skokanském můstku, barevná jezírka nebo poutní cesta nahoru Matky Boží.
12: Vydejte se za příběhy, architekturou a krásami českopolského příhraničí v projektu Objev skryté skvosty 2.
13: Inspirace na webu skryté skvosty EU.
12: Projekt Objev skryté skvosty 2 je realizován a spolufinancován prostřednictvím programu Interreg Česko-Polsko 2021 až 2027.
14: Vozy Škoda v té nejlepší nabídce v regionu.
15: Auto Koutek. Ideální místo pro výběr nového vozu.
14: Nový vůz Škoda již za 399 tisíc korun.
15: Navíc zdarma prodloužená záruka a předplacený servis.
14: Ale jen u Auto Koutek Liberec Vratislavice.
15: Váš autorizovaný prodejce nových vozů Škoda.
14: A také prodejce ojetých vozů Škoda Plus.
15: www.autokoutek.cz.
14: Dobrá adresa pro váš vůz.
15: Již 30 let.
16: Přijďte o prázdninách do IQ parku v Liberci. 4 patra interaktivní zábavy pro celou rodinu za každého počasí. Unikátní zážitky, hravé aktivity a spousta objevování každý den od 10 do 6 večer v IQ parku. Více na iqlandia.cz/IQ park.
17: Chlapi, proč ten bagr nemaká?
18: Asi bouchla hadice.
17: Koukejte mazat do Hostru. Tam vám tu hadici vyrobí na počkání.
18: co?
17: Hostr Liberec. Výroba hydraulických hadic, hydraulické a pneumatické komponenty a výroba těsnění.
18: Chlapi, jedem do Hostru!
19: Hit Radio Kontakt.
20: Zlepši si náladu.
19: Zlepši si náladu.

0: všechna ta slova, všechny ty kroky.
1: Já si to pamätám celé ty roky.
0: Když se nám rozpadlo, v co člověk věří, a my jsme zůstali v samotě stát. Neuměl jsem ti říct,
1: že tě to bolí,

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.
2: Nejlepší dopravní servis na severu Čech. Ve Varnsdorfu se v Plzeňské ulici u křižovatky s Výpadovou převrátil kamion, počítejte tady s omezením. A v Jablonci nad Nisou v Mánesově ulici u křižovatky s ulicí Svatopluka Čecha bourala dvě osobní auta, i tady projedete s omezením. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Rádia.
3: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
4: Pozor, velká slevová akce v Teddy. Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny plyšáky a mazlíčky, 30% na všechny svíčky a svícny a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy Jiří nápady.
5: Hledáš jistotu v práci, která má budoucnost? V CIS Systems tvoříme silná spojení, moderní výroba, čisté prostředí a tým, na který se můžeš spolehnout. Přidej se k nám. Navštiv nás na cissystems.cz. CIS Systems. Tvoje budoucnost začíná tady.
6: Hi, this is Ed Sheeran.
7: Hi, this is Madonna.
8: Mami, proč máme všechno od konceptu?
9: To jen se zeptej, tatínka.
10: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
11: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
1: On air.
0: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
12: Je 12 hodin, dobré poledne u zpráv přehlci Jedenková. Nehod na železničních přejezdech bylo loni nejméně za posledních 5 let. Tento trend by měla podpořit i nová preventivní kampaň. Jakým způsobem upozorňuje na rizikové chování v okolí kolejí, popisuje mluvčí zprávy železnic Nela Frýbová.
13: Hlavním motivem kampaně jsou krátká videa, částečně vytvořená umělou inteligencí, která využívají motiv fiktivních videoher. Ukazují situace, které jsou ve virtuálním světě běžné, ale v reálném prostředí. Železnice mohou skončit tragicky. Doprovází je moto gameplay, není realita.
12: Osvěta míří zejména na mladé lidi. Těch loni na železnicích zemřelo bezmála 40. Nález munice z druhé světové války omezil život v centru Brna. Na staveništi u vlakového nádraží objevili dělníci předmět připomínající leteckou pumu. Policisté uzavřeli okolí nálezu, na místo jede pyrotechnik a omezen je také provoz vlaků. Tenistka Linda Nosková se po nedělním triumfu v Berlíně posunula na 10. místo ve světovém žebříčku. Poprvé v kariéře je tak v top 10. Osobní maximum se vylepšila také vítězka z Nottinghamu, Marie Bousková, která je aktuálně 22. Teď se ještě podíváme k nám.
2: V Libereckém kraji vytřídil loni každý z jeho obyvatel v průměru 93,2 kg odpadu. Meziročně je to zhruba o 12% víc. V třídění se Liberecký kraj zlepšuje a je nad celostátním průměrem. Do výkupen odevzdali obyvatelé kraje v přepočtu každý ještě 8 kg kovů.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
2: Na Smržovce je 22 stupňů, v Jablonci 24 a v České Lípě 26. Odpoledne bude na severu Čech většinou polojasno, místy až oblačno a teploty do 28 stupňů.
1: Srdcovky Hit Rádia a Jirka Pelnář.
14: Pondělní poledne je tady 12 hodin 2 minuty, posloucháte Hit Radio a začínají srdcovky, mám tady dalších 5 legendárních hitů, no a protože jsme se neslyšeli celý víkend, tak jak se máte, doufám, že se máte dobře, doufám, že je vám dobře, že jste se i na dnešek vyspali, možná, že jste taky spali ve vodní posteli, tak trochu, jo, mimochodem vodní postel, to taky byla známka luxusu v 90. a nebo symbol vykřičených domů, každý to má hozený trošku jinak.
1: Hit Radio Kontakt.
14: My se do těch 90. vydáme právě teď. Mám tady hit z roku 1998, který vyšel v lednu, tak snad vás trošku ochladí. Fastball.

0: Westbold The Way na Hit Radio 12 hodin 7 minut.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Taky máte pocit, že jste v tom slyšeli píseň od Karla Gotta? Hned na začátku, jak to začíná, tak jsem si říkal, teď já to znám podle mě v češtině. Schválně ještě tady. Mně to připomíná asi Čas růží, myslím. Což by byla předělávka od Toma Jonese. Tady, nebo Má první láska se dnes vdává, ne? Tohle? Slyšíte to v tom? Úplně ho tam slyším. No, tak slyšíte to taky? A nebo jsem se já úplně z toho horka zbláznil? Takhle, i to je samozřejmě možnost, jo, protože venku je takový horko, že já jsem si dal kobyru tatarák a než mi ho přinesli na stůl, tak jsem z toho měl normálně jako well done steak, takže je to naprosto šílený, to, co se teďko venku děje. No a tak si dáváme hity, které nás taky trošku osvěží. Každopádně, jestli jste to v tom slyšeli taky, klidně dejte vědět na 777-937-777, která když tak píseň to byla. Pokud tady mezi námi jsou i skuteční jako odborníci na našeho božského Káju. 12 hodin 8 minut, je čas dát si další srdcovku, dáme si tady atomový holky, konkrétně atomový kočky. Trošku zvolníme tempo, je začátek pracovního týdne a venku horko. Someone like me.

Bychom měli mít v neděli 38 stupňů Celsia. Já jsem 38 fakt takhle jako neviděl, ani nepamatuju. Musel jsem si udělat print screen, nebo jakože screenshot. Dal jsem to i k sobě do storyčka na Instagram, můžete se kouknout, že fakt nekecám. Jo, 38, ta osmička je tam prostě šílená. Umřeme všichni, se normálně upečeme, to je jako šílený. Tak co funguje? Nejvíc funguje na ochlazení hlava, jo? Je to jenom psychika. Tak když jsme teď v srdcovkách, pojďme znovu do 90. let. A to na úplný začátek. Pojďme zavzpomínat na to, jaký jsme tenkrát měli zimy v našem dětství. Teď my máme to štěstí, že jsme ještě ta generace, která si pamatuje i sníh, a nejenom sníh, ale dokonce i prázdniny ve škole, že bylo tak strašně sněhu, že nás prostě do té školy nepustili, protože se tam nedalo dostat, tak jsme měli takzvaný jakože uhelný prázdniny. Tak tohle byly 90. Tak s těmahle vzpomínkama si můžeme pustit i hit z 90. let, ze začátku od Madony, Human Nature se jmenuje. No a pojďme zavřít oči a pojďme si představit tu brutální sněhovou nadílku a jak klepeme kosu a říkáme si už, aby bylo teplo.

0: Tak tohle je taková britská Aneta, nebo respektive britská verze naší Anety Langerové.
1: Srdcovky Hit Rádia.
0: Akorát teda to byl kluk a vyhrál X-Factor a ne Superstar. Ale v tom principu je to stejný. Jo. Moc vítězů těchto pěveckých soutěží se totiž nakonec do rádií nedostalo. A Ben Haynow tak to dokázal. Teď jsme tady měli duet s Kelly Clarkson, Second Hand Heart, což je zároveň píseň z jeho debutového, tedy úplně prvního alba. Ale jak říkám, no, prostě tady ti vítězové všech pěveckých soutěží nakonec v tom rádiu moc nejsou. Schválně teď, když se zamyslíte, dáte dohromady jména vítězů dalších, já nevím, řad Superstar, Hlasu nebo X-Faktoru, nebo Doremi třeba. Pamatujete Doremi? Jestli pamatujete Doremi, tak to už taky pamatujete dost, teda. O tom žádná. Ale jinak je to tak, no, prostě moc se nehrajou, tak jsem rád, že alespoň tady u nás na Hit Rádiu vám některé ty vítěze, tady těch i světových pěveckých soutěží, můžeme nabídnout i v srdcovkách. Za chvíli tak nás čeká srdcovka na vaše přání. 777 937 777 je telefonní číslo sem na WhatsApp ke mně do rádia. Tak pište, co byste chtěli slyšet, co by vám dneska udělalo radost, co by vás rozveselilo, nebo naopak třeba vás osvěžilo. No a nebo jestli máte rádi tady ty obrovský vedra, no tak něco, co vás, z čeho vás orosí na čele klidně. Dejte vědět, těším se za chviličku na Hit Rádiu. Srdcovka na přání.
1: Vozy Škoda v té nejlepší nabídce v regionu.
2: Auto Koutek. Ideální místo pro výběr nového vozu.
1: Nový vůz Škoda již za 399 tisíc korun.
2: Navíc zdarma prodloužená záruka a předplacený servis.
1: Ale jen u Auto Koutek Liberec Vratislavice.
2: Váš autorizovaný prodejce nových vozů Škoda.
1: A také prodejce ojetých vozů Škoda Plus.
2: www.autokoutek.cz.
1: Dobrá adresa pro váš vůz.
2: Již 30 let.
3: Klikni! Tady Míra z Mironetu a nesu ti letní pecku!
4: Co to je?
3: Minecraft Explorers od Ravensburgeru. Karetní hra plná pokladů, zombí a zábavy.
4: Ideální na léto s kámošema.
3: Přesně! V Mironetu jen za 199 kaček.
4: Tak to beru.
3: Když hry, tak Mironet.
1: Ještě nemáš lístky na hrady? To je třeba napravit.
5: Dan Landa.
1: Mira.
5: Rybičky.
1: Migové.
5: Jdeme na hrady.
1: 8 hradů.
5: 8 víkendů.
1: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
5: Dan Landa.
1: Harley.
5: Tomáš Klus.
1: Single X.
5: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
1: Hlavní partneři. Penny a pojišťovna Kooperativa. Tohle není jen festival. To jsou hrady.
5: www.hrady.cz.
6: Datart je zpátky. Právě jsme pro vás od čtvrtka znovu otevřeli naši prodejnu. Najdete nás v České Lípě u Kauflandu. Přijďte si vybrat z naší široké nabídky elektra. S Richardem si navíc své zboží můžete vyzvednout už do 30 minut od objednání. Datart. Opravdový elektrospecialista.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 34,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 29,90. A Radegast 12 ryze hořká v multipeku 8x0,5 litru za 174,90. Lidl, to se vyplatí.
8: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
9: Stárnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete stárnetovat. Moderní internet www.stárnet.cz.

0: klubu Fii.
1: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
2: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
1: A dárek je váš, tak ušetřete s
3: Tiskru levně CZ.
4: Náplně hned.
5: Hit Radio Kontakt jede za vámi. Vidíme se na slavnostech, koncertech a festivalech. Potkáte se s námi ve fanzóně. Vezeme tisíce výher. Poslouchejte Hit Radio Kontakt, ať víte, kde se bavit.
6: K pořádným slavnostem a akcím prostě vždycky patří Sviany. Tradiční české vynikající pivo. Sviany. Srdeční záležitost.
5: Zábavní automaty.com. Zábava na vaše party, oslavy i firemní akce. Vybírejte a objednávejte na zábavníautomaty.com.
7: V zahradnictví Spomyšl probíhá velký výprodej skladů. Tisíce rostlin máme se slevou až 70%. Teď je ten pravý čas nakoupit. Stavte se u nás ve Spomyšli nebo klikněte na zahradnictví-spomyšl.cz. Zahradnictví Spomyšl. Vaše online zahradnictví.
8: Teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dílerů Nissan. Více na nissan.cz.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Semfeld a Jonas Blue, Crying on the Dance Floor, tedy pláču na tanečním parketě. My si teď jedeme takovou cover verzi a to potíme se v práci.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: A tak není divu, že třeba Zuzana tady píše zprávu, ahoj, chtěla bych zahrát nějakou zimní píseň, je strašné vedro, tak nás, ať nás to trošku schladí v práci. Výběr nechám na vás, děkuju, zdravím Zuzana. No tak jediná zimní píseň, která mě napadá, tak to je asi jako tohle. Já nevím, jestli teď je pořád jako dobrá a vhodná doba na toto hrát v rádiu, tak nevadí, tak takhle teda na dálku. Nicméně, další zpráva je od Moni a ta píše, moje největší srdcovka je Metallica a to už od 5. třídy a úplně každá jejich skladba. Zahrát bych to také nechala pro moji rodinku a všem, co dneska musí šoférovat, dělám kurýra, tak ať to jde od ruky úplně všem a děkuji, krásný den Moně. Tak samozřejmě, na Metalliku, tak na to je počasí vždycky. A protože je venku takovýhle horko a navíc je ještě pondělí, tak já jsem pro vás vybral do srdcovek, aby to nebylo prostě jenom tak nějaká Metallica. Tak si dáme z roku 1999 verzi, kterou Metallica nahrála se San Franciským symfonickým orchestrem. Tady je živý záznam, ať to máte taky trošku jiný, je to nádherný a dáme si celou 6-minutovou verzi. Přece jenom, jak říká mi začátek týdne, venku horko, není kam spěchat a už vůbec ne za volantem. Tak si to užijte. Na Hit Rádiu, srdcovka číslo 1. Nothing Else Matters, Metallica.

0: Já to prostě musel nechat dohrát do konce. To chápete. Metallica a společně s ní San Francisco Symphony Orchestra.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: To byla srdcovka na pondělí. Co? Nádhera. Jsem pyšnej na Hit Radio a hlavně tedy na váš výběr. Ještě jednou Moňu zdravíme za volant. Tohle se ti opravdu povedlo, tak ať to dneska jede. Jak se říká, kdo maže, ten jede. 12 hodin 43 minut. V tomhle počasí, ale člověk je občas jako rád, že vůbec stojí. Prosím, žádný dvojsmysly v tom teď nehledejte, nemáme středeční ruletu. Jo, to bude až ve středu ve 2 hodiny odpoledne. Dávejte na sebe opravdu pozor, máme to tady zleva zprava, veškeré informace, že opravdu na to naše srdíčko, na ten náš tlak, tak tohle není vůbec nic příjemného, tady ty vedra. Takže nezapomeňte, teď zase na vás budu trošku apelovat, doplňovat pitný režim, ideálně nějaký minerální látky a klidně tam do toho hoďte ještě nějaký vitamíny, ať jste plní energie. Za chviličku z hitu Ed Sheeran, taky Dasha a nebude chybět ani Kato, to znamená, že tady i my budeme velmi plní energie, to jsou takové hudební vitamíny pro vás. No a ve 13 hodin taky nejnovější zprávy. Lucie nám řekne všechno, co potřebujeme vědět, co se kde děje. Tak buďte s námi, buďte si trádiem.
3: Laundry Point. Revoluce v čištění oděvů. 20 let zkušeností, profesionalita a péče, která prodlužuje životnost vašeho šatníku. Odevzdejte oděvy pohodlně do nejbližší elektronické skříňky nebo sběrného místa. Objednávku i platbu vyřídíte online, rychle a bez starostí. Najděte svůj Laundry Point a přesvědčte se sami. Laundrypoint.cz.
4: Všude dobře, domo nejlíp. Ledově ledová tříšť nebo točená zmrzlina. I u vás doma se Slushymakerem Domo. Trendy přichází, buď u toho. Co je domo, to se počítá.
5: Denso Liberec slaví 25 let a vy můžete být u toho. V sobotu 5. září od 10 hodin vás čeká den otevřených dveří plný zábavy, japonské kultury, skvělého jídla i prohlídek závodu. Program pro malé i velké až do 5 hodin. Vstup zdarma. Denso vás srdečně zve.
6: Co se tady děje?
7: Co se chystá?
8: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
9: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
8: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
10: V zahradnictví Spomyšl probíhá velký výprodej skladů. Tisíce rostlin máme se slevou až 70%. Teď je ten pravý čas nakoupit. Stavte se u nás ve Spomyšli nebo klikněte na zahradnictví-spomyšl.cz. Zahradnictví Spomyšl, vaše online zahradnictví.
11: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
12: Dan Landa.
11: Mirá.
12: Rybičky.
11: Migové.
12: Jdeme na Hrady.
11: 8 hradů.
12: 8 víkendů.
11: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
12: Dan Landa.
11: Harley.
12: Tomáš Klus.
11: Xindle X.
12: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
13: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola.
14: Tohle není jen festival,
15: to jsou Hrady.
12: www.hrady.cz.
16: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
17: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží.
18: Vinetu!
19: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu.
20: Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
21: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
22: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
21: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
23: Buongiorno. Víte, že Italové milují siestu skoro jako víno a proto mají i dokonalé matrace. U nás v Prospánku najdete exkluzivně matrace per dormire za dostupné ceny. Vyzkoušejte italskou kvalitu v síti více než 65 prodejen Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
24: Pozor, velká
1: slevová akce v Teddy.
2: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny stolní lampy, 50% na všechny korálky pro kreativní tvorbu a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy Jiří nápady.
7: Jezdí ve vlastním stylu s novým Seat Arona. Kompaktní SUV s výrazným designem, vylepšenými full LED světlomety a interiérem, který tě pohltí. Do města i za dobrodružstvím. Seat Arona. Každá ulice je příležitost. Každá zatáčka, nový zážitek.
14: Autonord. Váš autorizovaný prodejce vozů Seat. www.autonord.cz.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Nejhranější hit loňských Vánoc a taky memečko. Možná teď, když občas cítíme ten chládek, tak jestli si to dokážete vybavit, to memečko, o kterým mluvím, tak přesně to je ten pocit. Zavřít oči jenom. Krásný. Posloucháte Hit Radio 12.58. Lucie má zprávy a ještě předtím aktuální doprava.
1: Nejlepší dopravní servis na severu Čech. Na Liberecku na silnici 3. třídy mezi Bílým kostelem nad Nisou a Václavicemi v Pekařce skončilo po nehodě auto v příkopu. Během vyprošťování počítejte s omezením. A v Liberci v Masarykově ulici probíhají stavební práce a silnice je neprůjezdná. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
2: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Rádia.
3: Klikni!
4: Co frčí tohle léto?
3: Ravensburger kavetní hry. Minimum pravidel, maximum zábavy.
4: Ideální na prázdniny.
3: Doma, venku, na dovče.
4: Beru!
3: Když hry, tak Mironet.
5: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
6: Jak ty ještě pořád věříš, že značkový hadry jsou kvalitnější? Já ne. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz
7: 178 tisíc korun dolů. Volkswagen Caddy teď skladem v Autonord. Víc asi vědět nepotřebujete. Snad jen, že je to limitovaná nabídka. Autonord. 5 měst na sever od Prahy. Jsme na začátku vašich cest. www.autonord.cz
8: Chytrý porovnává, jen osel přeplácí. Tak proč říkáš? Nejsem osel.cz.
9: Hi, this is Ed Sheeran.
10: Hi, this is Madonna.
11: Právě teď je ten správný čas na nákup nábytku Jamal do vašeho domova. Nábytek Jamal, v bydlení jsme doma. www.jamal.cz
2: On air.
12: Online.
2: I v aplikaci Radia.cz Hit Radio.
13: Je 13 hodin, dobré odpoledne u zpráv přelci Daňková. Spadlé stromy, bleskové povodně i utržené střechy řešili o víkendu hasiči kvůli silným bouřkám. Zaznamenali celkem 1300 zásahů při takzvaných technických pomocích. Nejvíce zásahů, více než třetinu, potvrdili hasiči ve středních a jižních Čechách. Lokálně se bouřky mohou objevit i dnes. Pětina školáků ve věku od 11 do 15 let pije energetické nápoje každý den. Organizace Ministr zdraví spolu se zástupci ředitelů škol a rodičů vyzvala k zavedení jejich prodeje až od 16 let. Podle učitelů jsou děti v důsledku nadměrné konzumace roztěkané a neudrží pozornost. Prázdný dům je pro zloděje lákavým cílem. Právě během letních prázdnin lidé často odjíždějí na několik dnů nebo i týdnů a nechávají své domovy bez dozoru. Jaká pravidla by měly dodržovat, připomene policejní preventistka Monika Šindlová.
14: Při odchodu z domu je třeba zavírat všechna okna, nenechávat je ani v pozici ventilačky a samozřejmě uzamykat všechny dveře. Cenné předměty je lepší mít v trezoru. Přehledný prostor před objektem a i dobré osvětlení dokáží odradit zloděje.
13: Chránit je potřeba i garáže nebo kůlny. A teď se ještě podíváme k nám.
1: Liberec bude mít holubník. Město vybuduje městský holubník v nevyužívané části podkroví historické radnice. Slibuje si od něj, že udrží populaci holubů ve městě na současné přijatelné úrovni. Na radnici by měl být od podzimu. Podle loňského monitoringu holubí populace žije v Liberci podprůměrný počet holubů.
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
1: Odpolední teploty se na severu Čech budou pohybovat mezi 24 až 28 stupni. Čeká nás polojasno, místy až oblačno, ojediněle se může vyskytnout i bouřka.
2: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
0: Posloucháte Hit Radio, hodinku po pravém poledni, to znamená hodinku po obědě. Co jste si dali dobrýho? Klasiku, anebo experimentujete? Já jsem koukal, že se teď začalo vyrábět mlíko ze švábů. jenom si to představím, podle mě naprosto nechutná věc, ale zase, jestli je to ze švábů, tak to mlíko asi dost vydrží, ne? Protože toho můžete nechat v lednici otevřený klidně půl roku a nic. Švábů se tak jenom tak nezbavíte. Ty vydrží hodně. No a tak si říkám, co by vás donutilo něco takového ochutnat? Čím bych vás přemluvil? Nechali byste se? A nebo ani za milion? Dejte vědět na 777-937-777. Klidně mi tam hoďte i info, co jste kdy v životě nechutného ochutnali. Jsem sám zvědavej. A my si dáme začátek 90. let a legendární Michael Jackson. Tak trošku ještě pokračujeme v našich srdcovkách. Tak mějte pohodový pondělí s Hit Rádiem.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio Kontakt.
2: Nechám otevřený dveře, kdyby přišel déšť, nebo ztratila si cestou klíč.

hodiny a souhvězdí, chviličku před čtvrt na dvě, tady u nás na Hitrádiu. Pokud jste teď na obědě, tak přejeme dobrou chuť, jestli už to máte za sebou a jste zase zpátky v práci, no tak moc to jako nepřehánějte. Před chviličkou tak jsem se vás ptal na to, jestli by vás někdo donutil, abyste ochutnali něco, co vám opravdu jako nepřijde úplně dobrý. Teď nemyslím, že by to bylo zkažený, ale takový ty jako cvrčky a já nevím, to mlíko ze švábů, co je teďko nějaký jako jakoby hit, minimálně teda na internetu. Tak na WhatsApp 777-937-777 píšete, hele, mlíko ze švábu bych opravdu nedala ani za milion, zvedá se mi kufr, jenom když vidím škraloup, takže já do toho nejdu, zdraví Eliška. Franta píše, já jsem v Thajsku ochutnal skoro všechno, od červů přes kobylky až po tarantuly. Doteď si tu hořkou chuť vybavuju, nechutnalo mi to, ale žijeme jenom jednou, člověk by to měl vyzkoušet. Zajímavý, díky. A pak tady máme ještě od Lukáše zprávu. Já doporučuji v tomhle horku cvrčky. Je to zdroj bílkovin, v sušenkách to dáte v pohodě a i tak to chutná jako oříšky. Kdo nemá horku chuť k jídlu, tak aby do těla dostalo to, co má, tak cvrčky.

0: Na chviličku jsem vás vzal na Havaj, IZ Over Rainbow a nádherný hit z roku 1990. Posloucháte Hit Radio a když teda nás tady IZ vzal nakonec na druhou stranu duhy, tak ta duha, to je docela jako hezká inspirace na oblečení, jo? Protože v tomhle hrku, který teď máme u nás v Česku, tak barevný oblečení je do tohohle počasí ideální, bílá nejlepší, světle modrá nebo i žlutá taky fajn. Ale takový ty tmavší barvy, tak ty jsou jako magnet na sluníčko. Upřímně moc nezávidíme dneska lidem z České televize, protože ti dneska stávkujou komplet v černým. No a peklíčko mají taky uniformy, takže jestli posloucháte Hit Radio právě teď ve službě, je vám horko v těch kalhotech, možná byste taky mohli do stávky, ne? Co? Stávkovat za možnost nosit kraťasy, bych vás podpořil všema deseti. A pokud vám stávku neproplatí, jo, nebo prostě si to nemůžete dovolit jít do stávky, tak pořád, pánové, můžete jít klidně zítra do práce, jak já říkám, na zvoneček. V sukni. Hlavně si ho nepředstavujte. Tohle je Ella Henderson a Rudimental a další hit, který vás čeká už za chvíli tady na Hit Radio. S váma Jirka Plnář. Mějte pohodový pondělí.
1: Nestihli jste dotaci na tepelné čerpadlo? Nevadí! Pořízením frézovaného podlahového topení získáte tepelné čerpadlo za cenu jako s dotací. Comfort Plus. Podlahové topení bez bourání. Comfortplus.cz. Teplo chytře a úsporně.
2: Co hýkáš? Každý osel přece ví, kde mu dobře poradí. Tak porovnávej! Nejsem osel.cz.
3: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality. Rodinný dům v Chotětově na Mladoboleslavsku za 9 300 000 korun, byt 3KK v Havlíčkově Brodě za 2 990 000, byt 3 plus 1 na Pražském Kamíku za 8 590 000, byt 3KK v Klatovech za 5 521 000 a byt 4 plus 1 v Táboře za 5 490 000 korun. Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
4: Okénko do ohrad a výběhů Zooparku Zelčín.
5: V každém z našich pořadů ze Zooparku Zelčín se věnujeme zooparku jako takovému. Dnes trochu odběhneme od zvířat a výběhu. U mikrofonu je Luboš Peřina a ptáme se ho, jak je to v zooparku s ubytováním. Dá se u vás přespat?
6: Dá se u nás přespat, ubytovat a od zvířat ohrad nebudeme vůbec odbíhat. Stále jim zůstaneme na blízku.
5: Jaké možnosti přenocování Zoopark Zelčín nabízí?
6: Hostům, co jedou třeba z dálky, můžeme nabídnout ubytování v apartmánu. Plně vybavené apartmány až pro 4 osoby s kompletním zázemím a vybavením. V sezóně nabídneme samozřejmě i stravu. Další možností je přijet k nám se stanem, karavanem nebo obytným autem a ubytovat se u nás v kempu. Kemp je umístěný v těsné blízkosti ohrad, takže nepřijdete o žádný zážitek. Vyjdete ráno z karavanu a hned uvidíte námy nebo na Nandu. Největším bonusem kempu je ale určitě večer. Po skončení provozní doby pro veřejnost máte Zoopark Zelčín prakticky jen pro sebe. Takový český safari kemp. Musím se i pochlubit, že jsme letos vyhráli první místo jako pozemek roku na portálu bezkempu.cz pro rodiny s dětmi.
5: Nemám stan, karavan, ani obytňák. Nechci do apartmánu. Co se mnou uděláte?
6: Nabídneme vám například chatky nebo týpík ubytování. U nás vás bez střechy nad hlavou rozhodně nenecháme. Celkovou kapacitu chatek máme až pro 60 osob, ale je tu potřeba říci, že jsou v létě hodně využívány pro školy a školky v přírodě a letní tábory.
2: Přijeďte i vy. Přesvědčte se, jaká ta zvířátka u nás máme. Kousek odmění v Zooparku Zelčín. Zoopark Zelčín.cz.
7: Prémiový vzhled, technologie, výbava bez kompromisu. A cena? Ta vás překvapí. Omoda a JQ. Moderní SUV a crossovery nabité technologiemi, bezpečností a komfortem. Značka, která dobývá svět, nyní přijíždí i do České Lípy. Navštivte auto Dorda na sídlišti Špičák a poznejte Omoda a JQ na vlastní kůži. Omoda a JQ. Za ceny, které mění pravidla. www.autodorda.cz.
8: Zařaď vyšší rychlost a dej plný plyn z DGS. Vyrábíme díly pro auta, která jezdí po celém světě a budujeme týmy, které míří dopředu. Hledáme nové kolegy pro závody ve Frýdlantě a Liberci. Naskočit může každý. Přidej se k nám. DGS. S vášní pro lehkost.
9: Hit Radio. Už je to 20 let, co Česko naposledy bojovalo o světový fotbalový trůn. Od té doby jsme na světový šampionát čekali až doteď. Fotbalové mistrovství světa v Mexiku a Americe je tady. Bavte se, fanděte a držte palce českému týmu s fotbalovým servisem Hitrádia. Fotbal na Hitrádiu Kontakt.
10: Píská se poslední minuta. Výprodej matrací na matracezahubičku.cz. Využijte ceny před zdražením a dopravu zdarma.
11: Matracezahubičku.cz.
9: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hitrádiu. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hitrádio. Když jedete na dovolenou. Nebo trčíte v dopravní zácpě. Rychlost vaší cesty nezměníme. Můžeme vám ale zlepšit náladu. Léto zní líp s Hitrádiem.

down slowly. Alec Benjamin na Hitrádiu Let Me Down Slowly ve 13 hodin 37 minut. Pokud už začínáte pomalu a jistě plánovat taky víkendové, tedy letní víkendy, v obráceně ne víkendový léto, i když je pravda, že pro nás neustále pracující, tak ty letní prázdniny jsou vlastně jenom jako víkendové léto, tak jestli vyrazíte někam na nějaký hudební festival a náhodou tam budou Buty, tak v letošním roce máte štěstí, že uvidíte na vlastní oči, protože letos slaví 40 let na hudební scéně. Jsou to legendy a tak mají i své místo tady u nás na Hitrádiu. Na

0: Ve 3:15 na Hit Radio Zara Larsson. Já vím, že závidět se jako nemá, ale teda musím fakt jako v tuhle chvíli se přiznám, že závidím Tomášovi, který posílá zprávu na WhatsApp Hit Radio. Posílám pozdrav ze služebního auta, poslouchám za volantem. Já si naplánoval na tenhle týden co nejvíc služebních cest. Ve firemním mám klimatizaci, ve svým ne, tak jsem si udělal kancelář za volantem. Jo, je to chytrý, rozumím, jestli i vy máte klimatizaci a jste od rána do večera v autě, tak to naprosto chápu. Akorát teda má to jeden malý háček, že když máte puštěnou tu klimušku, tak to auto žere víc. Na druhou stranu, je dobrý, že posloucháte Hit Radio, protože i tento týden, i dneska mezi 15. a 18. si můžete u nás vyhrát plnou nádrž gratis. Stačí, když se stanete členem dopravní hlídky, no a potom klidně v tom autě vlastně jako nastartovaném můžete i spát vyklimatizovaným. No a když teda tady rozdáváme poukaz na naftu nebo na benzín, tak si už za chvíli dáme stylově na Hit Radio Imagine Dragons s hitem, který se píše Natural. Tak tady máte ještě jednu plnou ode mě na cestu.
1: Hledáš jistotu v práci, která má budoucnost? V CIS Systems tvoříme silná spojení, moderní výroba, čisté prostředí a tým, na který se můžeš spolehnout. Přidej se k nám, navštiv nás na cissystems.cz. CIS Systems. Tvoje budoucnost začíná tady.
2: Hledáte nový domov v Liberci? Najdete jej na Nové Kundratické. Bydlete v nejvyšším standardu, kde jsou předokenní žaluzie, podlahové topení i rekuperační jednotka s samozřejmostí. První etapa s moderními byty právě v prodeji. Vyberte si svůj byt na novákundratická.cz.
3: Šrot Ramš. To je pro ojetinu ten nejveselejší funebrmáš. Ramš. Výkup autovraků k ekologické likvidaci s okamžitým vystavením protokolu. Ramš. To je i prodej náhradních dílů. Ekologická likvidace Autošrot Ramš. Česká Lípa Sosnová. Když vrak musí na onen svět. Šrot-ramš.cz.
4: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
5: Novinka na českém trhu. Užitkové vozy Tenax od Eltrans Liberec. Spolehlivost, maximální výkon, minimální starosti. Užitkové vozy Tenax od Eltrans Liberec. Nízké provozní náklady, vysoká efektivita a výdrž. To je Tenax. Více na tenax.auto.eu.
6: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
7: Kvalitní obědy přímo do práce či domů? Denně na www.universium.cz. Vaříme čerstvou a zdravou domácí kuchyni včetně diet. Jsme chráněná dílna MCU Koloseum. S dobrými obědy od nás navíc podpoříte potřebné. Poskytujeme náhradní plnění. www.universium.cz. Vaše zdravé obědy.

0: taky na www.levnězčiny.cz.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
2: Běhej Lesy Jizerská. Proběhni se 29. srpna z Bedřichova po stopách legendární jizerské padesátky. Čekají tě ikonická místa jako Hřebínek, Smědava nebo Jizerka. Vyber si trasu 5, 11, 23 nebo 50 kilometrů a užij si jedinečnou atmosféru Jizerských hor. Registruj se na běhejlesy.cz.
3: Na nové Kunratické fandíme sportu. Nazujte tenisky a vyběhněte do přírody přímo ze dveří. Nová Kunratická, moderní bydlení na úpatí Jizerských hor.
4: Tradice, ekologie a odpovědná recyklace? To je Kovošrod Group CZ. Zpracováváme kovy, papír, plasty i auta. Více na kovošrod.cz.
5: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu. Hit Radio.
6: Zlepši si náladu.
5: Zlepši si náladu.

0: Good night, pictures of you, poslední hit mezi 13. a 14. hodinou. Posloucháte Hit Radio a my jdeme na silnice.
1: Nejlepší dopravní servis na severu Čech. Řidiči, pozor, dneska dávejte, na příjezdu do Frýdlantu ve směru od Liberce bude probíhat sečení trávy. A ve Stráži pod Ralskem se pracuje v Revoluční ulici, počítejte tady s omezením. Šťastnou cestu do cíle a vaše dopravní info volejte na číslo 800 900 952.
2: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia.
3: Hele, vidíš ty dva? Mají rande a jdou si pro mě. Potřebujou schladit.
4: Viděla jsi ten pohled? Jak na mě mrkla? To je dortomilka.
3: Ať už máte chuť na osvěžující gelato nebo poctivý dort, v Gelato della Vita si vybere každý. Denně čerstvé gelato, dorty z těch nejlepších surovin i sladké chvíle, na které se nezapomíná. Gelato della Vita. V Liberci, Dolním Hanichově a naproti radnici. Gelato.dv.cz.
2: Hit Radio.
5: Na vodě není signál, není klid, ale je tam život. A přesně ten si letos zasloužíš. A tví děti taky. Hit Radio a 4Camping ordinují terapii venkem. Napiš nám na náš web tvou vzpomínku na dovolenou na vodě a vyhraj luxusní výbavu od 4Camping. Terapie venkem na Hit Radio.
6: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší 4Camping. Vybavte se na všechny cesty na 4Camping.cz a zkoušejte na prodejnách po celém Česku.
7: Právě teď je ten správný čas na nákup nábytku Jamal do vašeho domova. Nábytek Jamal, v bydlení jsme doma. www.jamal.cz.
2: On air.
8: Online.
2: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
9: 14. hodina, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Meteorologové vydali varování před velmi vysokými teplotami a před bouřkami. Srážky hrozí hlavně v jihozápadní polovině Čech a pak na východě Čech a na jihu Moravy. Vedra i dnes potrápí právě jižní Moravu a varování tady platí do pozdních večerních hodin. Vláda by dnes měla rozhodnout o složení delegace na červencový summit NATO v Ankaře. Prezident Petr Pavel potvrdil, že na dnešní jednání nedorazí. Až podle výsledku se rozhodne, zda podá kompetenční žalobu. Kabinet probere mimo jiné také výhled vývoje veřejných financí do roku 2030. Jednání zatím trvá hodinu. Britský premiér Keir Starmer odstupuje z funkce lídra vládní labouristické strany. V čele kabinetu zůstane, dokud strana v příštích týdnech nevybere jeho nástupce. Oznámil to dnes před premiérským úřadem v londýnské Downing Street. A teď se ještě podíváme k nám.
1: Liberecký kraj pokračuje v přípravě opatření na ochranu obcí před dopady přívalových srážek. Odborného posouzení se teď dočká celkem 53 kritických lokalit na území 38 obcí v Libereckém kraji. Díky analýze získá kraj přehled o tom, která místa jsou nejrizikovější a jaká opatření budou nejúčinnější.
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Radia na Spotify a všech podcastových platformách.
1: Na severu Čech nás odpoledne čeká většinou polojasno, foukat bude mírný vítr a teploty se budou pohybovat do 28 stupňů. A zítra teploty i počasí podobné jako dnes.
2: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
0: Ve 2 hodiny odpoledne posloucháte Hit Radio a teď jedna taková soukromá otázka. Kolik máte peněz na účtě? Volných. Takhle jako k použití. Lucie se začíná smát. To vlastně víc nepotřebuju vědět.
10: No.
0: Ne, čeká nás pořád pravda nebo bullshit. A mám tady docela zajímavý výzkum. Kolik prý by nám jako stačilo, aby jsme se cítili v pohodě? Kdyby jsme takhle jako měli odloženo stranou.
10: Jako stranou myslíš? Ne jako na použití běžné?
0: Jo,
10: jako,
0: ale aby prostě jsme se cítili jako v klidu. No, prostě to je takhle.
10: No tak možná trošku víc, než máme teď, ne?
0: možná o trošku ještě víc, než máme teď. Kolik to je, přesně řeknu za chvíli a chci na to znát i váš názor. Buďte s námi.
2: Hit Radio Kontakt.

0: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
1: Posloucháte Hit Radio a protože byly 2 hodiny odpoledne, tak tady máme čas na další zajímavý průzkum. A já jsem našel celkem zajímavou informaci, že prý nám jako v Česku 71% lidí by stačilo, kdyby jsme měli na účtě jedničku, jakože 1 000 000 korun. A tím pádem by jsme byli úplně jako v pohodě, že by nás netrápilo, já nevím, že jsou teďko občas jako dražší potraviny, že sem tam je dražší benzín, a takže by jsme prostě reálně vyloženě byli v klidu. Jo. 1 000 000 korun, 1 a 6 0. Mají v tomhle vědci pravdu? Stačilo by vám to ke štěstí, k tomu, abyste se cítili fakt jako v klidu, abyste měli ten pocit, že nemusíte nic řešit? Nevím, pomůcky pro děti, nový oblečení pro ně. 777-937-777. 1 000 000 korun, to je taková jako zajímavá hranice. Tak by mě zajímalo, jak vy jste na tom, jak byste to cítili? Je to dost vůbec na dnešní dobu? A nebo je to prostě málo? A nebo je to úplně vysněná částka? 777-937-777, to je telefonní číslo sem na WhatsApp Hit Rádia. Dejte vědět.

0: Hello, na Hit Radio za chvíli Lady Gaga i Linkin Park.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: Mít milion na účtě, tak jsme bohatý a v klidu. To si v Česku myslí 71% lidí. Není to měsíční nebo roční výplata, je to něco, co nás prý udrží v naprostém klidu. Co vy na to? 777-937-777 je WhatsApp Hit Radio a Tomáš píše: čau, já mám na spořáku 4 kila a jsem spokojený. Mám dobrý pocit, že když nám doma odejde lednička nebo se něco rozbije, tak mám kam sáhnout. Beru z toho i peníze na dovolenou a pak je z výplaty zase postupně celý rok vracím. Dal jsem si limit, pod který se na spořáku nechci dostat, a takhle to držím už několik let a funguje to. Mít tam milion, jsem vysmátej, ale zase bych asi i víc utrácel. To je pravda. Ahoj, tady Lucka. Na to, abych nic nedlužil, aby těch milionů muselo přijít víc, ale otázka, kdybych byla relativně v klidu, tak by mi stačilo mít bokem klidně i 100 000 korun. No jasně, tak hypotéky, myslím, že to těch milionů, to by lítalo jak blázen, že jo, na bydlení vlastní v dnešní době strašně masakr, ale to je zase jako jiný téma. Píše Iveta: ahoj, mě by milion připadal jako neuvěřitelná částka. Myslela bych si, že jsem super bohatá. Jen nevím, jestli by mi tam vydržel. Kabelčičky, kafíčka a podobně. No, jasně. Takhle. Vyhrát jedničku třeba ve sportce, no tak to je pryč okamžitě, že jo? To je jako to

0: Lady Gaga, Abracadabra, 14 hodin 22 minut.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: Tak, jak je to? Mají
1: vědci
0: pravdu, anebo nemají, když tvrdí, že 71% nás tady v Česku by bralo mít 1 milion na účtě, aby jsme se cítili úplně v klidu. Tak poslední dvě zprávy možná mluví za všechno. Musím se s potěšením přiznat, že já ten milion na účtě mám, ale už mám taky svůj věk, takže se mě tam drží a nerozkutálí se. Kdyby to bylo před 20 lety, tak by tam už asi nebyl. Jasně, to naprosto chápu. No a druhá zpráva od Táni, ta píše: zdravím, mít na účtě milion, tak mám jistotu a nestrádám. Peníze nejsou všechno, hlavně zdravé ruce a rozum. To je pravda. No, každopádně, podle všech zpráv to opravdu vypadá, že tady u nás v Česku mají
1: vědci
0: pravdu a opravdu by nám stačil 1 milion mít na účtě, aby jsme se cítili víc v klidu. A dokonce ten milion je možná až moc. Možná, že bychom se klidně spokojili, kdyby jsme tam měli jenom 500 000. Díky za to, že jste dneska posílali zprávy. Další pravda nebo bullshit opět zítra po 14. hodině tady na Hitrádiu.
1: Není důležité, jak dlouho stojíš v koloně. Důležité je, jak se u toho cítíš. Kryjeme ti záda těmi nejčerstvějšími informacemi z cest a k tomu hrajeme hity, které tě dostanou ze splínu. Jsme Hit Radio Kontakt a cesty v našem kraji známe jako svoje boty. Jsme tvoje nejlepší rádio na cestu domů.
2: Hledáte kámen, který se nerozpadne dřív než nálada v pondělí ráno? CS Kámen Plus. V kamenolomu Dubičná ukravař na Českolipsku už přes 20 let jako jediní v Česku ručně štípeme čedič. Dlažba, kostky, obrubníky, stavební i okrasný kámen. Když kámen, tak od profíků. CSKámen.cz.
3: Správa domu v pohodě a pro všechny? Ano, jde to. Stavební bytové družstvo Pozemní stavby Liberec. Komplexní správa nemovitostí pro společenství vlastníků a malá bytová družstva. Mimo jiné zajišťujeme i profesionálního předsedu. Správu provádíme po celých severních Čechách. Neváhejte se na nás obrátit na www.sbd-ps.cz. Naše správa, vaše spokojené bydlení.
4: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
5: Dan Landa.
4: Mirá.
5: Rybičky.
4: Migové.
5: Jdeme na Hrady.
4: 8 hradů.
5: 8 víkendů.
4: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
5: Dan Landa.
4: Harley.
5: Tomáš Klus.
4: Single X.
5: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
4: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa. Tohle není jen festival,
5: to jsou Hrady. www.hrady.cz.
6: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
7: Chcete stabilní práci a k tomu náborový příspěvek 50 000 korun? Společnost TOS Wansdorf hledá posily na pozice frézař a horizontář. Podmínkou je výuční list v oboru mechanik seřizovač nebo obrávěč kovů. Podrobnosti najdete v sekci kariéra na webu toswansdorf.cz nebo volejte 412 351 121. toswansdorf.cz.
8: Proč navštívit i dnes venkovní terasu radničního sklípku? Protože vás čeká jedinečná atmosféra posezení v centru u radnice, výborná meníčka a další pochoutky radničního sklípku a vynikající sviany přímo z tanku. Více na našem webu. Přijďte i dnes na terasu radničního sklípku.
9: Vozy Škoda v té nejlepší nabídce v regionu.
10: Auto Koutek. Ideální místo pro výběr nového vozu.
9: Nový vůz Škoda již za 399 000 korun.
10: Navíc zdarma prodloužená záruka a předplacený servis.
9: Ale jen u Auto Koutek Liberec Vratislavice.
10: Váš autorizovaný prodejce nových vozů Škoda.
9: A také prodejce ojetých vozů Škoda Plus.
10: www.autokoutek.cz.
9: Dobrá adresa pro váš vůz.
10: Již 30 let.
11: Tento víkend ožije město Šluknov zámeckými slavnostmi. Letos se bude slavit 20. výročí znovu otevření Šluknovského zámku od požáru. V pátek zaspívá kapela Kabát Revival, Toxic People a Z5. V sobotu vystoupí se svými hity Ondřej Hejba a skupina Žlutý pes, naše několikanásobná zlatá slavice Lucie Bílá s kapelou Petra Maláska a nářez nakonec Děda Mládek Illegal Band. Chybět nebude ohnivá a laser show a after party dance mission. Více na sociálních sítích města Šluknov.
12: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
13: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
12: A dárek je váš, tak ušetřete s
14: tisknu levně CZ.
15: Náplně hned.
16: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia CZ. Přes apku Rádia CZ. Hit Radio.
17: Zlepši si náladu.
16: Zlepši si náladu.

0: Posloucháte Hit Radio, Nickelback, Gotta Be Somebody, 14 hodin 41 minut. Jirka Plnář vám přeje pohodový zbytek dnešního dne v práci. Na zítra tak si udělejte u vás v práci pořádný místo v mrazáku. Zkuste si tam nakoupit nějaký nanuky. My vám to budeme závidět, protože já jsem tady teď běhal všude kolem dokola a zjistil jsem, že u nás v rádiu nikde na Patře není ani jeden jediný mrazák. Máme tady dvě ledničky, ale prostě úplně bez mrazáku. A bojím se, že i ty ledničky na zítra budou obsazený, protože jsem viděl některý kolegy, jak už z toho vyndávají věci, že si do toho možná vlezou sami. Takže to jsou asi vyhlídky, které máme teď před sebou úplně všichni. Teploty tady budou pořád extrémně vysoký, dokonce se mají dostat až na neuvěřitelných 38 stupňů Celsia v závěru týdne. Já jsem si včera musel udělat print screen, dal jsem ho k sobě na Instagram do storíčka, můžete se kouknout, Jirka Plnář. Je to neuvěřitelný. 38 jsem prostě takhle jako instrumentálně ještě neviděl. A to všichni víme, že je to ve stínu. No, tak snad to všichni přežijeme ve zdraví. Budu se na vás těšit zítra mezi 12. a 15. ve 12 hodin opět srdcovky. No a dneska v 15 hodin naše odpolední show. Tak se smějte.
1: Už se to blíží. To nejlepší odpoledne na severu Čech.
2: K dnešnímu datu 22. června slaví svůj svátek, neboli má svůj den, Volkswagen Beetle. Tohle auto je v mojich očích takový holčičí auto a odmala jsem si ho přála, vždycky se mi hrozně líbilo a doufám, že se ho tak jednou dočkám. Jak jste měli jako malý sny, třeba i na auta, si odpovíme v dnešní odpolední show o 3. Těšíme se na vás.
3: Zlepši si náladu.
1: Hit Radio Kontakt.
4: Chcete zažít něco nezapomenutelného? Vyberte si na lksobě.cz. Navštivte dílny nebo farmy regionálních výrobců a vyrobte si či poznávejte, jak vzniká něco hezkého. Ano, na webu lksobě.cz najdete inspiraci pro vaše výlety. Lokální značky na jednom místě, to je Liberecký kraj Sobě.
5: Každý den přináší nové výzvy.
6: Ať už pečujete o své blízké, nebo sami hledáte jistotu a pohodlí.
5: Ontex Turnov je tu pro vás. Staňte se Ontexákem jako operátor seřizovač a tvořte s námi výrobky pro jednodušší život.
6: Více na práce Ontex.cz.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 34,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 29,90. A Radegast 12 ryze hořká v multipeku 8x půl litru za 174,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Běhej Lesy Jizerská. Proběhni se 29. srpna z Bedřichova po stopách legendární jizerské padesátky. Čekají tě ikonická místa jako Hřebínek, Smědava nebo Jizerka. Vyber si trasu 5, 11, 23 nebo 50 kilometrů a užij si jedinečnou atmosféru Jizerských hor. Registruj se na běhejlesy.cz.
9: Na nové Kunratické fandíme sportu. Nazujte tenisky a vyběhněte do přírody přímo ze dveří. Nová Kunratická, moderní bydlení na úpatí Jizerských hor.
10: Tradice, ekologie a odpovědná recyklace? To je Kovošrod Group CZ. Zpracováváme kovy, papír, plasty i auta. Více na kovošrod.cz.
11: Taky nechcete končit léto větou?
12: To zase nějak uteklo, viď?
11: Tak se zážitky od Allegrie se vám tohle stát nemůže.
13: Mami, ten Superland byl boží.
14: Večeře v kafé Imperial byla vynikající.
15: Ta jízda v tom sportáku byla fakt nejvíc.
16: Z tohohle tandemovýho seskoku budu žít fakt ještě dlouho.
17: Užijte si zážitkové léto s Allegrií.
18: Tandemové seskoky v Čechách i na Moravě.
17: Romantika.
18: Sportáky.
17: Zábava pro děti a mnohem víc.
18: Vyberte si z více než 200 zážitků za akční ceny a získejte navíc slevu až 30%.
19: Firma na zážitky.
17: CZ.
8: Kolik výjimečných míst míjíte, aniž byste o nich věděli?
13: Vyhlídka na Skokanském můstku, barevná jezírka nebo poutní cesta nahoru Matky Boží.
8: Vydejte se za příběhy, architekturou a krásami česko-polského příhraničí v projektu Objev skryté skvosty 2.
13: Inspirace na webu skryté skvosty EU.
8: Projekt Objev skryté skvosty 2 je realizován a spolufinancován prostřednictvím programu Interreg Česko-Polsko 2021 až 2027.
19: Bydlet o úroveň výš?
20: Můžete i vy.
19: Rezidence Level 21. Družstevní bydlení 21. století v centru Mladé Boleslavy.
20: Nepotřebujete hypotéku. Stačí vám jen 25% z ceny bytu a můžete bydlet v novém.
19: Rezidence Level 21. Výstavba zahájena. Rezervujte si svůj byt včas.
20: Rezidence Level 21.cz.
21: Chlapi, proč ten bagr nemaká?
22: Asi bouchla hadice.
21: Koukejte mazat do hostru. Tam vám tu hadici vyrobí na počkání.
22: Co?
21: Hostr. Hostr Liberec. Výroba hydraulických hadic, hydraulické a pneumatické komponenty a výroba těsnění.
22: Chlapi, jedem do hostru!
23: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
24: Ale zase tě nauče řídit. Co David, má něco takového, nějakého strašáka?
25: Cyklisti asi. Já jsem měl vždycky strašný strach, když jsem předjížděl cyklisty.
24: Aha. Kolik jich padlo, co během?
25: A ještě k tomu měl ten můj profesor takovou hlášku. Vždycky řekl, vždycky, když jsme projížděli kolem cyklisty, tak řekl: a zvláštní odrůda, kolař.
1: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

0: Nejlepší dopravní servisy na severu Čech.
1: Opatrně v Liberci v Masarykově ulici probíhají stavební práce. Komunikace je tady uzavřena až do prosince.
0: A pozor, v Lučanech nad Nisou, tady na místní komunikaci probíhají stavební práce a místo je zcela neprůjezdné.
1: Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
2: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
3: A zásilka z Datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Bum, po celém Česku. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku.
4: Zabeatboxujte si taky po cestě do boxu pro nové chytré hodinky Huawei Watch Fit 5. Datart. Opravdový elektrospecialista.
5: 4 dny, jedno město, nekonečno zážitků, to jsou Colors of Ostrava. 15. až 18. července v Dolních Vítkovicích. 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, Moby, Tata Boys, LP, Mirai, Skunk NNC a stovka dalších. K tomu desítky debat fóra Melting Pot, divadla, stand-upy, workshopy a filmy. Více na Colors.cz. Generálními partnery jsou Česká spořitelna, T-Mobile, Moravia Steel.
6: Domov začíná v kuchyni. Kvé kuchyně v Turnově. Kuchyně přesně pro vás. Styl, kvalita a nejlepší cena ve své třídě. Kvé kuchyně.cz.
7: Mami, proč máme všechno od konceptu?
8: To jen se zeptej, tatínka.
9: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
10: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
2: Aplikaci Rádia.cz Hit Radio Kontakt.
11: Máme 15 hodin, krátké zprávy a Bára Purkartová. Příjemné odpoledne. V Česku taky dnes hrozí velmi silné bouřky. Výstraha se týká zejména jihozápadu, jihovýchodu a východu našeho území, kde je může doprovázet také silný vítr, přívalové srážky a krupobytí. Bouřky Česko potrápily i během víkendu, kdy měli hasiči na 1300 zásahů. Cestování vlakem bude v létě výhodnější. České dráhy totiž i letos nabídnou takzvanou jízdenku na léto, kterou bude možné využít neomezeně po celém Česku 7 anebo 14 dní. Výhodnější ceny pak zaručí také takzvané včasné jízdenky, síťové jízdenky Interrail nebo skupinové víkendové. V pražském Edenu včera oficiálně začala olympiáda dětí a mládeže. Centrem dění je výstaviště v Holešovicích, kde sídlí i olympijský dům. Na jakých dalších místech se sportuje, řekne projektová manažerka Radana Kubešová.
12: Dalších 30 sportovišť nabízí organizátoři po celé Praze a jsou to vlastně světová sportoviště, například Podolí, Troja, Juliska a další.
11: Dodám, že olympiáda potrvá do čtvrtka a vstup je zdarma.
2: Fotbalový servis.
11: Český fotbalový nároďák čeká přesun za dalším zápasem na světovém šampionátu. Svěřenci kouče Koupka se zítra přemístí ze základny u Dallasu do Mexika, kde nastoupí proti domácímu výběru. Zápas bude mít výkop ve čtvrtek ve 3 hodiny ráno našeho času. Jak řekli sami hráči, utkání je pro českou repre zásadní, proto rozhodně nepodceňují přípravu. Aby se totiž naši se šampionátem neloučili, nutně potřebují vyhrát, což nebude nic lehkého. Mexiko bude mít výhodu domácího prostředí. My tak alespoň na dálku budeme českému výběru držet palce.
13: Zítra čekáme na severu, ne, špatně, dneska máme na severu 26 stupňů aktuálně, denní maxima se šplhají až na 30, během odpoledne čekáme skoro jasno, k večeru možnosti taky bouřek.
2: Hit Radio Kontakt.
0: Ladíte Hit Radio Kontakt, začíná odpolední show s Dejňou Janečkovou a Jirkou Krupicou.
13: Máme tady nový týden a dneska v pondělí máme spoustu různých dní, jako třeba den bez kalhotek, což si myslím k dnešku úplně ideální.
0: Naprostá paráda. Taky máme den líbání a den Volkswagen Brouka, takže opravdu hodně témat na probrání a do té doby muzika. Co třeba Pink?

0: Činašky, drobná paralela doznívá Hydrádiem Kontakt. No a přátelé, my pro vás máme skvělý tip, jak prožít tato vedra a zároveň nepřijít úplně o zdraví a nepřijít úplně o zdravý rozum. A k tomuhle se pojí jiná česká kapela.
1: Svolna, kalhotky si sundej.
0: Je to tak, přátelé, dneska totiž 22. června připomínáme si Mezinárodní den bez kalhotek.
2: Já si pamatuju, když jsme chodili jako malí děti, třeba když byla fakt jako nouze a stalo se to málo kdy na ostro a mě bylo nejhůř. Já jsem to teda nikdy neměla ráda chodit bez kalhotek, třeba jakoby, ať už to bylo třeba v létě, že jsme šli někam na koupák a sundáš se nakonec ty plavky, prostě aby si to a nemáš hold na převlečení ty kalhotky, takže jdeš bez kalhotek na ostro, no já nejsem takovýhle ezo.
0: Tak já jsem z generace, kdy jsme běhali ne na ostro, ale prostě dole bez úplně jako to a bylo to úplně v pohodě. A třeba do 10 let jsme takhle jako běhali, než jsme nastoupili do puberty a začalo to být divný. Ale nicméně musím říct, že já v létě miluju nosit kilt. Mm-hmm. A nosím ho tak, jak se má nosit správně, tedy prostě jenom kilt na ostro. A musím říct, že vám ženám strašně závidím, protože prostě je to nejpohodlnější na světě. Takže dámy, vy si užívejte dnešní den. Myslím si, že do tohle počasí je to naprostá topka.
2: Schválně nám dejte vědět, jestli nosíte i vy sukni bez kalhotek, protože já ne. Já se přiznám, že já fakt ne.

Is my best.

0: Ve skladbě Plístole Rouzí, která na Hit Radio Kontakt právě teď doznívá, se zpívá Music is my best friend a my pojďme na cestu.
1: Jsme Hit Radio Kontakt a cesty v našem kraji známe jako svoje boty.
0: Protože my jsme taky váš best friend a rádi vám kromě skvělé muziky předáváme taky aktuální dopravní servis, protože přece jenom na cestě do práce, z práce nebo pro děti na kroužky je třeba vědět, čemu se ideálně vyhnout.
2: Třeba ve Stráži pod Ralskem v Revoluční ulici aktuálně probíhají stavební práce, takže tady určitě počítejte s omezením.
0: A bacha na příjezdu do Frýdlantu, pokud jedete z Liberce, tak tady bude probíhat sečení trávy.
2: My si další dopravní info dáme zhruba za půl hoďky, do té doby jenom ty nejlepší hity, jezděte opatrně a my jdeme na to.
3: Sdružení Tulipan, které na severu Čech zaměstnává lidi se zdravotním postižením, chystá vlastní praženou zrnkovou kávu a otevírá už druhou pobočku pralinkárny. Kde si kafe s pralinkou můžete vychutnat a jaké další novinky Tulipan plánuje, vám prozradí ředitelka Tulipanu Zora Machartová. Už v úterý na Hit Radio Kontakt.
4: Kompletní rozhovor najdete v podcastech Hit Radio Kontakt.
1: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
5: Ale zase tě naučil řídit.
6: A, no.
5: Co David, má něco takového, nějakého strašáka?
7: Cyklisti asi. Já jsem měl vždycky strašný strach, když jsem předjížděl cyklisty.
5: Kolik jich padlo, co během?
7: A ještě k tomu měl ten můj profesor takovou hlášku. Vždycky řekl, vždycky, když jsme projížděli kolem cyklisty, tak řekl: a zvláštní odrůda, kolař.
1: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.
8: Chytrý porovnává, jen osel přeplácí. Tak proč říkáš? Nejsem osel.cz.
9: Klikni!
10: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší...
9: Letní slevy právě odstartovaly!
10: Zažij léto naplno!
9: Když zábava,
10: tak Mironet,
9: klikni dvakrát!
11: Ty ještě pořád věříš, že značkový hadry jsou kvalitnější? Já ne. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
12: Denso Liberec slaví 25 let a vy můžete být u toho. V sobotu 5. září od 10 hodin vás čeká den otevřených dveří plný zábavy, japonské kultury, skvělého jídla i prohlídek závodu. Program pro malé i velké až do 5 hodin. Vstup zdarma. Denso vás srdečně zve.

0: klubu Fii.
1: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
2: Dan Landa.
1: Mira.
2: Rybičky.
1: Migové.
2: Jdeme na Hrady.
1: 8 hradů.
2: 8 víkendů.
1: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
2: Dan Landa.
1: Harley.
2: Tomáš Klus.
1: Single X.
2: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
1: Hlavní partneři. Krušovice Bohem a Coca-Cola. Tohle není jen festival. To jsou Hrady.
2: www.hrady.cz.
3: To máme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
4: Zase lítáš v oblacích.
5: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
4: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
6: Tak honem, ať vám neuletí!
5: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
4: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
5: Více o akci na
7: firma na zážitky
5: CZ.
8: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
9: Stárnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete stárnetovat. Moderní internet www.starnet.cz.
10: Ahoj Niky, tak co, kam dneska vyrazíme?
11: Hele, co ocení sa?
10: Zase, včera jsem tam byla na rande.
11: A jo, já tam byla o víkendu s manželem a dětmi na obědě.
10: Ale vadí to?
11: Vždyť víš, že je to sázka na jistotu.
10: To je fakt.
12: Parkování bez nervů, kafe na úrovni. Já si dám sushi, ty zase ten svůj burger. Značka Ideál.
11: Tak vidíš, ve čtyři jsem tam jak na koni.
13: Spojte příjemné s příjemným v OC Nisa Liberec.
14: Kolik výjimečných míst míjíte, aniž byste...

0: o nich věděli.
1: Vyhlídka na Skokanském můstku, barevná jezírka nebo poutní cesta nahoru Matky Boží.
0: Vydejte se za příběhy, architekturou a krásami česko-polského příhraničí v projektu Objev skryté skvosty 2.
1: Inspirace na webu skryté skvosty EU.
0: Projekt Objev skryté skvosty 2 je realizován a spolufinancován prostřednictvím programu Interreg Česko-Polsko 2021 až 2027.
2: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
3: Přijďte o prázdninách do IQ parku v Liberci. 4 patra interaktivní zábavy pro celou rodinu za každého počasí. Unikátní zážitky, hravé aktivity a spousta objevování každý den od 10 do 6 večer v IQ parku. Více na iqlandia.cz/IQ park.
4: Hit Radio.
5: Zlepši si náladu.
4: Zlepši si náladu.

0: Takhle skvělý hity, takovouhle společnost najdete jenom na Hit Radio Kontakt. Kamarádi, dneska máme 22. června a to znamená, že svůj svátek slaví Volkswagen Beetle, neboli Brouk. Takový moje vysněný auto, když jsem byla malá, tak se mi vždycky strašně líbilo a teda musím říct, že se mi líbí do dneška. Je to takový můj malý sen, jako kdybych měla tohle autíčko. Víš co, mně to přijde takový jako holčičí auto a sice ho zatím ještě nemám, mám svoje jiný holčičí auto, ale zajímá mě, jaký máš třeba ty oblíbený auto?
1: A je to taky Volkswagen, paradoxně. I právě Brouky mám rád, ale nemůžu si ho pořídit, protože prostě mám skoro 2 metry, jak kdybych vrazil z toho Brouka, tak vypadám, jak, víš, klaun, jak lezou z toho svého autíčka. Nicméně, jako já mám rád Arteona teda, jako jo, to je, jako, že až jednou budu velký a bohatý, tak si budu vozit zadeček, který tím letím. Ale, no a jinak Brouk už je tady s náma opravdu hrozně dlouho, je to jeden z prvních Volkswagenů, který kdy byl vytvořený. Co znamená Volkswagen?
0: Hele, no tak teď jsi mě zasek, nevím.
1: Lidové auto.
0: Lidové
1: Volkswagen,
0: auto?
1: Je to německy a vzniklo to takhle. Jako,
0: je to takový lidový brouček.
1: Tak, mělo to být auto pro lidi a právě Brouk, případně i New Beetle, který přišel později, tak měl být právě tady takhle, jako že fakt to jako úplně to autíčko, které si může dovolit každý.
0: Mně se líbí i ten název, prostě Beetle. Volkswagen Beetle, to je prostě takový něco, co bych já potřebovala ve svém životě. A vy nám schválně dejte vědět, co vy máte za oblíbený auta, anebo jestli třeba pojmenováváte svoje auta, protože můj Beetle by se rozhodně jmenoval Brouček.
1: No rozhodně.
0: No jako moje auto teď se jmenuje Myška, přestože vůbec nemá absolutně nic společného s tím, ale tohle mě zajímá, schválně, jestli si pojmenováváte svoje auta a jaký je vaše oblíbený nebo vysněný auto.
1: Napište nám a no mě to tak jenom, víš, připomíná, když už jsme u těch jako Brouků, těch Beatles. We are living in the yellow Volkswagen.

0: nejskvělej odpolední show na Hit Radio Kontakt s Jirkou Krupicou a Denisou Janečkovou. Napiš nebo pošli hlasovku na náš WhatsApp 606 825 404.
1: Tak to mě vůbec nenapadlo, ten nejlepší jen tak dál.
0: Staň se součástí severočeského éteru a komunity těch nejlepších posluchačů.
1: Hele, teď jsem to doma říkala manželovi a normálně mi dal fakt za pravdu.
0: WhatsApp Hit Radio Kontakt 606 825 404.
2: Even though we both know we're liars and we started

0: Posloucháte Hydrádio Kontakt a my jsme spolu s vámi před chvilkou rozebírali naše oblíbená auta. Hlavně to, že máme s Deňou oba dva rádi Volkswagen Brouk. Ten dneska slaví zároveň svůj mezinárodní den a nás zajímalo, jaké je vaše vysněné auto a vy nám píšete na WhatsApp. Tolik značek aut, že některé, popravdě jsem o nich ani neslyšel.
1: Já teda taky nejsem úplně autová, že bych znala kde co. Každopádně pročítám si tady ty zprávy od vás a třeba tady Kuba napsal, že jeho vysněný auto je Ford Mustang.
0: Ojeje.
1: Tak to třeba já neznám.
0: Ale zná, že no, nevím, možná, že to je Mustang.
1: No přesně, já jako v názvech aut jsem úplně jako totální barbar.
0: Takhle, já ti to řeknu takhle, jo. Je to úplně jednoduchý. Každý kluk někdy v životě chtěl být popelář, někdy v životě chtěl být kosmonaut a aspoň jednou za život si přál Mustanga. Jakoby tak to je, to jsou fakta.
1: Jasně, no my ženy jsme si vždycky přáli Beetle, Volkswagen Beetle, víš, jakoby to halčičí auto.
0: Tam ale spoustu hlek, co chce Mustanga, čeveči.
1: Ale mně se líbí tady ještě zpráva od Elišky, která naopak reagovala na to, že si pojmenovává svoje auto a napsala, moje Fabia se jmenuje Bambulka. Je malá, kulatá, občas dělá divný zvuky. Jako tohle, to nic není víc typického, než pojmenovaná Fabie Bambulka.
0: Je to tak. Přátelé, za chvilku koukneme, kde se takhle svlažit u nás v kraji a nenechat za to úplně ledvinu. Z do té doby ale spousta skvělý muziky. Eva Farná, Mira, jejich vzpomeneš si, taky Depešáci. Pojďme na to.
2: Hory, města, sklářství, příroda i jezera. To všechno nabízí Liberecký kraj. A to všechno je důkazem, že sever Čech je přitažlivý. Krásy severu Čech i skryté skvosty vám v rozhovoru představí ředitel krajské centrály cestovního ruchu David Pastva. Nalaďte si Hitradio Kontakt ve středu, ať víte, kam v létě vyrazit.
3: Kompletní rozhovor najdete v podcastech Hitradia Kontakt.
4: Říct, že je mi teda děsný vedro. Tohle už fakt není počasí pro mě. A hele, tamhle se z kanclu plazí oblek z košilí a mají jazyk až na vestě. No jo, kancelářský maraton. Tok šup, fešáci. Mazat do Laundry Pointu. Tam vás zase dají do formy.
5: Laundry Point. Tam, kde oblečení získává druhý dech. Laundrypoint.cz.
6: Konečně dobré zprávy. Premium Klinik Česká Lípa. Provádíme operace šedého zákalu plně hrazené zdravotní pojišťovnou. Premium Klinik. Premiumclinic.cz nebo volejte 734 579 079.
7: Co se tady děje?
8: Co se chystá?
9: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
10: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
9: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
11: Datart je zpátky. Právě jsme pro vás od čtvrtka znovu otevřeli naši prodejnu. Najdete nás v České Lípě u Kauflandu. Přijďte si vybrat z naší široké nabídky elektra. S Richardem si navíc své zboží můžete vyzvednout už do 30 minut od objednání. Datart. Opravdový elektrospecialista.
12: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 34,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 29,90. A Radegast 12 ryze hořká v multipeku 8x0,5 litru za 174,90. Lidl, to se vyplatí.
13: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
14: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží. Vinetu! Druhý díl dobrodružství dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
7: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
8: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
7: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
15: Buongiorno. Víte, že Italové milují siestu skoro jako víno a proto mají i dokonalé matrace. U nás v Prospánku najdete exkluzivně matrace per dormire za dostupné ceny. Vyzkoušejte italskou kvalitu v síti více než 65 prodejen Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
16: Bydlet o úroveň výš?
17: Můžete i vy.
16: Rezidence Level 21. Družstevní bydlení 21. století v centru Mladé Boleslavy.
17: Nepotřebujete hypotéku. Stačí vám jen 25% z ceny bytu a můžete bydlet v novém.
16: Rezidence Level 21. Výstavba zahájena. Rezervujte si svůj byt včas.
17: Rezidence Level 21.cz.
18: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
19: Hit Radio Kontakt.
20: Zlepši si náladu.
19: Zlepši si náladu.

0: Legendární Depeche Mode nám na Hydrádiu Kontakt prozradili, jak skvěle je užít si ticho. No a přátelé, vy, pokud byste si taky rádi odpočinuli od ruchu velkoměsta, od každodenních problémů a hlavně taky od vedra, tak máme pro vás teďka s Deňou fakt skvělý tip, kam vyrazit.
1: Tenhle týden je zajímavý v tom, že dnešní den je ten nejmíň teplý za tenhle týden, protože teploty budou jenom vejš. To znamená, že určitě každý z vás ocení nějaký tip, kam vyrazit. A třeba, co je docela dost velká oblíbenost za poslední roky a za poslední dny taky, je koupaliště v hořených pasekách. Vypadá krásně. Vypadá, že to tam je dost zelený a že to bude přesně takový to koupaliště, kam přijdete, dáte si tam ten svůj ručník, dáváte si takový ty snacky, třeba z té pojízdné lednice, dalo by se říct, jsem ji teda taky využívala teďko o víkendu, protože bylo to potřeba udržet jídlo chladný. A víš, tak já mám pár ráda takovou tu, jak vylezeš z vody, vždycky máš hlad, vždycky máš něco chuť minimálně a tady si to takhle hezky dáš, potom zase skočíš zpátky do vody. Prostě
0: koupaliště se pyšní i nádhernými výhledy a hlavně, přátelé, co je důležité, je baby friendly. Máte tam nejenom velké koupaliště pro dospělé, ale dva typy brouzdališť. Jedno má vodu zhruba po kolena a druhé jenom po kotníky. Takže s jakýmkoliv dítětem jakéhokoliv věku určitě vyražte, užijte si to tam a schlaďte se, protože tenhle týden je peklo. Já doufám, že vás schladí taky hity na Hydrádiu Kontakt. Před námi právě teďka naprosto fantastická pohodovka. David Kushner, jeho Daylight. Tady to máte?

0: Závěr 15. hodiny David Kushner Daylight už za necelé dvě minutky tady bude 16. Vyladíte Hit Radio Kontakt. Nejlepší dopravní servis na severu Čech.
1: Opatrně na příjezdu do Friedlandu směrem z Liberce. Probíhá tady aktuálně sečení trávy, tak počítejte s omezením.
0: A bacha, ve Stráži pod Ralskem v Revoluční ulici probíhají stavební práce. I tady počítejte s drobným omezením.
1: Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
2: Všude dobře, domo nejlíp. Ledově ledová tříšť nebo točená zmrzlina. I u vás doma se slushy makerem Domo. Trendy přichází. Buď u toho, co je domo, to se počítá.
3: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
4: 178 tisíc korun dolů. Volkswagen Caddy teď skladem v Autonord. Víc asi vědět nepotřebujete. Snad jen, že je to limitovaná nabídka. Autonord. 5 měst na sever od Prahy. Jsme na začátku vašich cest. www.autonord.cz.
5: Klikni!
6: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší
5: JBL Charge 6, výkonný reprák a powerbanka pro tvůj telefon.
6: V Mironetu nyní za super cenu 3699.
5: Tak přidej volume a rozjeď léto na plné pecky.
6: Když repráky, tak Mironet.
5: Klikni dvakrát.
7: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
8: To jen se zeptej, tatínka.
9: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
10: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
11: On air.
12: Online.
11: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Kontakt.
13: Je 16 hodin, krátké zprávy a s nimi Bára Purkartová. Prezidenta Petra Pavla vláda na červencový summit NATO nedelegovala. Misi povede premiér Andrej Babiš a účastnice budou také ministři obrany Zuna a zahraničních věcí Macinka. Důvody jsou praktické, jak uvedl Babiš po jednání kabinetu. Vláda tak rozhodla na jeho návrh. Návštěvníci západu české části Šumavy mohou letos poprvé využít zážitkové karty Šumava Card. Co všechno hostům nabízí a kde ji mohou sehnat, ví projektová manažerka Marcela Stracená.
14: Šumava Card je vlastně oficiální karta hosta, která propojuje ubytovatele, turistické cíle, restaurace i služby napříč celým regionem. Návštěvníci ji zdarma získají u zapojených ubytovatelů a díky ní můžou čerpat různé výhody a slevy po celé Šumavě.
13: Karta aktuálně nabízí asi 30 benefitů a další budou postupně přibývat. V květnu vybral stát na mýtném téměř 1,75 miliardy korun. Meziročně je to o 2% více. Od začátku roku pak částka na mýtném překročila 8,25 miliardy korun, což je proti loňsku téměř o 5% více. Známelo z prvního kola naší nejvyšší fotbalové soutěže. Hrát se bude 25. a 26. července. A podle všeho se zatím počítá i s Karvinou, která se odvolala proti verdiktu za ovlivňování zápasů. Na podzim se odehraje 18 kol, zbylých 12 základní části pak na jaře.
1: Na severu měříme stále teploty okolo 26 stupňů, denní maxima se dneska šplhají až na 30. Během odpoledne čekáme skoro jasno, k večeru možnosti taky přeháněk a bouřek.
11: Hit Radio Kontakt.
0: Odpolední show na Hit Radio Kontakt je v plném proudu a s vámi Dejně Janečková a Jirka Krupice.
1: Ta nejlepší společnost, kterou na odpoledne můžete být, společně taky s těmi skvělými hity a tématy, který tohle hodina zase přinese.
0: Ano, přátelé, a před námi muzika My Chemical Romance, Welcome to the Black Parade hned ze startu. Těšit se můžete taky na Cyrilla a jeho Stumbling In. Pojďme na to!

0: Cyril Stamlenin a Hit Radio Kontakt. Rád bych řekl, že doufám, že jsme vás trošku jako spolu se Cyrilem rozehřáli, ale tak jako s ohledem na okolnosti doufám, že jsme vás trošku schladili. Takhle.
1: Přesně, je to potřeba dneska, když venku sice 26, ale pocitově je to tak 38.
0: 238.
1: Ano.
0: Přátelé, dneska 22.6. už jsme probírali, že je dneska den bez kalotek. Taky ale, taková náhoda, že to zrovna vychází na stejné datum, máme taky Mezinárodní den líbání.
1: Wow.
0: A já jsem si teď připravil takový malý referáteček, protože líbání je strašně zajímavá věc. Mm-hmm. Člověk si řekne, jako, že je zvláštní, že si jako lásku vyjadřujeme tím, že si dáme jako rty na rty, prostě víš, proč to není třeba loket, prostě víš, nebo něco.
1: Ale... Představ si, že bys přišel na to rande a dali byste si prostě loktem.
0: Do ksichtu.
1: To by asi koukali.
0: Ano, tak to je velmi romantické. Nicméně během líbání, to je právě důležité, že to naše tělo si to takhle jako vlastně vymyslelo a vyžaduje to. Protože se vyplavuje se serotonin a dopamin, což je důležité, protože prostě nám to zvedá náladu. Odbourává to stres, ale co je strašně důležité, zapojujeme až 34 obličejových svalů, což nám zároveň jako zpevňuje tváře a krk, mm-hmm. takové vlastně fitko pro ksicht. Mm-hmm. A co je ale strašně důležité, a teď pozor, vyměníme si během 10 vteřin asi 80 milionů bakterií.
1: Fuj.
0: Což zní jako nechutně. Na druhou stranu, ale si jako tím extrémně prostě trénujeme imunitní systém. Takže zvlášť v dnešní době, když je jako vedro a furt střídáme vedro, klima, tak je důležité se líbat, protože si tím budujeme jako imunitu a nebudeme nemocní.
1: Ne, že teďko budete chodit po městě a líbat každého druhého, jo, jako zas odsaď pocaď. Každopádně, jo, má to svoje účinky a přeto člověk by řekl, že i takováhle jako normální věc, takováhle banalita prostě dodá takových věcí a má, jako obsahuje takovýhle různý prostě fakty.
0: No a přátelé, když jsme u toho chození po městě a líbání kde koho, tak nás by zajímalo, kam nejradši tady jako u nás v kraji chodíte na rande, nebo kam třeba vzpomínáte na to, že jste nejradši chodili na rande, kde se ty pusy rozdávaly nejlíp. Napište nám na náš WhatsApp.
1: 606 825 404.
0: A já vám k tomu přemýšlení pouštím muziku Rib Hap in my head, taky Scooter.

0: Blíží se nám pomalu, ale jistě půl pátá na Hydrádiu Kontakt. Doznívá asi nejromantičtější skladba skútrů, která kdy vůbec spatřila světlo světa.
1: Kontakt a cesty v našem kraji známe jako svoje boty.
2: My známe naše cesty úplně nejlíp, jsme takovej ten nejlepší kámoš, který ho chcete mít vedle sebe, protože vám poradí úplně přesně, kudy to vzít, kde si dávat na něco pozor, a tak prostě to jsme my, Hydrádio Kontakt.
0: Pojďme kouknout na to, jak to vypadá s dopravní situací. Na výjezdu z Liberce směrem na Friedland je na vozovce rozlitá nafta, tak ať do toho někdo nevědete.
2: A pokud jedete z Děčína směrem na Německo, počítejte s kolonou až na 12 minut, je to zdržení, takže tady určitě počítejte se zdržením.
0: Šťastnou cestu, ať už jdete kamkoliv, a další dopravní info asi za 40 minut.
3: Vše, co potřebuji, za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 34,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 29,90. A Radegast 12 kary ze hořká v multipeku 8x0,5 litru za 174,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Novinka na českém trhu. Užitkové vozy Tenax. Odolná, spolehlivá užitková auta s výkonným americkým motorem. Užitkové vozy Tenax. Silný a pracovitý parťák s nízkými provozními náklady. Tenax. Efektivní užitkové vozy. Vše na tenax.auto.eu.
5: Domov začíná v kuchyni. Kvé kuchyně v Turnově. Kuchyně přesně pro vás. Styl, kvalita a nejlepší cena ve své třídě. Kvékuchyně.cz.
6: Mami, pojedeme letos na dovolenou?
5: Jasně, a nakoupíme ti nové oblečení, ať si fešanda.
6: Ale vyberu si sama.
5: Jasně, tak si pojď vybrat teď hned na vmart.cz. Koukej, mají tričko i šaty s jednorožci, jako máš na sovčelkách.
6: Je, tyhle šaty s motýlkama má Anička ze školky.
5: Vmart, české oblečení pro léto plné smíchu a dobrodružství. Objevte celou kolekci na v.mart.cz. Vmart. Ušito v Liberci.
7: Nestihli jste dotaci na tepelné čerpadlo? Nevadí. Pořízením frézovaného podlahového topení získáte tepelné čerpadlo za cenu jako s dotací. Comfort Plus. Podlahové topení bez bourání. Comfortplus.cz. Teplo chytře a úsporně.
8: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Želví zahrady.
9: Všichni jsou v pohybu, trampolíny hučí, koně klusají a vy se smějete. Já si říkám pomalu, ale s úsměvem. Když si sem sedneš do stínů, tak teprve vidíš, jak je to tady v Zelčíně krásně.

0: krásný. A jaký je to tu pohodový léto?
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
2: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz
3: Maximální úspora v Tetě. Sleva 40% na celou značku Gillette. Náhradní hlavice, strojky, pěny pro muže i ženy. Nebo objevte zubní pastu Lakalut Active za skvělých 59,90. Více na tetadrogerie.cz.
4: Proč navštívit i dnes venkovní terasu radničního sklípku? Protože vás čeká jedinečná atmosféra posezení v centru u radnice, výborná meníčka a další pochoutky radničního sklípku a vynikající sviany přímo z tanku. Více na našem webu. Přijďte i dnes na terasu radničního sklípku.
5: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M 30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
6: Jezdí ve vlastním stylu s novým Seat Arona. Kompaktní SUV s výrazným designem, vylepšenými full LED světlomety a interiérem, který tě pohltí. Do města i za dobrodružstvím. Seat Arona. Každá ulice je příležitost. Každá zatáčka, nový zážitek.
7: Autonord. Váš autorizovaný prodejce vozů Seat. www.autonord.cz
8: V zahradnictví Spomyšl probíhá velký výprodej skladů. Tisíce rostlin máme se slevou až 70%. Teď je ten pravý čas nakoupit. Stavte se u nás ve Spomyšli nebo klikněte na zahradnictví-spomyšl.cz. Zahradnictví Spomyšl. Vaše online zahradnictví.
9: Hit Radio.
10: Zlepši si náladu.
9: Zlepši si náladu.

0: Faithful, Ariana a Hit Radio Kontakt. A my dva, a vy s námi. A to je dohromady to nejlepší pondělní odpoledne, jaké může být. Jedině ještě lepší by mohlo být, pokud nás zrovna teď posloucháte někde na dovolené. Deni, kam se chystáš?
1: Já se přiznám, že letos bych chtěla znovu, jako minulý rok, zkusit s mojí kamarádkou Vysoké Tatry.
0: Hmm.
1: Což není zas tak daleko, ale já musím říct, my jsme to neskutečně užili. Jo, jakože já jsem byla celý život zvyklá na takový ty dovolený, který musí být u moře, vždycky, jo, na pláži, hezky, all inclusive nejlíp. A tohle byla moje první dovolená v loni a prostě musíme se to zopakovat letos. Takže Vysoké Tatry, chození hezky po těch horách, a koukání na ty vodopády, výhledy, potom večer nějaký drink, Tatra.
0: No, tak samozřejmě, ten musí být, ten musí být. No a teď si představ, že bys mohla mít podobné výhledy jako v Tatrách, ale jenom kousíček tady, víš, jenom za hranicem a kousek od nás.
1: Perfekt.
0: Že nemusíš přes celou republiku.
1: No jasně.
0: No tak kousek od nás tady v Saském Švýcarsku se nachází legendární historická pevnost Königstein, a neboli... To je jedno. Králova skála, tak. A no a tam nejenom krásný jako hrad, prostě historický, ale tam jako odtama, to, co tam je vidět, výhledy jsou naprosto fantastické. Je tam strašně moc aktivit pro děti. Takže prostě víš, pokud máš kámošky s dětma, tak i oni se zabaví, je tam na celý den a víš, co je pecka. Nemusíš mít německy ani anglicky, protože je tam všechno v češtině.
1: Ježiš, to je perfektní.
0: Mega, že?
1: Ale umíte si to představit? Já už bych smažila řízky teďko momentálně na tenhle vejlet. Víš, jakože i hezky s chlebem, s hořčicí
0: tak,
1: a
0: tak.
1: No, a přátelé, tak to musí být.
0: Tak pokud posloucháte Deňu a zrovna jste se rozhodli vytahovat trojobal, tak máme pro vás dobrou zprávu, protože my vás tam dostaneme úplně zadarmo.
1: Máme pro vás totiž rodinný vstupenky právě na Königstein a za ty jednoduché podmínky k tomu vyražte na Instagram a Facebook Hit Radio Kontakt a napište nám vaše plány na letošní léto. Jestli vyrážíte právě třeba někam za mořem, nebo třeba někam taky do hor, anebo jestli budete prostě si užívat léto u vás na zahradě s bazénkem, se sprškou, s dětma, se psama. Tak každý léto se počítá, protože je to léto.
0: A my takhle odpoledne vylosujeme některé z vás, kteří od nás to rodinné vstupné získají. Přátelé, není jich neomezeně, určitě bych s tím jako neotálel a vyrazil na sociální sítě co nejdříve. A já vám tady k tomu posíláme, no my vám teda k tomu posíláme další muziku, naši českou, takovou, co si úplně v tuhle chvíli neužijete. Jakože muziku ano, ale to oblečení ne. Je to Kabát a jejich Malá dáma.

0: Teddy Swims, Lose Control a Hit Radio Kontakt. Máme 16 hodin 40 minut. No a před chvílí jsme řešili, že dnes máme Mezinárodní den líbání. A tak nás Zdeňou zajímalo, kam razíte často na líbačku na rande, nebo kam jste razívávali dřív. Přece jenom třeba už ani moje generace si myslím, že chodí jako málo takhle jako vyloženě randit jako na prochajdy nebo tak. Jako,
1: jo, to je
0: já jsem nebyl na rande, ani nepamatuju.
1: Každopádně já si zase pročítám vaše zprávy, píšete nám jako diví, já to miluju, prostě vy jste úplně skvělí. Napsala nám třeba Míša a úplně mě vrátila na jedny z mých prvních rande, kdy jezdili na Javorník nahoru. Mm. Na Javorník nahoru si vyjedeš autem, koukáš na celý Liberec, jo, taky jsem tam byla, taky jsem tam potkala kolikrát třeba i kamarádky, což je šílený, jo, že víte obě dvě o sobě, že třeba se právě potkáte na nějakém rande, nebo že obě dvě jdete na rande a nečekáte, že se potkáte, takhle jsem to chtěla říct. Je to zvláštní, každopádně Javorník je jako za mojí generaci si myslím velice oblíbený místo. Možná bych řekla i typla to nejoblíbenější místo na první rande. Ne na první, ale prostě celkově na rande. Takový, víš, seš nad Libercem. Samozřejmě ještě taky.
0: Tohle,
1: jo,
0: mě, ale tohle prostě mi dává jako velkou naději v lidstvo, protože já už jsem se bál, že zrovna víš, vaše jako Gen Z generace, že chodíte hlavně do nákupáku.
1: Ale na rande. Prosím tě, ty si nás pleteš s tou další generací, to už je alfa zase. Aha, jo, ty už jsou úplně to už bude úplně jiná pohádka. Gen Z se pořád ještě drží při takových těch starších technikách, kdy se holt vyjelo na vrchol Javorníku a koukalo se.
0: Kdy se po holce vyjelo a pak se vyjelo na vrchol Javorníku.
2: Hory, města, sklářství, příroda i jezera. To všechno nabízí Liberecký kraj. A to všechno je důkazem, že sever Čech je přitažlivý. Krásy severu Čech i skryté skvosty vám v rozhovoru představí ředitel krajské centrály cestovního ruchu David Pastva. Nalaďte si Hit Radio Kontakt ve středu, ať víte, kam v létě vyrazit.
3: Kompletní rozhovor najdete v podcastech Hit Radio Kontakt.
4: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
5: Ale zase tě nauče řídit.
6: A, no.
5: Co David, má něco takového, nějakého strašáka?
7: Cyklisti asi. Já jsem měl vždycky strašný strach, když jsem předjížděl cyklisty.
5: Aha. Kolik jich padlo, co během?
7: A ještě k tomu měl ten můj profesor takovou hlášku. Vždycky řekl, vždycky, když jsme projížděli kolem cyklisty, tak řekl: a zvláštní odrůda, kolař.
4: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.
8: Hledáte nový domov v Liberci? Najdete jej na Nové Kunratické. Místo, které je protchnuté klidem i aktivním životním stylem. Komunitní zahrady, grill pointy, sportoviště i školka. Kompletní zázemí pro váš spokojený život. První etapa s moderními byty právě v prodeji. Vyberte si svůj byt na novákunratická.cz.
9: Hele, vidíš ty dva? Mají rande a jdou si pro mě. Potřebujou schladit.
10: Viděla jsi ten pohled? Jak na mě mrkla? To je Dortomilka.
11: Ať už máte chuť na osvěžující gelato nebo poctivý dort, v Gelato della Vita si vybere každý. Denně čerstvé gelato, dorty z těch nejlepších surovin i sladké chvíle, na které se nezapomíná. Gelato della Vita v Liberci, Dolním Hanichově a naproti radnici. Gelato.dv.cz.
12: Zařaď vyšší rychlost a dej plný plyn z DGS. Vyrábíme díly pro auta, která jezdí po celém světě, a budujeme týmy, které míří dopředu. Hledáme nové kolegy pro závody ve Frýdlantě a Liberci. Naskočit může každý. Přidej se k nám. DGS. S vášní pro lehkost.
13: Šrot Ramš. To je pro ojetinu ten nejveselejší funebrmáš. Ramš. Výkup autovraků k ekologické likvidaci s okamžitým vystavením protokolu. Ramš. To je i prodej náhradních dílů. Ekologická likvidace Autošrot Ramš. Česká Lípa, Sosnová. Když vrak musí na onen svět. Šrot-ramš.cz.
14: Říká se, že štěstí si za peníze nekoupíte. Plně elektrické BMW iX1 teď ale můžete mít jen za 831 tisíc korun bez DPH. A tomu my říkáme štěstí. Nyní s úrokem 0%. Kontaktujte svého prodejce BMW a zažijte tu pravou radost z jízdy.

0: www.levnězčiny.cz.
1: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
2: Dan Landa.
1: Mirá.
2: Rybičky.
1: Migové.
2: Jdeme na Hrady.
1: 8 hradů.
2: 8 víkendů.
1: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
2: Dan Landa.
1: Harley.
2: Tomáš Klus.
1: Single X.
2: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
1: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola. Tohle není jen festival, to jsou Hrady.
2: www.hrady.cz.
3: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
4: Hit Radio Kontakt jede za vámi. Vidíme se na slavnostech, koncertech a festivalech. Potkáte se s námi ve fanzóně. Vezeme tisíce výher. Poslouchejte Hit Radio Kontakt, ať víte, kde se bavit.
5: K pořádným slavnostem a akcím prostě vždycky patří Svijany. Tradiční české vynikající pivo. Svijany. Srdeční záležitost.
4: Zábavní automaty.com. Zábava na vaše party, oslavy i firemní akce. Vybírejte a objednávejte na zábavníautomaty.com.
6: V CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
7: Hit Radio Kontakt.
8: Zlepši si náladu.
7: Zlepši si náladu.

0: A přátelé, nejenom rodinné vstupné na pevnost Königstein, ale taky plnou nádrž úplně zadarmo. Tak tolik různých cen pro vás máme tady na Hitrádiu Kontakt, protože vám chceme dělat radost nejenom tou nejlepší muzikou na severu Čech.
1: Právě abyste si mohli dopřát nějaký pořádný výlet, tak my vám zaplatíme aspoň tu cestu, protože plnou nádrž od nás dostanete. Jednoduchý podmínky a pravidla k tomu. Napište nám na náš WhatsApp 606 825 404 nějaký dopravní info, něco, co vás třeba dneska zaseklo na silnicích, nebo o čem víte, co je nepříjemná uzavírka a podobně.
0: A určitě nás laďte dál, protože po 17. hodině si dáme takovou výherní hodinku. Já už se na to nemůžu dočkat, už se strašně těším. Dáme si totiž, vyhlásíme někoho z vás, kdo dostane od nás plnou nádrž, tak určitě poslouchejte. Do té doby ale Pitbull, Chris Brown a International Love.

0: Nejlepší dopravní servis na severu Čech.
1: Opatrně na výjezdu z Liberce směrem na Friedland. Na vozovce je rozlitá nafta, takže projíždějte se sníženou rychlostí.
0: A pozor na průtahu Libercem směrem na Turnov. Narazilo tady osobní auto do svodidel a blokovaný je jeden jízdní pruh. Kolona se ale zatím netvoří.
1: Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
2: Proč energii jen kupovat, když můžete mít vlastní elektrárnu? Čanda Solar. Specialisté na fotovoltaiku pro firmy i domácnosti. Řešení na míru včetně dotace přináší investici, která dává smysl. ChandaSolar.cz. Energie, která pracuje pro vás. Čanda Solar.
3: Chcete zažít něco nezapomenutelného? Vyberte si na lksobě.cz. Navštivte dílny nebo farmy regionálních výrobců a vyrobte si či poznávejte, jak vzniká něco hezkého. Ano, na webu lksobě.cz najdete inspiraci pro vaše výlety. Lokální značky na jednom místě, to je Liberecký kraj Sobě.
4: Hledáš jistotu v práci, která má budoucnost? V CIS Systems tvoříme silná spojení, moderní výroba, čisté prostředí a tým, na který se můžeš spolehnout. Přidej se k nám, navštiv nás na cissystems.cz. CIS Systems, tvoje budoucnost začíná tady.
5: Právě teď je ten správný čas na nákup nábytku Jamal do vašeho domova. Nábytek Jamal, v bydlení jsme doma. www.jamal.cz.
6: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Kontakt.
7: Máme 17 hodin, jsou to krátké zprávy a Bára Purkartová. Prázdný dům je pro zloděje lákavým cílem. Právě během letních dovolených lidé často odjíždějí na několik dní nebo týdnů a nechávají své domovy bez dozoru. Jaká pravidla by měli dodržovat, říká preventistka příbramské policie Monika Šindlová.
8: Při odchodu z domu je třeba zavírat všechna okna, nenechávat je ani v pozici ventilačky a samozřejmě uzamykat všechny dveře. Cenné předměty je lepší než v trezoru. Přehledný prostor před objektem a i dobré osvětlení dokáží odradit zloděje.
7: Chránit je potřeba i garáže a nebo kůlny. Až pětina školáků ve věku od 11 do 15 let pije každý týden energetické nápoje. Podle některých učitelů jsou děti právě v důsledku nadměrné stimulace roztěkané a neschopné udržet pozornost. Poslanci v minulém volebním období navrhovali omezení prodeje až od 16 let. Ke schválení ale nedošlo. Bezmála 3 tuny kokainu ukrývalo podzemí v australském Sydney. Policie skrýš odhalila v tajných bunkrech, které se nacházely pod falešným dnem lodních kontejnerů. Hodnota kokainu se odhaduje v přepočtu na zhruba 12 miliard korun. V Ostravě dál pokračuje hokejbalové mistrovství světa a do akce dnes půjdou jak naši muži, tak i ženy. Češi od 17.30 nastoupí proti výběru Švýcarska. A stejný soupeř čeká i na naši ženskou reprezentaci, která bude hrát od 7:45.
1: Zítra čekáme na severu 25 až 28 stupňů. Ráno čekáme vysokou oblačnost, odpoledne polojasno, k večeru by se mělo úplně vyjasnit.
0: A v noci klesne teploměr na příjemných 15 až 12 stupňů, přátelé, ideální chvíle na to otevřít okna a pořádně vyvětrat.
6: Hit Radio Kontakt.
0: Ladíte Hit Radio Kontakt, s vámi Deně Janečková a Jirka Krupica.
1: A my pokračujeme v další hodině, před námi další skvělý hity. Hit Radio.

0: Imagine Dragons se spolu s námi ocitli na vrcholku světa a vy se tam můžete díky Hitradio Kontakt ocitnout taky. My pro vás totiž máme tady spolu s Deňou nachystané rodinné vstupné do pevnosti Königstein a jeden z vás, co napsal komentář na naše sociální sítě, nebo jedna z vás, se právě teď stane majitelem či majitelkou. Halo, halo, Jirka, Deňa, kdo tam?
1: Ahoj, ahoj, Martin.
2: Ahoj, Martine, ty jsi nám psal, řekni nám takhle rovnou do éteru, co je tvoje vysněná letní dovolená, nebo tvůj plán na letošní léto?
1: Tak můj plán na letošní léto je snej, moře, chalupa a občas někam vyrazíme, když není dobrý počasí, zahrady zámky.
2: Jo, chalupa, ježiš, úplně ten táboráček tam, no jo, to je paráda.
0: Martine, co kdybychom ti prozradili, že z té chalupy, nebo když jsi říkal občas někam jinam, tak budete moct s celou rodinou, tedy, nebo s kámošema, co se budou tvářit jako tvoje rodina, můžete vyrazit na pevnost Königstein.
1: No to by bylo super.
2: No paráda.
1: To bylo nadšený, protože československý Švýcarsko máme rádi, ale zatím jsme byli na té české straně.
0: Aha, tak právě budete moct objevit i tu německou stranu, my ti gratulujeme, máš to mít?
1: Super, moc krát díky.
2: Takže vezmeš rodinu nebo kámoše, co myslíš?
1: Rodinu.
2: Rodinu, jo, a doufám, že budete smažit ty řízky. Před chvíli jsme se o tom bavili, takže hezky na každý český výlet je potřeba pořádná basa řízku, dalo by se říct.
1: Tak, rýze chlebu.
2: I chlebu.
0: A smažíte, když někam jedete?
1: Občas.
0: tak to má být. Martine, tak ti moc gratulujem, prosím tě, zůstaň na telefonu, doladíme ještě detaily a hlavně si to s rodinou užijte.
1: Super, díky.
2: Ahoj.
0: Čau.

0: Naprostá královna Adele a její Someone Like You doznívá éterem Hit Rádia Kontakt. Přátelé, já doufám, že máte krásný podvečer.
1: Jsme Hit Rádio Kontakt a cesty v našem kraji známe jako svoje boty.
0: A abyste ho měli ještě lepší, pokud jste zrovna teď za volantem, máme pro vás aktuální dopravní info.
2: Protože jsme ti, kteří znají naše silnice líp než naše boty, možná bych to takhle řekla, tak vám to hlásíme a dávejte si pozor třeba na výjezdu z Liberce směrem na Frýdlant, protože na vozovce stále je hlášená rozlitá nafta, takže projíždíte rozhodně se sníženou rychlostí.
0: A přátelé, pokud jedete směrem na Frýdlant, tak před Albrechťákem sekají trávu. Tak pozor, ať do nich někdo nevletí, to je zpráva, kterou nám napsala mimo jiné Týna. A tím se zařadila do možnosti vyhrát od nás plnou nádrž, tak určitě poslouchejte dál, protože už za chviličku jednoho z vás vylosujeme.
2: Hodně štěstí.
1: To musíte zažít se Slevomatem na Hit Radio.
3: Ahoj Richarde, vítej zase u nás.
4: Ahoj.
3: Richarde, ty jsi ze Slevomatu.
4: Je to tak.
3: Jo, nemáš náhodou vyloženě něco podpultového, co by si nám tady tak říkajíc podsunul jako takovou nějakou, hele, exkluzivní informaci?
4: No, já nevím, co všechno můžu prozradit. To cestování můžu dneska. Kejve na mě tady naše supervizorka, že můžu. Takže když si teď otevřete Slevomat, tak tam najdete takovou jako specialitku, která je vytvořena přímo pro začátek prázdnin.
3: Takže cestování.
4: Přesně. A právě tím, že je to největší sezona, tak je to jedna z největších kampaní, kterou děláme. Pojď si to říct, Nadi, ty jsi to připravovala, tak nám to prozradíš.
5: Uf, no tak dobré, no. Tak já vás všetkých zdravím.
3: Ahoj, Nadi.
5: A Ríža správně hovoril, keďže leto je tu a s ním mají chuť cestovat, my jsme to na Slevomate teda podporili obrovskými sezónnymi zľavami na ty nejoblíbenější ponuky na cestování. Či už chcete zostať v Česku, v zahraničí, milujete hory, jazera, more, no prostě přijde si na chuť úplně každý.
3: Takže se vlastně teď nejvíc z celého roku vyplatí nakupovat dovolenou.
5: Akoby, když jde o podpultovou informaci, tak vám povím len toľko, že se rozhodně neoplatí čekat.
3: Chcete mi naznačit, že lepší už to nebude?
5: Akoby zase máme samozřejmě připravené nějaké další esa, ale teraz je to fakt nabombené.
3: No tak díky moc za podpultovku.
1: To musíte zažít se Slevomatem na Hit Radio.
6: Hledáte kámen, který se nerozpadne dřív než nálada v pondělí ráno? CS Kámen Plus. V kamenolomu Dubičná Ukravař na Českolipsku už přes 20 let jako jediní v Česku ručně štípeme čedič. Dlažba, kostky, obrubníky, stavební i okrasný kámen. Když kámen, tak od profíků. CS Kámen CZ.
7: Tak tenhle týden musím sehnat elektrikáře na točidlo, pak instalatéra na tu kapající stoupačku, jo a ty revize hasičáku, jo a ještě ten rozbitý bzučák u vchodu.
8: Tak takhle neuvažujte. Stavební bytové družstvo Pozemní stavby Liberec to všechno zajistí za vás. Komplet správu vašeho bytového domu. Chcete-li, zajistí i profesionálního předsedu SVJ. Stačí se domluvit na sbd.ps.cz.
9: Chcete stabilní práci a k tomu náborový příspěvek 50 000 korun? Společnost TOS Varnsdorf hledá posily na pozice frézař a horizontář. Podmínkou je výuční list v oboru mechanik seřizovač nebo obrávěč kovů. Podrobnosti najdete v sekci kariéra na webu tosvarnsdorf.cz

0: nebo volejte 412 351 121. To svansdorf.cz.
1: Běhej Lesy Jizerská. Proběhni se 29. srpna z Bedřichova po stopách legendární jizerské padesátky. Čekají tě ikonická místa jako Hřebínek, Smědava nebo Jizerka. Vyber si trasu 5, 11, 23 nebo 50 kilometrů a užij si jedinečnou atmosféru Jizerských hor. Registruj se na běhejlesy.cz.
2: Na Nové Kunratické fandíme sportu. Nazujte tenisky a vyběhněte do přírody přímo ze dveří. Nová Kunratická, moderní bydlení na úpatí Jizerských hor.
3: Tradice, ekologie a odpovědná recyklace? To je Kovošrod Group CZ. Zpracováváme kovy, papír, plasty i auta. Více na kovošrod.cz.
4: Hit Radio.
5: Na vodě není signál, není klid, ale je tam život. A přesně ten si letos zasloužíš. A tví děti taky. Hit Radio a 4 Camping ordinují terapii venkem. Napiš nám na náš web tvou vzpomínku na dovolenou na vodě a vyhraj luxusní výbavu od 4 Camping. Terapie venkem na Hit Radio.
6: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší 4 Camping. Vybavte se na všechny cesty na 4camping.cz a zkoušejte na prodejnách po celém Česku.
7: Hit Radio.
8: Zlepši si náladu.
7: Zlepši si náladu.

0: Slibovali jsme plnou nádrž úplně zadarmo a taky dostanete.
1: Přesně tak, máme to tady všechno nachystané, ještě stále pokračuje tahle skvělá soutěž. No a dneska si svoji cenu, a to plnou nádrž, odnáší Týna, která nám napsala krásnou zprávu, dopravní info, jak to má vypadat. Jirko, pojď na to.
0: Dnes směrem na Friedland před Albrechťákem sekají trávu, tak pozor, ať do nich nevlítnete. Zdraví Týna. Týnuš, děkujeme. Všimla jsi, že jak by člověk čekal u plné nádrže, budou většinou jako psát chlapy a opak je pravdou, píše nám většina jako dívek a žen.
1: No a tady je důkaz toho, že ženy za volant patří.
0: Píšou SMSky.
1: Ale prdlajs, ženy za volant patří, řídíme, jsme dobré řidičky a taky si pěkně zasloužíme plnou nádrž, takže Týna si ji odnáší, já si myslím, že tohle udělá radost a třeba na nějaký pěkný výlet to dá.
0: Je to tak. Přátelé, vy ostatní, pokud uvidíte nějakou dopravní situaci, kterou byste vyhodnotili tak, že je třeba se o ní podělit s ostatními, napište nám nebo nahrajte hlasovou zprávu na náš WhatsApp
1: 606 825 404.
0: A třeba i na vás se ještě už směje štěstí a získáte od nás plnou nádrž, Béňa.

0: Když se s dvěma kamarádama potkám já, rozhodně to nedopadá tak dobře, jako když se s nimi potká Neil Diamond. Ten z Two Friends stvořil tenhle ten nádherný remix Sweet Caroline. No a přátelé, my máme před sebou už jenom posledních pár minut dnešní odpolední show. Ta pomalu, ale jistě míří do svého závěru, tak bychom vás rádi pozvali na tu nádhernou aktivitu, která nás na Hitradio Kontakt čeká pod jejím skončení, tedy po 18. hodině.
1: Od 6 do 9 si užijete jako každý den večerní speciál. Dneska máme pondělí a to znamená, že si užijete dekády. 80, 90, milénium, jenom to nejlepší, jména jako třeba Mike Oldfield nebo taky Man at Work, Monkey Business a spoustu dalšího.
0: Přátelé,
1: Míša Tovar vás má nachystaný naservírovaný, úplně na večeři takhle.
0: A to je zvláštní, že on dokáže vždycky vychytat ty jako největší špeky.
1: Já jsem hlavně říkala několikrát, že Míša je neskutečný, jak to dokáže vždycky prodat.
0: Jo, se vším.
1: Všudy. I kdybyste vlastně, i kdyby to byl takový ten interpret, který ho ani nemusíte tolik poslouchat, to tak Míša vám ho prodá takovým způsobem, že se ho budete poslouchat i sami v osobním playlistu.
0: To byl kdysi takový moderátor, on měl pořad, cestoval po světě a ochutnával jídlo exotické, ale fakt to je nejdivnější věci. Mm-hmm. A on když ochutnal třeba jako pavouka, stonožku, cokoliv prostě. Ale on se u toho tvářil tak, že jsi měla pocit, že to je to nejlahodnější jídlo na světě a úplně jsi měla z toho chutit prostě tam někde do Indonésie na ostrov a ochutnat to prostě. Tak přesně tohle. Přesně
1: tak uvidíte,
0: takhle,
1: jestli Míša pospíchal dneska taky nachystá nějaký pavouky, každopádně věřím, že se to všichni užijete.
2: Každý den přináší nové výzvy.
3: Ať už pečujete o své blízké, nebo sami hledáte jistotu a pohodlí.
2: Ontex Turnov je tu pro vás. Staňte se Ontexákem jako operátor seřizovač a tvořte s námi výrobky pro jednodušší život.
3: Více na práce Ontex.cz.
4: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
5: Dan Landa,
4: Mirá,
5: Rybičky,
4: Migové.
5: Jdeme na Hrady.
4: 8 hradů,
5: 8 víkendů.
4: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
5: Dan Landa,
4: Harley,
5: Tomáš Klus,
4: Xindl X.
5: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
6: Hlavní partneři, Penny a pojišťovna Kooperativa.
4: Tohle není jen festival,
5: to jsou Hrady. www.hrady.cz.
7: Už víte, že v Koloseu v Liberci Pavlovicích otevřeli bistro? Parkování zdarma v areálu. Otevřeno od pondělí do pátku, už od 6:30 ráno do 3 odpoledne. Skvělá příležitost pro biznis snídaně, ale i levné minutkové obědy v klidném a hezkém prostředí s parkem. A navíc návštěvou podpoříte zaměstnávání osob se zdravotním handicapem. Zkuste bistro v Koloseu. Více na universium.cz.
8: Taky nechcete končit léto větou?
9: To zase nějak uteklo, viď?
8: Tak se zážitky od Allegrie se vám tohle stát nemůže.
10: Mami, ten Superland byl boží.
11: Večeře v kafé Imperial byla vynikající.
12: Ta jízda v tom sportáku byla fakt nejvíc.
13: Z tohohle tandemovýho seskoku budu žít fakt ještě dlouho.
14: Užijte si zážitkové léto s Allegrií.
15: Tandemové seskoky v Čechách i na Moravě.
14: Romantika.
15: Sportáky.
14: Zábava pro děti a mnohem víc.
15: Vyberte si z více než 200 zážitků za akční ceny a získejte navíc slevu až 30%.
16: Firma na zážitky.
14: CZ.
17: Tento víkend ožije město Šluknov zámeckými slavnostmi. Letos se bude slavit 20. výročí znovu otevření Šluknovského zámku od požáru. V pátek zaspívá kapela Kabát Revival, Toxic People a Z5. V sobotu vystoupí se svými hity Ondřej Hejba a skupina Žlutý pes, naše několikanásobná zlatá slavice Lucie Bílá s kapelou Petra Maláska a nářez nakonec Děda Mládek Illegal Band. Chybět nebude ohnivá a laser show a after party dance mission. Více na sociálních sítích města Šluknov.
18: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
19: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny plyšáky a mazlíčky, 30% na všechny svíčky a svícny a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy Jiří nápady.
5: Je tak slnivě stylová a konečně v České Lípě okamžitě k vyzkoušení u Autodorda. Nová Omoda 7, oslnivě stylová, až 90 km čistě na elektřinu, kombinovaný dojezd až 1200 km a výkon 275 koní. Více technologií, komfortu a svobody. Nová Omoda 7 oslní i vás. Vyzkoušejte ji u nás. Autodorda.cz.
4: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
16: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
20: A dárek je váš, tak ušetřete s
21: Tiskru levně CZ.
22: Náplně hned.
23: Hit Radio. Fotbalová bitva o světový trůn je v plném proudu. Kdo ovládne mistrovství světa v Mexiku a Spojených státech a získá na 4 roky fotbalový trůn? Bavte se, fanděte a držte palce těm nejlepším hráčům Evropy s fotbalovým servisem Hitradia. Fotbal na Hitradiu Kontakt.
24: Píská se poslední minuta. Výprodej matrací na matracezahubičku.cz. Využijte ceny před

0: Pokud nás posloucháte třeba ve fitku nebo při běhání, myslím, že tohle je ten nejlepší nakopávák, který jste si mohli na Hit Radio Kontakt přát.
1: Kamarádi, nám se přiblížila cílová rovinka, to znamená, pro dnešek už se budeme muset, i když neradí, rozloučit, ale nebojte, uslyšíme se zase zítra ve 3 odpoledne.
0: Mějte se krásně, odpočívejte, užívejte poslech Hit Radio Kontakt a zase příště. Čabas!
1: Čau!

0: si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio. Nejlepší dopravní servis na severu Čech. Řidiči pozor na průtahu Liberce. Směrem na Turnov narazilo osobní auto do svodidel a je blokován jeden jízdní pruh. Pozor taky na výjezdu z Liberce směrem na Friedland, je na vozovce rozlitá nafta, projíždí se sníženou rychlostí. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia CZ.
3: Vozy Škoda v té nejlepší nabídce v regionu.
4: Auto Koutek. Ideální místo pro výběr nového vozu.
3: Nový vůz Škoda již za 399 tisíc korun.
4: Navíc zdarma prodloužená záruka a předplacený servis.
3: Ale jen u Auto Koutek Liberec Vratislavice.
4: Váš autorizovaný prodejce nových vozů Škoda.
3: A také prodejce ojetých vozů Škoda Plus.
4: www.autokoutek.cz.
3: Dobrá adresa pro váš vůz.
4: Již 30 let.

0: www.vesciny.cz.
1: Hi, this is Ed Sheeran.
2: Hi, this is Madonna.
3: Právě teď je ten správný čas na nákup nábytku Jamal do vašeho domova. Nábytek Jamal, v bydlení jsme doma. www.jamal.cz.
0: On air.
2: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
4: Je 18 hodin, dobrý podvečer u zpráv, přeje Lucie Daňková. Vláda nepočítá s účastí prezidenta na summitu NATO v Ankaře. Delegace povede sám premiér Babiš, doplní ho ministři obrany Zuna a zahraničí Macenka.
5: My zkrátka děláme aktivní zahraniční politiku a je to naše kompetence, aby jsme ji dělali. Takže v tomhle směru já chápu, že v minulosti vláda nedělala nic de facto, tak pan prezident se vžil do té role toho lídra zahraniční politiky, ale teď naší vlády je to jinak.
4: Vyjádření prezidenta Petra Pavla k rozhodnutí vlády zveřejní Hrad zítra v 10 dopoledne. Summit se koná 7. a 8. července. Na více než 2 hodiny dnes omezil dění u brněnského hlavního nádraží nález letecké pumy. Policie okolí uzavřela a evakuovala stovky lidí. Provoz na nádraží a na železničním koridoru byl přerušený. Pyrotechnik munici zneškodnil zhruba hodinu popoledni. Víkendové bouřky způsobily klientům pojišťoven podle jejich odhadů tisíce škod za desítky milionů korun. Nejvíce událostí bude zejména ze středních a západních Čech. Rozsah škod upřesní v dalších dnech. Wimbledonská vítězka z roku 2023 Markéta Vondroušová nesmí 4 roky na kurty. Důvodem zákazu činnosti je neodevzdaný vzorek při loňské dopingové kontrole. Distanc by měl Vondroušové vypršet 21. června 2030.
0: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
4: Polojasná oblačná obloha, z kraje noci ještě přehánky nebo výjimečně i bouřky. K ránu se mohou tvořit mlhy, nejnižší ranní teploty 19 až 14 stupňů, na severu a severovýchodě 12, no a ráno polojasné, skoro jasné během dne přibývání mraku, opět ojediněle přehánka či bouřka. Nejvyšší teploty 24 až 28 stupňů, na jihu Moravy tepleji.
6: Krásný večer, 2:18 s vámi Kateřina Pechová. A co? Je vám vedro, naprosto chápu, doufám, že zvládáte. Nezapomeňte pít hodně vody a pokud máte klimatizaci, můžu přijet. Další hity před námi, Inxis právě teď.

New Order Blue Monday 88 single z roku 1983. S vámi Hit Radio Classic. A vedro všude, jo, víme. A ještě bude. A já jsem se dneska ráno rozhodla, že to tak nejde, tak jsem si rozhodla, že si koupím větrák. Vy, co jste to někdy podstupovali, víte, že to není jen tak. Jo, vybrat ten správnej. Ale přineslo to spoustu legrace, protože věřím, že nejsem v tomhle sama, ale já miluju číst si recenze. Jo, a pokud si chcete přečíst zábavné recenze, tak u větráku to je naprostá nádhara. Jeden pán třeba psal, fouká hodně, ale mohl by foukat víc. OK, dobře, dobře. Pak se tam opakovala klasika, ruší mě u televize. To je blbý, teď je otázka, co je horší, manželka nebo větrák, že jo? No ale nejlepší na těchto recenzích byl jeden pán ze Slovenska. Jako plus uvedl dobře fouká, jako mínus uvedl iba fouká. Já přemýšlím, co mohl ještě od toho větráku čekat. Jestli něco víc, nějakou přidanou hodnotu. Každopádně, jestli jste někdy narazili na nějakou bláznivou recenzi, nebo třeba vaše podnikání dostalo nějakou šílenou recenzi, pojďte to napsat. Dejte vědět 777-937-777. Podělte se se mnou, jakou nejbláznivější recenzi jste kdy viděli. A přeju, ať vaše větráky a klimatizace hlavně fůkají. Samozřejmě další hity. Za chvíli Fun Factory a právě teď Emma Bunton, What Took You So Long. Tak si to užijte a hezké pondělí.

0: Posloucháte Hit Radio. Krásný pondělní večer, doufám, že jste pondělí zvládli se ctí i v tom příšerném vedru. Údajně ale otázka, prosím vás, na jihozápad Česka. Bičujou vás teď bouřky? Všude to totiž píšou a říkají, ale na meteoradaru třeba nic není. Tak jeho západ, dejte vědět, jestli tam fakt máte bouřky, nebo už to třeba přešlo, nebo to nakonec odešlo úplně někam jinam. Ve zbytku Česka jenom vedro, vedro, příšerné vedro. Ale taky ty nejlepší hity, hity a hity. Už za chvíli Monkey Business, Men at Work nebo Mike Oldfield.
1: Říct, že je mi teda děsný vedro. Tohle už fakt není počasí pro mě. A hele, tamhle se z kanclu plazí oblek z košilí a mají jazyk až na vestě. No jo, kancelářský maraton. Tak šup, fešáci, mazat do Laundry Pointu. Tam vás zase dají do formy. Laundry Point, tam, kde oblečení získává druhý dech. Laundrypoint.cz.
2: Co se tady děje?
3: Co se chystá?
4: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
5: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
4: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
6: Zařaď vyšší rychlost a dej plný plyn z DGS. Vyrábíme díly pro auta, která jezdí po celém světě a budujeme týmy, které míří dopředu. Hledáme nové kolegy pro závody ve Frýdlantě a Liberci. Naskočit může každý. Přidej se k nám. DGS s vášní pro lehkost.
7: Proč energii jen kupovat, když můžete mít vlastní elektrárnu? Čanda Solar. Specialisté na fotovoltaiku pro firmy i domácnosti. Řešení na míru, včetně dotace, přináší investici, která dává smysl. ChandaSolar.cz. Energie, která pracuje pro vás. Chanda Solar.
8: Všude dobře? Domo nejlíp! Ledově ledová tříšť nebo točená zmrzlina. I u vás doma se slushymakerem Domo. Trendy přichází. Buď u toho, co je Domo, to se počítá.
9: Rekonstrukce bez plánu je riziko. Renovační pas vám přinese odborné technické posouzení a investiční rámec. Pomůže vám získat úvěr a ukáže bance, že investice zvýší hodnotu nemovitosti. Renovujte chytře. comfort@group.cz.
10: CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
11: Proč navštívit i dnes venkovní terasu radničního sklípku? Protože vás čeká jedinečná atmosféra posezení v centru u radnice, výborná meníčka a další pochoutky radničního sklípku a vynikající sviany přímo z tanku. Více na našem webu. Přijďte i dnes na terasu radničního sklípku.
12: Bydlet o úroveň výš?
13: Můžete i vy.
12: Rezidence Level 21. Družstevní bydlení 21. století v centru Mladé Boleslavy.
13: Nepotřebujete hypotéku. Stačí vám jen 25% z ceny bytu a můžete bydlet v novém.
12: Rezidence Level 21. Výstavba zahájena.

0: Rezervujte si svůj byt včas.
1: Rezidence Level 21.cz. Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
2: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.

Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio. Když jedete na dovolenou. Nebo trčíte v dopravní zácpě. Rychlost vaší cesty nezměníme, můžeme vám ale zlepšit náladu. Léto zní líp s Hit Rádiem.

Monkey Business. Geniální věc. Piece of my life. Posloucháte Hit Radio. Krásný pondělní večer. Ptala jsem se, jestli na jeho západě prší, jo, protože údajně to tam bičujou bouřky. Tak asi ne. Píše Vlaďka ze Sušice, přeje krásný podvečer, protože tam mají úplný azuro. Píše, ale prostě nezaprší. Jestli si myslí nahoře, že nám stačí 5 kapek, tak než ty spadnou na zem, tak se vypaří. Což je pravda. Tak můžeme zkusit, já nevím, jestli jste to někdy dělali, ale dělává se, že jo, tanec deště na přivolání. Ideálně byste u toho měli vypadat co nejvíc praštěně. Jo, tak pokud teď zrovna třeba jste na zahradě, jo, nebo na balkoně, nebo i doma v obýváku a extrémně se potíte, pojďte to zkusit. Tematicky. Něco s vodou, jo? Tak skupina Aqua, to by šlo. No a to, co budeme dělat, až začne pršet. My oh my.

0: Dionne Warwick, Heartbreaker, posloucháte Hit Radio Classic. Ano, i v pondělí večer si dáváme to nejlepší z 80., 90. a milénia. Některé songy, na ty jsme možná i tak trochu zapomněli a je čas si je připomenout. No a pak jsou tu stálice. Songy, který prostě nám v té hlavě občas zní i sami od sebe. Já bych se klidně vsadila, že minimálně každý druhý člověk si tohle občas začne úplně jen tak z ničeho nic zpívat. Já jsem ten druhý člověk, když tak. Modern Talking, Sherry Sherry Lady, taky Bryan Adams nebo Outkast, už za chvíli.
1: Novinka na českém trhu. Užitkové vozy Tenax od L-Trans Liberec. Spolehlivost, maximální výkon, minimální starosti. Užitkové vozy Tenax od L-Trans Liberec. Nízké provozní náklady, vysoká efektivita a výdrž. To je Tenax. Více na tenax.auto.eu.
2: Hledáte nový domov v Liberci? Najdete jej na Nové Kunratické. Bydlete v nejvyšším standardu, kde jsou předokenní žaluzie, podlahové topení i rekuperační jednotka s samozřejmostí. První etapa s moderními byty právě v prodeji. Vyberte si svůj byt na novákunratická.cz.
3: Mami, pojedeme letos na dovolenou?
4: Jasně, a nakoupíme ti nové oblečení, ať si fešanda.
3: Ale vyberu si sama.
4: Jasně, tak si pojď vybrat teď hned na vmart.cz. Koukej, mají tričko i šaty s jednorožci, jako máš na sovčelkách.
3: Tyhle šaty s motýlkama má Anička ze školky.
4: Vmart, české oblečení pro léto plné smíchu a dobrodružství. Objevte celou kolekci na v.mart.cz. Vmart. Ušito v Liberci.
5: Vidíš to?
6: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
5: No a víš, co vidím já?
6: Co?
5: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
7: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
5: U nás si vybere úplně každý.
7: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
5: S nejširší nabídkou na trhu a možnost výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
7: Nejlepší dárek je zážitek.
8: Firma na zážitky.
7: CZ.
9: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
10: Stárnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete stárnetovat. Moderní internet www.starnet.cz.
11: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží.
12: Vinetu!
10: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu.
11: Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
13: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
14: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
13: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
15: Chcete stabilní práci a k tomu náborový příspěvek 50 000 korun? Společnost TOS Varnsdorf hledá posily na pozice frézař a horizontář. Podmínkou je výuční list v oboru mechanik seřizovač nebo obráběč kovů. Podrobnosti najdete v sekci kariéra na webu tosvarnsdorf.cz nebo volejte 412 351 121. tosvarnsdorf.cz.
16: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
17: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
18: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny stolní lampy, 50% na všechny korálky pro kreativní tvorbu a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy Jiří nápady.
19: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu.
8: soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Rádia. Hit Rádio.
12: Zlepši si náladu.
8: Zlepši si náladu.

0: říkáš? Každý osel přece ví, kde mu dobře poradí. Tak porovnávej. Nejsem osel.cz.
1: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
2: Prémiový vzhled, technologie, výbava bez kompromisu. A cena? Ta vás překvapí. Omoda a JQ. Moderní SUV a crossovery nabité technologiemi, bezpečností a komfortem. Značka, která dobývá svět, nyní přijíždí i do České Lípy. Navštivte auto Dorda na sídlišti Špičák a poznejte Omoda a JQ na vlastní kůži. Omoda a JQ. Za ceny, které mění pravidla. www.autodorda.cz

Krásný večer, minuta po 19. hodině stále. Ty nejlepší hity z 80., 90. a milénia. Ano, a tohle jsou Backstreet Boys.

Private Dancer a Tina Turner v éteru Hit Radio. Krásný večer, pojďte se mnou na malý výlet do Londýna, jo. Tam se to má tak, že premiér se vždycky nastěhuje do čísla 10 na Downing Street, tradice. No a součástí toho domu je kocour Larry. Normálně, když si najdete třeba na Google Larry the Cat, tak vám to najde tohodle kocoura, protože on už tam zažil a přežil 6 různých premiérů. Je v podstatě místo nějakého mazlíčka už reálně politická instituce. Jo? On má za úkol vítat hosty, testovat výdrž nábytku, což je u kočky poměrně logický. Neskutečný, neskutečný. A vlastně, že mi to docela líbí, tak v jednom městě už byl starosta pes, že jo? Já si myslím, že to je ta cesta, kterou bychom se do budoucna měli vydat. K tomu ty nejlepší hity. Culture Beat, právě.

0: Rádio Kontakt.
1: Pašen zajíc běhal po polích a pak našel smrt v pažích tetovaných. Kočovali ulicí a náměstím asi za

0: 21 s námi v éteru Hit Rádia. Pondělí večer. Doufám, že jste v pohodě, že jste to přežili, protože pondělky jsou náročné sami o sobě. To je jasný. Ale k tomuto vedro. A většina z vás asi nemůže pracovat, že v ledničce nebo v mrazáku. Ačkoliv to by se teď opravdu nabízelo. Já vždycky teď, když si jdu do mrazáku pro led, tak tam chvilku zůstávám a myslím si, že asi jakoby to nepomáhá ve výsledku, ale ten chvilkový pocit toho ledu na tváři, to je fantastický. Tak jestli půjdete teď třeba do mrazáku, tak si na mě vzpomeňte, jo? No a já vám k tomu pondělnímu večeru doručím alespoň ten nejlepší playlist. Za chvilku Santana a Rob Thomas, taky Kylie Minogue nebo Sash.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 34,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 29,90. A Radegast 12 ryze hořká v multipeku 8x půl litru za 174,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Každý den přináší nové výzvy.

0: nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CRV až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
1: Proč energii jen kupovat, když můžete mít vlastní elektrárnu? Čanda Solar. Specialisté na fotovoltaiku pro firmy i domácnosti. Řešení na míru včetně dotace přináší investici, která dává smysl. Chandasolar.cz. Energie, která pracuje pro vás. Čanda Solar.
2: Mami, pojedeme letos na dovolenou?
3: Jasně, a nakoupíme ti nové oblečení, ať si fešanda.
2: Ale vyberu si sama.
3: Jasně, tak si pojď vybrat teď hned na vmart.cz. Koukej, mají tričko i šaty s jednorožci, jako máš na sovčelkách.
2: Je, tyhle šaty s motýlkama má Anička ze školky.
3: Vmart, české oblečení pro léto plné smíchu a dobrodružství. Objevte celou kolekci na v.mart.cz. Vmart. Ušito v Liberci.
4: Přijďte o prázdninách do IQ parku v Liberci. 4 patra interaktivní zábavy pro celou rodinu za každého počasí. Unikátní zážitky, hravé aktivity a spousta objevování každý den od 10 do 6 večer v IQ parku. Více na iqlandia.cz/IQ park.
5: Chlapi, proč ten bagr nemaká?
6: Asi bouchla hadice.
5: Koukejte mazat do Hostru. Tam vám tu hadici vyrobí na počkání.
6: Co?
5: Hostr. Hostr Liberec. Výroba hydraulických hadic, hydraulické a pneumatické komponenty a výroba těsnění.
6: Chlapi, jedem do Hostru!

Posloucháte Hit Radio Classic, za námi Saš. Přeju krásný pondělní večer, tropický, ano, ale prosím vás takhle. Může být i hůř, jo. V pražském Klementinu byla v tento den nejvyšší teplota naměřena v roce 2000, což je strašné, ale je to 26 let zpátky, bylo to 34,9 stupně Celsia. Tak to dneska nebylo. Dobře, o víkendu má být 36, ale uvidíme, jak to dopadne. A nejnižší teplota v tento den byla naměřená v roce 1921, a to prosím pěkně. A teď si užijte to slunce, 6,6 stupně. Si to představte, konec června, ono bylo 6 stupňů. Jo, takže jakože se pečem jasně, ale taky bychom mohli mrznout. A to je podle mě horší. Co vás určitě nesklame, to jsou naše další hity. To nejlepší z 80., 90. a milénia. Čeká nás Alice Springs a teď jsou tu Roxette a Run to You.

0: jo, prostě tu hudbu umíme. Alice Springs a jízda na Hit Radio. Krásný pondělní večer, pokud stejně jako já kontrolujete, jestli mají trošku spadnout teploty, alespoň v noci, tak ne. Jo, ale to nevadí, pak zas bude pršet dlouho, my budeme naštvaný, že prší, prostě věčnej koloběh. Já doufám, že aspoň trochu si to sluníčko a to teplo užíváte, protože hele, 22. června, jo, necelý půl rok a už jsme zase v zimě, takže pojďme si to vychutnat. Tím určitě pomůže náš playlist Hit Radio Classic, to nejlepší z 80., 90. a milénia. Za chvíli Mary Mary, Boyzone nebo John Lennon.
1: Chcete zažít něco nezapomenutelného? Vyberte si na lksobě.cz. Navštivte dílny nebo farmy regionálních výrobců a vyrobte si či poznávejte, jak vzniká něco hezkého. Ano, na webu lksobě.cz najdete inspiraci pro vaše výlety. Lokální značky na jednom místě, to je Liberecký kraj Sobě.
2: Správa domu v pohodě a pro všechny? Ano, jde to. Stavební bytové družstvo Pozemní stavby Liberec. Komplexní správa nemovitostí pro společenství vlastníků a malá bytová družstva. Mimo jiné zajišťujeme i profesionálního předsedu. Správu provádíme po celých severních Čechách. Neváhejte se na nás obrátit na www.sbd-ps.cz. Naše správa, vaše spokojené bydlení.
3: Doufáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
4: Zase lítáš v oblacích.
5: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
4: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
5: Tak honem, ať vám neuletí! Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
4: Proleťte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
5: Více o akci na
6: firma na zážitky
5: CZ.
7: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
8: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny plyšáky a mazlíčky, 30% na všechny svíčky a svícny a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy Jiří nápady.

0: práce domů, to může být dlouhá cesta. Ale nemusí být nudná. My ti vždy řekneme, kudy to jede nejlíp a k tomu ti dáme ty největší hity. Jsme Hit Radio Kontakt a cesty v našem kraji známe jako svoje boty.
1: V Liberci v obvodní ulici probíhají stavební práce.
0: Jsme tvoje nejlepší rádio na cestu domů. Hit Radio Kontakt.

Color Factory, It's Always You. Posloucháte Hit Radio. Internetem teď koluje skvělý video. Je tam obrovský gorilák, samec, pohádce se svojí družkou. Je zachycen na videu, jak sedí na schodech a velmi hluboce a intenzivně se zamýšlí. Tak jestli se pohádali s partnerkou, dává to smysl, že mu prostě dala nějaký podněty, nad kterými by se měl zamyslet. Proběhly spekulace, že to je určitě umělá inteligence, protože žádný muž není schopen takhle hluboké a dlouhé myšlenky. Já s nima nesouhlasím a ne, není to umělá inteligence, je to skutečný. Co pánové, taky se hluboce zamýšlíte v pohádce s paní? Nebo to prostě jenom odkejvete. To je totiž nejbezpečnější. Další hity, za chvíli Jimmy Cliff a teď už jsou tu Sonic Alive.

Do tohohle počasí naprosto ideální Jimmy Cliff za námi na Hit Radio. Krásný pondělní večer, 8:45, teploty nepadají, tak doufám, že patříte mezi ty, co si to užívají, mají z toho radost, nabírají krásnou barvu, pijou dostatek vody, jo, prosím vás, hlavně vody. Víme, protože třeba zrovna alkoholu bychom se měli úplně vyhnout, abychom se moc nepotili. No, ale taky bychom se měli vyhnout kafi a to zase mě by osobně třeba nikdo z postele nedostal. Těžký to je. Tak si teď povinně pojďme dát všichni skleničku vody, jo, tak nějak vlažen akorát. A k tomu... Další skvělý hity. Belinda Carlisle, čekají nás taky OMD nebo Miroslav Žbirka.

0: na www.levnězčiny.cz.
1: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
2: Hit Radio. Hit Radio.

Čo bolí, to prebolí. Miroslav Žbirka, Marta s námi na Hit Rádiu. Krásný pondělní večer všem, co jsou s námi. Důležitá věc. Velký výzkum potvrdil, že 85% věcí, kterých se bojíme, se ve skutečnosti nikdy nestanou. Jo, vlastně máme tendenci si to trošku přivolávat sami. Dobrý, asi jste si každý na něco takového vzpomněl. Dobrý vždycky je, jo, třeba chvilku si dát takovou lehkou paniku na 5 minut a pak si říct, hele, možná nejdřív pauza a uvidíme. Ještě k tomu mám jeden skvělý tip, můžete tady ty stresy, starosti si pojmenovat, jo. Nechci teď urazit nikoho v rámci Česka, tak říkejme tomuhle problému třeba bred, jo. A vy v tu chvíli, když to na vás řeknete, brede teď ne. A najednou máte vlastně pocit, že si nastavujete nějaký hranice, jo. A jste schopný se tady bránit před nějakým stresem a mohlo by to fungovat. Zkuste, dejte vědět. Já vám k tomu dopřeju to nejlepší z 80., 90. a milénia. Tohle už jsou Pet Shop Boys a New York City Boy.

0: Golden Brown, to jsou Stranglers, posloucháte Hit Radio, krásný večer. Za chvíli 8:45, já se s vámi pro dnešek loučím, užijte si hezký zbytek pondělí, přeju, ať vstanete zítra pravou nohou, i když opět do vedra. Slyšíme se spolu zase v 6 a za chvíli třeba tohle. Ano, Mariah Carey má i nevánoční songy. Dream Lover, k tomu Bon Jovi, taky Sugar Babes nebo Harold Fartmeier.
1: Vidíš to?
2: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
1: No a víš, co vidím já?
2: Co?
1: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
2: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
1: U nás si vybere úplně každý.
2: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
2: Nejlepší dárek je zážitek.
3: Firma na zážitky.
2: CZ.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Plánujete rekonstrukci domu? Než začnete investovat, získejte jistotu. Renovační pas od Comfort Group je stavební audit s finančním plánem. Ukáže vám vše potřebné pro renovaci. Plán, kterému rozumíte vy i banka. comfort@group.cz.
1: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
2: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
3: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
2: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.

0: Vidíš, ty dva mají rande a jdou si pro mě. Potřebujou schladit.
1: Viděla jsi ten pohled? Jak na mě mrkla? To je dortomilka.
0: Ať už máte chuť na osvěžující gelato nebo poctivý dort, v Gelato della Vita si vybere každý. Denně čerstvé gelato, dorty z těch nejlepších surovin i sladké chvíle, na které se nezapomíná. Gelato della Vita. V Liberci, Dolním Hanichově a naproti radnici. Gelato.dv.cz.
2: Chcete zažít něco nezapomenutelného? Vyberte si na lksobě.cz. Navštivte dílny nebo farmy regionálních výrobců a vyrobte si či poznávejte, jak vzniká něco hezkého. Ano, na webu lksobě.cz najdete inspiraci pro vaše výlety. Lokální značky na jednom místě, to je Liberecký kraj Sobě.
3: Hledáte kámen, který se nerozpadne dřív než nálada v pondělí ráno? CS Kámen Plus. V kamenolomu Dubičná ukravař na Českolipsku už přes 20 let jako jediní v Česku ručně štípeme čedič. Dlažba, kostky, obrubníky, stavební i okrasný kámen. Když kámen, tak od profíků. CS Kámen CZ.
4: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, bilabil, CZ.
5: Zařaď vyšší rychlost a dej plný plyn z DGS. Vyrábíme díly pro auta, která jezdí po celém světě a budujeme týmy, které míří dopředu. Hledáme nové kolegy pro závody ve Frýdlantě a Liberci. Naskočit může každý. Přidej se k nám. DGS, s vášní pro lehkost.
6: Hit Radio.
7: Zlepši si náladu.
6: Zlepši si náladu.

Můžu ti vylejt svoje srdce, jenže nevím, k čemu ti to bude, když se pořád díváš blbě na mě. Chtěl jsem jenom vyndat všechno, co mám v sobě, abych zapomněl na věci, které v životě jsem dělal špatně. Klečím na kolenou, volám Bože, pusť mě běžet za rodinou, bez který můj život nemá šance na nic.

0: Každý den přináší nové výzvy.
1: Ať už pečujete o své blízké, nebo sami hledáte jistotu a pohodlí.
0: Ontex Turnov je tu pro vás. Staňte se Ontexákem jako operátor seřizovač a tvořte s námi výrobky pro jednodušší život.
1: Více na práce Ontex.cz.
2: Rádio.

0: Vidíš, ty dva mají rande a jdou si pro mě. Potřebujou schladit.
1: Viděla jsi ten pohled, jak na mě mrkla. To je Dortomilka.
0: Ať už máte chuť na osvěžující gelato nebo poctivý dort, v Gelato della Vita si vybere každý. Denně čerstvé gelato, dorty z těch nejlepších surovin i sladké chvíle, na které se nezapomíná. Gelato della Vita. V Liberci, Dolním Hanichově a naproti radnici. Gelato.dv.cz.
2: Chcete zažít něco nezapomenutelného? Vyberte si na lksobě.cz. Navštivte dílny nebo farmy regionálních výrobců a vyrobte si či poznávejte, jak vzniká něco hezkého. Ano, na webu lksobě.cz najdete inspiraci pro vaše výlety. Lokální značky na jednom místě, to je Liberecký kraj Sobě.
3: Hledáte kámen, který se nerozpadne dřív než nálada v pondělí ráno? CS Kámen Plus. V kamenolomu Dubičná Ukravař na Českolipsku už přes 20 let jako jediní v Česku ručně štípeme čedič. Dlažba, kostky, obrubníky, stavební i okrasný kámen. Když kámen, tak od profíků. CS Kámen CZ.
4: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, CZ.
5: Zařaď vyšší rychlost a dej plný plyn z DGS. Vyrábíme díly pro auta, která jezdí po celém světě a budujeme týmy, které míří dopředu. Hledáme nové kolegy pro závody ve Frýdlantě a Liberci. Naskočit může každý. Přidej se k nám. DGS, zvážní pro lehkost.
6: Hit Radio.
7: Zlepši si náladu.
6: Zlepši si náladu.

Thank you.

0: Každý den přináší nové výzvy.
1: Ať už pečujete o své blízké, nebo sami hledáte jistotu a pohodlí.
0: Ontex Turnov je tu pro vás. Staňte se Ontexákem jako operátor seřizovač a tvořte s námi výrobky pro jednodušší život.
1: Více na práce Ontex.cz.
2: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
3: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
2: A dárek je váš, tak ušetřete
4: si. Tisku levně.cz.
1: Náplně hned.

0: Vidíš, ty dva mají rande a jdou si pro mě. Potřebujou schladit.
1: Viděla jsi ten pohled, jak na mě mrkla. To je Dortomilka.
0: Ať už máte chuť na osvěžující gelato nebo poctivý dort, v Gelato della Vita si vybere každý. Denně čerstvé gelato, dorty z těch nejlepších surovin i sladké chvíle, na které se nezapomíná. Gelato della Vita. V Liberci, Dolním Hanichově a naproti radnici. Gelato.dv.cz.
2: Chcete zažít něco nezapomenutelného? Vyberte si na lksobě.cz. Navštivte dílny nebo farmy regionálních výrobců a vyrobte si či poznávejte, jak vzniká něco hezkého. Ano, na webu lksobě.cz najdete inspiraci pro vaše výlety. Lokální značky na jednom místě, to je Liberecký kraj Sobě.
3: Každý den přináší nové výzvy.
4: Ať už pečujete o své blízké, nebo sami hledáte jistotu a pohodlí.
3: Ontex Turnov je tu pro vás. Staňte se Ontexákem jako operátor seřizovač a tvořte s námi výrobky pro jednodušší život.
4: Více na práce Ontex.cz.
5: Hit Radio.
6: Zlepši si náladu.
5: Zlepši si náladu.

shifts all things out if we care, like we say. We're

0: Vidíš, ty dva mají rande a jdou si pro mě. Potřebujou schladit.
1: Viděla jsi ten pohled? Jak na mě mrkla? To je dortomilka.
0: Ať už máte chuť na osvěžující gelato nebo poctivý dort, v Gelato Della Vita si vybere každý. Denně čerstvé gelato, dorty z těch nejlepších surovin i sladké chvíle, na které se nezapomíná. Gelato Della Vita. V Liberci, Dolním Hanichově a naproti radnici. Gelato.dv.cz.
2: Chcete zažít něco nezapomenutelného? Vyberte si na lksobě.cz. Navštivte dílny nebo farmy regionálních výrobců a vyrobte si či poznávejte, jak vzniká něco hezkého. Ano, na webu lksobě.cz najdete inspiraci pro vaše výlety. Lokální značky na jednom místě, to je Liberecký kraj Sobě.
3: Každý den přináší nové výzvy.
4: Ať už pečujete o své blízké, nebo sami hledáte jistotu a pohodlí.
3: Ontex Turnov je tu pro vás. Staňte se Ontexákem jako operátor seřizovač a tvořte s námi výrobky pro jednodušší život.
4: Více na práce Ontex.cz.
5: Hit Radio.
6: Zlepši si náladu.
5: Zlepši si náladu.